zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: magazín.
1: V poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš?
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. To ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano, je dobře, ano, tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch kliví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické
3: víš,
2: krámy,
3: co oblibou říkáš.
2: Také, dobře.
3: Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba září nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě tepleji, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím se jim to líbí.
2: U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové pásy, na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí. A to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prodotají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochrannou lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

rozkoši, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolujou, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli.
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes správní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, no to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevěn a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi. Vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Hmm. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo?
1: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím?

0: o Ivančicích. No, já jsem se učil totiž doma, víš.
1: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
0: No měli jsme to říct.
1: No, no, to je v pořádku, to je v pořádku.
0: Já nevím, co bych ještě prozradil z těchto otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, téhle legendě, můžu to říct?
0: No.
1: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
0: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda, ne zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek Schodova, že tě někdy uvidím živý.
0: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
0: No, právě.
1: No jistě, fakt, no, ale jo.
0: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ano. No jistě, ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
0: Ne, to přeháníš to
1: opravdu.
0: No to
1: opravdu, ne, to je opravdu pravda.
0: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol a tak, já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Jako z toho videostopu úplně vymýšlel.
0: Takže
1: ano.
0: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, nebo škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy, mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
0: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané, počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
2: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
2: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
1: Podívej, já si to
0: jenom
1: taky...
0: to ne.
2: No. A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
2: Dobře, a nebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Bančáků a Bančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice. Byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé? Kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už ty byl, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro si.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: vidím. Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
0: Jo,
4: hal,
0: takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákrut a někdo na hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: To bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne.
0: Nevíš, kdy stávala
3: tak
0: dívka do školy.
4: Když do školy, tak to bylo tadadadan, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Bylo, tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
3: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestričkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tohoto pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili, a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut pak, když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spolupčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podařilo, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné. Bude všude. Z stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z Brna, ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod, pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není.
6: Mně se
5: to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a 1 měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: No samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak, novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale, úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí?
9: Takže bubny, no. Za A. Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za A,
5: triangle, za to bych nepodceňoval paní Čákovou, ten, ale s tím fagotem
9: si... Ale ten jsem teda
5: fakt...
9: taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzu.
6: Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, tatka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik, paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Zájem základních a středních škol o zahraniční výjezdy v rámci programu Erasmus Plus roste. Čeští vědci se plánují zapojit do vesmírné mise k Enceladu, měsíci planety Saturn. Hlavní program festivalu Dřeva dny dnes začíná ve Volyni, připomíná význam dřeva a tradičních řemesel. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami 19 až 22 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Stále víc českých škol posílá své žáky studovat do zahraničí. Kromě vysokých škol je letos v programu Erasmus Plus přes 900 dalších. Od mateřských po různé typy středních a učiliště. To je zhruba o 70 víc než loni. Studenti nejčastěji míří na pobyty do Španělska, Německa nebo Francie.
2: Jsem si zkusila jako jiný styl výuky a potom hrozně jako sociálních dovedností, tím, že jsem vlastně byla úplně v novém prostředí, v cizí rodině.
3: Daniela z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích studovala 4 měsíce na střední škole ve finském Rovaniemi. Vedle takového dlouhodobého pobytu můžou studenti vyjet i na krátkodobé nebo skupinové výjezdy. A jejich zájem roste, říká Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce, který žádosti škol vyřizuje.
4: V roku 2024 vyšlo okolo 7 000 žiakov. V roku 2026 jsme v polke a vidíme, že ty čísla dorastají už teraz do 7 000.
3: Na některých školách se mohou studenti hlásit na zahraniční pobyty už teď. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Vědci z Česka, Německa a Francie tento týden v Praze jednali o vesmírné misi k Enceladu, měsíci planety Saturn. Evropská kosmická agentura k němu plánuje vyslat sondu. Čeští vědci se chtějí podílet na jednom z jejich přístrojů. Měsíc Enceladus má pod ledovým povrchem oceán vody a v něm možná podmínky pro život. Chystaná mise má podle Evropské kosmické agentury startovat po roce 2040. V plánu je i přistávací modul. Dřevo, tradiční řemesla a moderní lesnictví dnes spojí festival Dřeva dny ve Volyni. V Panské Sýpce budou od 10 do 17 hodin řemeslníci předvádět například tesařství, košíkářství, bednářství nebo výrobu šindelů. Některé postupy si návštěvníci budou moct taky sami vyzkoušet.
5: Program doplní odborné přednášky o historii, zpracování dřeva, archeologii nebo vývoji lesů na Šumavě. Na návštěvníky čekají i komentované prohlídky, hudba a nové expozice dřevozpracujících řemesel. Festival v neděli zakončí autobusový výlet po památkách regionu spojených se dřevem a tradičními řemesly. Z Volyně Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Domanín u Třeboně dnes oživí svatováclavské slavnosti. Na návsi pořadatelé připravili řemeslný jarmark, hudbu, program pro děti nebo divadelní představení o svatém Václavovi. Součástí programu bude taky soutěž o nejlepší svatováclavský dezert. Své výrobky do ní můžou přinést místní i návštěvníci. Detaily o soutěži má Jana Chmelová ze spolku Domanínských maminek.
6: Kdo přinese dezert, tak je přinese před zahájením, kdokoliv může ochutnat a ohodnotit sousedovo výrobek, nebude to vědět, že to je sousedovo výrobek, bude to očíslované a pak bude vyhlášen vítěz i v dětské skupině.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jihu Čech jasno až polojasno, ráno ojediněle s mlhami, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr bude foukat slabý proměnlivý a bio zůstává na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Kulturní akce slavnosti 760 let města dnes od 17. hodiny uzavřou až do zítřejší 10. náměstí Josefa Vlastimila Kamaríta ve Velešíně na Českokrumlovsku. Dobře dojeďte, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Českého rozhlasu České Budějovice. Adéla Jirkalová vás všechny, milí posluchači, vítá při poslechu. Svítit nám k tomu bude ten zářící úplněk, který máme nad svými hlavami, tak ať ty emoce dnes po ránu a po celý den nejsou příliš rozvrkočené, tak nějak bych to uvedla právě dnes. Za chvíli kalendárium, které se vztahuje k dnešnímu datu, je tu tedy sobota s datem 26. září, tak si počkejte na historická pojítka a písničky, které nestárnou pro vás. Chystám, zazní kapela Olympic, další kapela Beatles, bude Lešek Semelka anebo Alice Springs. Příjemný poslech a dobré ráno.

0: A kromě toho, že je tady sobota s datem 26. září a nad hlavami nám v tento den svítí úplněk, tak svátek mají Andreji. Andrea je jméno řeckého původu, znamená odvážná nebo mužná. V kalendáři najdeme také svatého Kosmu a svatého Damiana, patrony lékařů a lékárníků. A k dnešku se váže pranostika, na Kosmu a Damiana chladno bývá často z rána. Tak uvidíme, září už umí občas připomenout, že podzim není daleko. Ale 26. září umí být i naopak docela letní. V pražském Klementinu naměřili právě v tento den v roce 1947 rekordních 27,2 stupně Celsia. A o 65 let dřív, v roce 1881, jen 1,5 stupně. Jeden den v kalendáři a přitom skoro dvě různá roční období. Také pro vás mám několik zastavení v historii. Roku 1212 získal Přemysl Otakar I. v Bazileji zlatou bulu sicilskou. Vzpomínáte si z hodin dějepisu, co potvrzovala? Přemyslu Otakaru I. a jeho potomkům potvrdila dědičný královský titul. O několik staletí později, roku 1575, obdržel Vilém z Rožmberka od císaře Maximiliána do dědičné držby roudnické panství. V roce 1619 přijal Fridrich Falcký nabídnutou českou korunu. Do dějin vstoupil jako zimní král a jak už to u zim bývá, tahle jeho vláda dlouho nevydržela. Rok 1905 patří Albertu Einsteinovi. Ve svém třetím zásadním článku tehdy představil speciální teorii relativity. Čas a prostor tím dostali trošku jiná pravidla. Rok 1938 byl naopak dobou, kdy se pravidla zpřísňovala. V Československu bylo podle branného zákona omezeno vydávání cestovních pasů mužům. A 26. září roku 1939 byl malíř Josef Čapek převezen do koncentračního tábora Dachau do Buchenwaldu. Tam strávil dalších 34 měsíců. Něco příjemnějšího. Narozeniny má dnes Vladimír Remek, první československý kosmonaut, který se v roce 1978 vydal do vesmíru. Jeho cesta na palubě Sojuzu 28 to trvala necelých 8 dní a Remek se tehdy stal prvním člověkem ve vesmíru, který nebyl občanem Sovětského svazu ani Spojených států amerických. Dnes slaví také moderátor Martin Veselovský anebo americká tenistka Serena Williams. Takové je 26. září, Andrea má svátek, Kosma s Damianem hlídají lékaře a lékárníky, Einstein mění naše představy o vesmíru a Vladimír Remek se do něj rovnou podíval zblízka. A protože je sobota, můžeme si to všechno v klidu připomenout u snídaně, tak vám případně přeji dobrou chuť a můžete napsat SMSku, co říkáte o tom, do jakého rána se probouzíte tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice CB, mezera, pocasí, mezera, text. SMSku pošlete na číslo 90 011 03. Předem díky.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 16:45, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jeho české ráno a jeho součástí už za chvíli budou Beatles. Jdeme za počasím.
1: Počasí.
0: A i když je prodloužený víkend na svém samém počátku, vy jste tam, na druhé straně, v tuto časnou ranní hodinu a já jsem za to moc ráda. Krásné sobotní ranko od Vimperka, 5 stupňů, brr, jasno, příjemný a pohodový víkend se sluníčkem, hlavně hodně zdravíčka všem přejí Fandové a Ferdoušek. Nad Duchovicemi hvězdy okolo měsíce, 6 stupňů, bez větří, den v pohodě přeje všem Josef. Takové jsou první dnešní SMSky, které dorazily, díky za ně. Dnes bude jasno až polojasno, ráno ojediněle s mlhami, nejvyšší sobotní maxima 19 až 22 stupňů, nejvyšší teploty na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, proměnlivý o rychlosti do 3 metrů za sekundu, ráno čekáme i klidno. Pršet nebude, rozptylové podmínky mírně nepříznivé a bio pro dnešek na jedničce.
2: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališa a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
0: Středoškolákům z celé republiky chtějí otevřít dveře do vesmíru brněnští astronomové. Více se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dozvíme už za chvíli.

0: Kdo dnes sedí v české středoškolské lavici, může jednou hledat obyvatelné planety nebo zkoumat, jak ve vesmíru vzniká zlato. Nová iniciativa Generace vesmír chce studentům ukázat, že k podobnému výzkumu vede řada cest. Od astronomie přes programování až po konstrukci přístrojů. Brněnští vědci a Hvězdárna a Planetárium Brno tak chtějí mladé lidi propojit se světem mezinárodní astronomie.
1: Staň se součástí projektu Generace vesmír.
2: Posun s námi hranice poznání.
3: Generace vesmír je nový projekt, který si klade za cíl přivést středoškoláky k vesmírnému výzkumu.
4: Podle Jana Herciga z projektu Zvaž vědu vzniká řada projektů, do kterých se za několik let budou moct zapojit právě dnešní středoškoláci.
3: Třeba právě díky Evropské jižní observatoři. V níž už je Česko celých 20 let členem.
4: Ta nabízí jeden z největších evropských astronomických projektů, doplňuje Tereza Jeřábková z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
5: Evropská jižní observatoř je nadnárodní organizace, která sdružuje evropské státy, aby mohly postavit dalekohledy tak velké, které by jeden stát postavit nezvládnul.
4: Česko má díky ní přístup k její špičkové infrastruktuře. Podle Jeřábkové, ale tuto možnost zatím nevyužíváme naplno.
5: My tam máme možnost stavět instrumenty, mít tam inženýry, podílet se na tom, mít velké vědecké projekty. A ten plný potenciál u nás stále chybí.
4: Právě to chce Generace vesmír změnit. Evropská jižní observatoř teď v Chile staví extrémně velký dalekohled, který bude mimo jiné hledat známky života na planetách podobných Zemi. Na jeho vývoji se má podílet i Česko.
5: Pro nás je nejvíc relevantní instrument ANDES, protože tam očekáváme českou účast. Nějaká jeho část, doufáme, se bude stavět v České republice.
4: První vědecká pozorování jsou plánovaná na konec roku 2030. Právě tehdy už mohou dnešní středoškoláci začínat svou vědeckou kariéru. A podobné příležitosti vznikají i přímo v Brně, říká astrofyzik Robert Werner z Masarykovy univerzity.
6: CUVIC je česká národná ambiciózna misia. Je to vesmírný dalekohľad, bude slúžiť v podstate všetkým oblastiam astronómie od explozívnych javov až po galaxie a výskum supermasívnych čiernych dier stredov galaxií.
4: K vesmírnym projektom nevedou podľa ambasadorky Hany Partelové jen astronomické obory. Generace vesmír proto chce osloviť i budoucí programátory, elektrotechniky, strojaře, optiky nebo datové analytiky.
7: Chceme im ukázať, že i na strední škole už sa môžu zapojovať do svetového výskumu.
4: První veľká akce sa uskuteční 8. února na Brněnské hvězdárně a podle organizátorů mladým lidem ukáže, jak se ze střední školy dostat na místa, které mohou formovat světovou vědu. Z Brna, Marek Hensel, Český rozhlas.

0: tady brzké sobotní ráno, které nese datum 26. září, co je nejlepší zprávou, že je to prodloužený víkend na svém samém počátku, tak ať stojí za to. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jdeme na zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Policie zadržela 3 osoby v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách. Zatím ale nikoho neobvinila. Podle serveru Odkryto.cz je mezi zadrženými i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. 5. ročník festivalu Prague Art Week je v Praze. Do neděle nabídne zdarma desítky výstav, komentovaných prohlídek, workshopů a setkání s umělci. Zdarma si tak budou moct návštěvníci prohlédnout třeba některé sbírky v Pražské národní galerii nebo Kunsthalle. 4. ročník Kaplických dvorků, který je součástí celorepublikového festivalu Zažít město jinak, pokračuje i dnes. Do dvora bývalého měšťanského pivovaru na náměstí se symbolicky vrátí pivo. V kostelní si přijdou na své milovníci dobrého jídla i místních výrobků. Podrobnosti najdete na www.městokaplice.cz. V pondělí 28. září, v den české státnosti, budou uzavřené všechny sběrné dvory v Českých Budějovicích, informovala o tom mluvčí města Jitka Brůha-Velclová. Zámecký park Strkov v Plané nad Lužnicí zve i dnes na svatováclavské slavnosti. Od 13 hodin uvidí návštěvníci průvod a půl hodiny na to proběhne zahájení slavností. Těšit se můžete na jarmark, řemeslnou vesničku a další program. Od 13 do 20 hodin bude taky každou půl hodinu jezdit kyvadlová autobusová doprava zdarma. Dnes je to přesně měsíc od ničivých povodní v Nepálu. Záplavová vlna smetla tisíce vesnic a zničila silnice i mosty. Obětí je skoro 1500 a víc než 5000 lidí je pohřešovaných na nepálské i tibetské straně. A ještě počasí. Dnes bude na jihu Čech jasno až polojasno, teď ráno ojediněle s mlhami, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr bude foukat slabý proměnlivý a bio zůstává na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Mistrovství České republiky v kanoistice uzavřelo ulici Žižkova v Týně nad Vltavou. Omezení potrvá do zítřejší 18. hodiny. Objížďka je značena. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dvořák, Smetana nebo Beethoven včera rozezněli pražské Rudolfinum. Symfonický orchestr Českého rozhlasu tam odehrál program svého historicky prvního koncertu z roku 1926 a zahájil tak jubilejní stou sezónu. My se tam vrátíme v reportáži už za pár chvil. Teď na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice Helena Vondráčková.

0: 100 let po svém prvním koncertu se rozhlasoví symfonici vrátili ke svým počátkům. Před zaplněným Rudolfínem zopakovali program, kterým v roce 1926 zahájil svou historii orchestr Radiožurnálu. Za dirigentským pultem je řídil jejich nový umělecký šéf Elias Grandi.
1: Rozhlasoví symfonici zahráli Smetanu, Beethovena, Dvořáka a na závěr i Fibicha. Právě po jeho druhé symfonii se Dvořákovou síní rozezněl hlasitý potlesk. Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
2: Úžasný, úžasný.
3: Úplně nadšený, dirigent byl skvělej.
2: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával, a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný. My jsme seděli ve druhý řadě, takže jsme viděli ty housisty úplně bezprostřední, to byl zážitek krásný.
3: A byli jsme poprvé v Rudolfínu a to je zážitek do konce života.
1: Takže jste byli i poprvé na rozhlasových symfonicích?
3: Ano.
2: No, no, úžasný večer.
3: A ještě to byl dárek narozeninám.
2: Já takže to dostal narozeninám ty lísky.
1: No takže jste slavil.
2: No jasně.
1: Jak se vám to líbilo?
4: Moc se mi to líbilo, moje oblíbená sekce byla ta, kde nejvíc na to dejchaj. Byla to úplně náhoda, vlastně jsme si hledali jenom nějaký program na tento týden a tohle se nám hodně zalíbilo, tak jsme si řekli, že i v pracovním týdnu se musí zajít na kulturu.
1: Poslouchat vaše křestní jméno?
4: Zuzana.
1: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České

0: 5.45 sobotní ráno s datem 26. září roku 2026. Buďte vítáni, pakliže jste se právě probudili v tomto brzkém ránu při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, ráno ojediněle s mlhami, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách naměříte 15 až 18. Vítr povane slabý proměnlivý, bude mít rychlost 3 metry za sekundu, ráno i klidno. Pršet nebude, rozptylové podmínky mírně nepříznivé a bio pro dnešek na stupni zátěže číslo 1, který značí mírnou zátěž.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Cyklistiku tak trochu jinak vám představíme už za chvíli v tipech pro volný čas. I nadále posloucháte Jihočeské ráno, 5.46 máme právě teď a tohle už je Jana Chládková. Neptej se, příjemný poslech.

0: Tipy pro volný čas.
1: Sobota nabídne hned na úvod jeden výlet za uměním. Zámek Kratochvíle u Netolic na Prachaticku dnes odpoledne představí výstavu Strata Jana Alexe Jindráka a Aleše Hvízdela. V renesanční zahradě mezi vodou, zelení a architekturou najdete 5 kamenných sfér z mramoru a onyxu. Od 3 hodin se můžete setkat s oběma autory. Večer od 5 do 9 pak zahradu rozzáří laser, světlo a zvuk v živé audiovizuální performanci. Vstup na vernisáž je zdarma. V 9 ráno vyrazí z Chelčic na Strakonicku cyklisté na slavnosti plodů. Trasa povede přes Kratochvíli, Mičovice, Lhenice a Netolice, mezi sady plnými dozrávajícího ovoce. Po cestě čekají zastávky s ochutnávkami místních produktů a přidat se můžete i během trasy. Od 10 hodin patří Stožec Dní strážců přírody. Návštěvníci poznají práci strážce Národního parku Šumava. Projdou lesní stezku a vyzkoušejí si nejrůznější aktivity. Ve 12 hodin vyrazí od infocentra při komentované vycházky za stožeckými loukami, za bobrem nebo s povídáním o okolí Stožce. Akce i 3 vycházky jsou zdarma. Zamířit můžete i na Českobudějovické výstaviště. V pavilonu R1 otevře v 9 hodin burza minerálů, šperků a drahokamů. Kromě krystalů a skamenělin tam uvidíte třeba i lebku mosasaura, mořského predátora, který žil před více než 70 miliony lety. Otevřeno bude do 5 hodin odpoledne. V Lipně dnes začínají dny venkova. U dolní stanice lanovky Lipno Express se od 10 hodin představí zemědělská technika. V 11 a ve 12.30 nabídnou pořadatelé její komentované prohlídky. Na Kramolíně pak odpoledne zahraje skupina Buď v kapele a v 16 hodin Michal Horák. Děti si mezi tím mohou vyzkoušet třeba simulátor dojení, mlácení obilí cepem nebo sklizeň brambor na čas. Pokud máte v kalendáři Václava nebo Václavku, nezapomeňte na Český Krumlov. Svatováclavské slavnosti a Mezinárodní folklorní festival tam pokračují až do pondělí. Program najdete na ckrumlov.info. Tak věřím, že jste si vybrali.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné

0: a vy s Gabrielou Bláhovou. Dobré sobotní ráno. Podmínky pro výpočet superdávky se od října mění. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitele s dětmi do 15 let. Doteď byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího Ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
1: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
0: Nový propojovací úsek cyklostezky pod Českobudějovickou branou plánuje vybudovat město Český Krumlov. Zastupitelé o přípravách jednali na svém včerejším zasedání. Další informace přiblíží místostarosta z hnutí Naše Česko Zbyněk Toman, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
2: Cyklostezka bude mezi tou stávající výlení zahradě a tou, která je vlastně taky stávající, to znamená propojka Voušeho Helkového mlýna, 179 metrů dlouhá a 2 metry široká. Částka teď se řeší, protože rozpočet ještě na to není, zatím máme v podstatě projekt pro stavební Poliník, ze kterého se to ještě nedá úplně přesně vyčíst, ale předpokládáme cenu někde kolem 20 milionů korun.
0: Vychází kniha o historii městy se Strážný na Šumavě. Osud Strážného odráží proměny českého pohraničí. Publikace nově mapuje vznik osady až po turbulentní 20. století. Pokračuje historik Luděk Němec.
3: Překvapilo mě určitě, jak bohatá ta historie místní je a jak málo toho o ní je minimálně v českém veřejném prostoru, v české literatuře známo. Že tady převážně šumavští Němci, to znamená, to byli také lidé, kteří se už v předválečné době, ale i po jejich vysídlení zabývali místní historií. Češi se jí nevěnovali tak intenzivně, v době komunismu to ani nebylo příliš dobře možné.
0: Knihu autor představí dnes v 16 hodin ve Strážném. Papež Lev XIV. Dnes v Paříži druhým dnem pokračuje ve své návštěvě Francie. Na pařížském náměstí Svornosti odslouží odpoledne mši pro několik stovek tisíc lidí a pak se letecky vypraví do poutního místa Lourdes, kde se trvá do pondělního rána. Při svých prvních včerejších vystoupeních se papež věnoval tématům, jako jsou asistovaná sebevražda a eutanázie, umělá inteligence nebo potřeba mezinárodního dialogu a míru. Sport. Dosavadní sbírku 5 medailí na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v italském Ivre dnes můžou čeští reprezentanti ještě vylepšit v kajak krosu. Titul mezi muži bude obhajovat Jakub Krejčí, který v pátek získal zlato v klasickém vodním slalomu. Na startu budou taky Matyáš Novák, Vojtěch Hegr a Jan Bárta. Ženský závod absolvují Tereza Kneblová, Olga Samková a Kateřina Beková. Kneblová už v Ivre vybojovala bronz na kánoji. Samková obhajuje v kajak krosu třetí místo z loňského šampionátu na olympijské trati ve Vers-sur-Marne u Paříže. Počasí. Dnes bude na jihu Čech jasno až polojasno, teď ráno ojediněle s mlhami, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr bude foukat slabý proměnlivý a bio zůstává na stupni číslo 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Úplná uzavírka platí v centru Kaplice na náměstí. Koná se tady akce Zažít město jinak. Počítejte s objížďkou Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A s úplňkem nad hlavou tady vítáme sobotní den. Je tady 26. září, v kalendáři jméno Andrea. Přejeme jen to nejlepší a s vámi u mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice stále Adéla Jirkalová. Pokračuje jeho české ráno, jehož součástí v nejbližších chvílích budou například Anna Julie Slováčková, Česny Hawkies, taky Iveta Bartošová a nebo kapela Elán a Kočka hned v zápětí. Po 10 letech opustila velké hudební vydavatelství a založila si svoje. A včera česká zpěvačka Leny vydala desku. Je to její nejvíc osobité album, když ji nikdo nestál za zády a neříkal, co a jak má dělat.

tím souviset. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to

0: Ráda experimentuje a nechce být zpěvačkou jednoho hudebního žánru. I tak má ale Leny nejblíže k roku. Česká zpěvačka, dcera Lenky Filipové, teď vydává novou desku Good Omens.
1: Po 4 letech vydáváte nové album. Byly to dlouhé 4 roky a nebo je to tak jako akorát?
2: Já si myslím, že je to akorát, bych tak řekla. Já jsem si lehce zkusila nějaký projekty tam jako vsunout do toho mezidobí, bych tak řekla. Protože jsem vydala live album, na který jsem velmi hrdá. I pro jiný lidi by to mohla být jako změna žánru, ale já jsem to tak jako obkroužila všechno a vrátila jsem se, myslím si, zpátky k té své rockové srdcovce.
1: Aktuální album je pro Leny přelomové, po 10 letech totiž opustila velké hudební vydavatelství a nové písně tak vydala sama za sebe, jako nezávislá interpretka.
2: Jelikož vím, jaký emoce jsem do toho vložila a že jsem vložila tu pravou Leny do toho, tak samozřejmě můžu potvrdit, že je to ta pravá Leny.
1: Fanoušci ale na albu najdou nejen autorskou tvorbu. Leny naspívala i legendární song zpěvačky Joanne Osborne, One of Us.
2: My jsme ji s naším pořád poslouchali na můj popud, teda stále dokola v autě, protože je to v podstatě legendární do dneška písnička. A myslím si, že perfektně symbolizuje dobu přelomu jako 90. let roku 2000, ze kterých jsme hodně s Filipem Vlčkem, producentem toho alba, čerpali i hudebně, vlastně v různých jako směrech.
1: Do konce roku má Leny na programu dva koncerty. Jeden bude v pražském klubu Roxy a ten druhý v Londýně. Jiří Štefl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice.

0: vámi Český rozhlas České Budějovice. Máme 6:45 sobotní ráno s datem 26. září roku 2026. Za chvíli také Česny Hawkies. Hrajeme písničky, které nestárnou. A do té doby je potřeba vědět, jaká bude ta první část prodlouženého víkendu, který právě začíná.
1: Počasí.
0: Ještě je tma, plus 3, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. To je SMSka od vás, která dorazila, díky za všechny, které jste již poslali a nebo teprve pošlete. 90 011 03 je číslo naší SMS brány, posílejte SMSky ve tvaru CB, mezera počasí, mezera text. Sobota bude slunečná, čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno ojediněle s mlhami, 19 až 22 stupňů naměříme v nížinách, na horách to bude v rozmezí mezi 15 až 18 stupni. Vítr povane slabý, proměnlivý o rychlosti do 3 metrů za sekundu, ráno čekáme i klidno, pršet nebude, rostylové podmínky mírně nepříznivé a bio pro dnešek na jedničce.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
0: Čeští vývojáři her se i letos snaží upevnit své postavení na evropském trhu. Očekává se, že počet vydaných her by se měl podobně jako loni přiblížit 40. Pozitivní je i to, že se herní studia v Česku rozšiřují a nabírají nové zaměstnance. Podrobně o tom už za chvíli tady u nás. Dobré ráno.

0: Celosvětovým herním průmyslem letos nejspíš nezahýbe žádný český titul, jako tomu bylo loni s hrou Kingdom Come Deliverance 2. Přesto se ale českým vývojářům daří. Podobně jako loni se očekává vydání zhruba 40 her, většinou na počítač nebo herní konzole. Podle Asociace českých herních vývojářů navíc přibývají nová vývojářská studia.
1: Bylo to tak dávno. Fonopolis. Město plné amplionů.
2: Jednou z letošních novinek je adventura Fonopolis. Odehrává se ve stejnomenném městě, které pomocí amplionů a zvukových příkazů ovládá autoritářský vůdce. Hlavním hrdinou hry je popelář Felix, který začne vzdorovat.
3: Prodejně se hře daří dobře po celém světě. Největšími trhy jsou Čína a Spojené státy, ale i v Česku se hra prodává s ohledem na velikost místního trhu velmi slušně.
2: Říká Lukáš Kunce z vývojářského studia Amanita Design, které stojí mimo jiné za úspěšnými tituly Machina nebo Samorost. Podle Asociace českých herních vývojářů by měl počet vydaných českých her za letošní rok dosáhnout asi 40, podobně jako loni. Jak ale říká za asociaci Pavel Barák, vydělat dokážou i studia, která zrovna nové tituly nepředstavují.
4: Ty velký etablované firmy jako SC Software nebo Bohemia Interactive, těm se dlouhodobě daří. Fungují jako na jiných modelech, oni vydávají ty DLCčka, vydávají různý rozšiřující obsah. A ten je nějak spoplatněný.
2: Právě největší herní studia, jako jsou Warhorse nebo SCS Software, pořád táhnou český herní průmysl, kterému se poslední dobou daří. Už v roce 2023 skokově vzrostl obrat českých herních firm na víc než 9 miliard korun a v posledních dvou letech se ho dařilo udržovat. Naprostá většina ze 178 studií v Česku jsou menší firmy. Jedním takovým je studio Charles Games, ve kterém pracuje Lukáš Kolek.
5: My hodně diverzifikujeme to, co děláme, a to je to, proč jsme udržitelní v tenhle ten moment. Kdybychom spoléhali na jeden titul a na to, že třeba fakt jako hodně dobře dopadne, tak to v situaci, jak ten dnešní trh vypadá, mi osobně přijde velmi, velmi riskantní, speciálně pro menší studia.
2: Teď dokončují hru s názvem We Grew Up in War. V překladu Vyrostli jsme ve válce. Hráč díky ní nahlédne do vzpomínek dětí, které si pamatují období války v Sarajevu nebo na Ukrajině.
5: Pokud se bavíme o We Grew Up in War, tak ten žánr, což jsou válečné hry, tak tam se dá asi očekávat prodeje v řádech desítek tisíců, což je rozumná míra.
2: V Česku teď na výrobě her pracuje 3092 pracovníků. Letos jich má podle Asociace českých herních vývojářů přibýt dalších 260. Ve světě je přitom trend úplně opačný. Mimo jiné kvůli rozvoji umělé inteligence spíš vývojářská studia zaměstnance propouštějí. Dominik Hron, Český rozhlas.

0: vámi Český rozhlas České Budějovice, čekají nás čerstvé zprávy s Gabrielou Bláhovou. Pojďme si je poslechnout.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Správa úložiště radioaktivních odpadů zrušila výběrové řízení na provedení hlubokých geologických vrtů na 4 lokalitách, potenciálně vhodných pro jejich hlubinné úložiště. Mluvčí správy úložišť Martina Bílá řekla ČTK, že k tomu došlo kvůli změně stavebního zákona. Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 40 obcí a měst a 18 spolků z Česka, v tiskové správě uvedla, že tendr byl zrušený několik hodin před termínem pro podání nabídek. České vysoké učení technické v Praze otevřelo výzkumné centrum Liminal. Bude zkoumat, jak může porozumění minulosti pomoct připravit se na budoucnost. Výzkumníci se budou zabývat tím, co lidi motivuje, jak se učí a jak se společnosti vyrovnávají se změnami. Poznatky chce využívat při navrhování technologií ve vzdělávání i při hledání způsobů, jak posilovat odolnost společnosti. Dosud neznámá hra Václava Havla zazní dnes poprvé veřejně. Scénické čtení Varování uvede New Yorkské kulturní centrum. Nedokončený rukopis s Havlovým alter egem Ferdinandem Vaňkem vznikl zřejmě v 70. letech a po desetiletích ho v pozůstalosti Havlova přítele Zdeňka Urbánka objevil jeho vnuk David Dušek z Hnutí Stan. Ten je zároveň předsedou správy rady první prezidentské knihovny. Dřevo, tradiční řemesla a moderní lesnictví dnes spojí festival Dřeva dny ve Volyni. V Panské Sýpce budou od 10 do 17 hodin řemeslníci předvádět například tesařství, košíkářství, bednářství nebo výrobu šindelů. Některé postupy si návštěvníci budou moct taky sami vyzkoušet. Novou lesní stezku dnes otevřou v Nové Bystřici na Jindřichohradecku. Začíná za rybníkem Malý Proudný a je určená především dětem. Přibližuje jim život v lese a přírodě. Vzdělání kombinuje s herními prvky a pohybem. Slavnostní otevření začne v 15 hodin. Děti si při něm budou moct novou trasu projít a dostanou taky drobnou památku na její otevření. Město informaci zveřejnilo na svých webových stránkách. Českobudějovičtí fotbalisti se dnes v 8. kole fotbalové ligy skupiny A utkají s Domažlicemi. Začátek zápasu je v 16:30. Dnes bude na jihu Čech jasno až polojasno. Teď ráno se místy můžou objevit mlhy, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý a bio zůstává na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Kulturní akce slavnosti 760 let města dnes od 17 hodin uzavřou až do zítřejší 10. hodiny náměstí Josefa Vlastimila Kamaríta ve Velešíně na Českokrumlovsku. Dobře dojeďte, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Desítky ochotnických souborů u nás adaptují hry divadla Járy Cimrmana. Existují ale i takoví fanoušci, kteří píší vlastní přednášky a jen tak pro radost v kolektivu pořádají semináře o Cimrmanových vynálezech. Jedny takové Cimrmaniaky navštívil náš reportér ve Velkém Meziříčí a my se tam ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vydáme už za pár chvil. Do té doby si poslechneme Ilonu Čákovou.

0: Na Fajtu v kopec nad Velkým Meziříčím lidé už léta jezdí lyžovat. Nově tam ale vyrážejí i za Járou Cimrmanem. Místní správce rozhledny Jiří Pálka tam v posledních letech společně se svým odborně neodborným týmem objevil řadu Cimrmanových vynálezů. Mistrovi lyžosáňky, kalibrační desku, srdce pro Davida nebo zeď vzdechu. A my jsme se za tímto Cimrmaniakem vypravili.
1: Tamhle je zeď vzdechu, tam máme dvokno a pak skočíme pod rozhlednou, tam je ten zbytek od toho Cimrmana.
2: Tak tohle bude určitě ta zeď vzdechu, ke které přicházíme s Jiřím Pálkou, správce rozhledny a areálu Fajtů v kopec nad Velkým Meziříčím.
1: Taková maličká stavbička, asi 30 metrů dlouhá, 6 metrů vysoká. Podle nás to je Cimrmanova zeď vzdechu, z toho důvodu, že on se inspiroval v Jeruzalémě, když tam mají zeď nářku, tak aby mohli lidi v republice vzdechat. A nemuseli vzdechat na jednom místě. Takže tady ta drobná stavba má zezadu na každém kamenu, což nemůžete vidět, protože to je zasypaný hlinou, svý identický číslo. Takže ta zeď se dá rozebrat a na jiném místě přesně identicky složit.
2: Každé to dílo, které tady vidíme, je odsouhlaseno otci zakladateli, takže tady vidíme podpis doktora Zdeňka Svěráka a profesora Miloně Čepelky. Fajtův kopec je známé lyžařské středisko na Vysočině. Tady jsou vidět už kotvy. Vlek už je skoro připraven na zimu a my stoupáme přímo k rozhledně, která je postavená ve tvaru šroubovice DNA.
1: Musím pro klíče ještě. Tak, teďka jenom běžte dále, já jsem vám to otevřel. Hnedka se pýtám za váma. Cimrmanovi díla vlastně se nacházejí v prvním patře rozhledny.
2: Cimrmanovo srdce pro Davida.
1: My jsme objevili nádherný srdce vyřezávaný z dřeva. K tomu byly jakoby kovaný šípy. A proto jsme přemýšleli, co? A vlastně jsme zjistili, že Cimrman navštívil italskou Florencii, uviděl sochu Davida a zjistil drobnou její nedokonalost a napsal vlastně italským kolegům, že rád dodělal dílo svého předchůdce Da Vinciho a že mu vytvořil srdce takzvaným srdečným obchvatem. Ten obchvat spočívá v tom, že jsou tři šípy a neprochází tím srdcem prostředkem, ale obepínají se. On to nazval, že to je vlastně Cimrmanův srdeční obchvat, jen potom jsme zjistili, že Angličani mu to vyfoukli a udělali z toho bypass. Nazdar Lukáši, a tady je náš první dobrý kolega, den. Magistr Dočkal přírodní vědy.
3: Ty jsi rejža, ty jsi mi řekl, že s tím mám fláknout.
4: Karel tady není.
2: Manželka Jiřího Pálky rozdává scénáře.
1: Píšu to já skromně. Já tady našemu odbornému týmu donesu ten koncept. Ale kluci, ještě, já jsem dovezl ten kufr na tu přednášku, jak jsme říkali, že uděláme to, aby ty lidi navazovali, aby měli souvislost s tou minulou přednáškou, tak mám ten kufr a kalibrační desku a to bychom u ty přednášky vystavili. A tak asi začneme, ne, kluci? Nebo já...
3: Jo, klidně.
1: Tak na značky. Dobrý večer, dovolí se vám představit náš odborný tým. Profesor Petr Zezula, magistr Lukáš Dočkal přírodní vědy, profesor Karel Šikula, přední lingvista.
2: No a teď už v technické místnosti chaty vedle rozhledny následuje zkouška odborných přednášek a jednotliví doktoři, profesoři a inženýři představují například Cimrmanovu inovaci šroubu Imbus anebo speciální Kolumbovo vejce a na závěr zpívají píseň Musíš za svým Tomem stát. Podle velkomezeříčských badatelů byla skladba tajnou šifrou Járy Cimrmana určenou T.G. Masarykovi.
5: Musíš za svým Tomem stát.
2: Z Velkého Meziříčí Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Dancing in the Rain v písničce Livin' La Vida Loca. No uvidíme, zdali si dnes zatančíme v dešti. Tuším, že nikoli, ale podrobnější bude meteoroložka Eva Houbová.
1: Počasí.
0: To už vítám ve vysílání a rovnou se ptám, jaké je aktuální počasí. Dobré jitro.
2: Dobrý den. V České republice teď převládá jasná nebo skoro jasná obloha a ojedinělé se vyskytují mlhy. Teplota, ta se pohybuje mezi 4 a 8 stupni většinou, nejchladněji hlásí Kvilda Perla -5,1. V Českých Budějovicích je skoro jasno 7 stupňů, jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1024 hektopaskaly. Na Choráňově je skoro jasno a 4 stupně a vítr jihozápadní 3 metry za sekundu.
0: My postupně budeme odkrývat karty, co se týče prodlouženého víkendu, tak jaká bude sobota?
2: V týlu takové výše nad severovýchodní Evropou k nám proudí teplý vzduch od jeho západu a tato situace vlastně vydrží i následujících, no asi dost dní. Čekáme jasno nebo skoro jasno, ty mlhy se rozpustí. Teplota vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 15 až 18. Vítr povane jen slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu a bio je na nízké zátěži.
0: V dešti si dnes tedy nezatančíme. V kolik nám vyšlo, respektive vyjde sluníčko a v kolik zapadne?
2: Vyjde za chvilku v 6.54 a zapadne v 18.51.
0: A poprosím, zdali se s námi podělíte o teplotní rekordy?
2: A tak nebudu dělat drahoty. Maximum z roku 1967 má hodnotu 28,1 stupně a minimum z roku 1929 -1,9.
0: To je neuvěřitelné koncem září. Jaká bude dnešní noc a zítřejší, tedy nedělní den?
2: Čeká nás jasno až polojasno, ráno místy mlhy. Teplota ráno klesne na 8 až 5 stupňů při uklidnění větru ke 2 a můžou se místy vytvořit i přízemní mrazíky nebo objevit. Přes den teplota vystoupí na 20 až 23 a na horách na 17 až 20. Spousta čísel. Vítr slabý proměnlivý, odpoledne a večer mírný, jeho východní 2 až 5 metrů za sekundu a bio bude pořád na jedničce.
0: Jak ten prodloužený víkend bude pokračovat, o tom více s meteoroložkou Evou Houbovou opět za hodinu. Já prozatím děkuji a naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Všude dobře, doma nejlíp, alespoň podle Lenky Vlachové, která žila nějakou dobu v Bruselu. Podrobněji o tom už za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Profesní kariéru odstartovala Lenka Vlachová po maturitě na střední pedagogické škole umístěnkou na učiliště a základní školu ve Větřní. Dálkově pak vystudovala na Karlově univerzitě obor speciální pedagogika. Po listopadu 1989 začala pracovat pro Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, pak působila například v Bruselu v diplomatických službách pro Středočeský kraj. Zavzpomínala na to pro naše vysílání.
1: Nebylo to jednoduché v tom, že dcera chodila do školy, že jste najednou musela zbalit dceru, psa, uspůsobit rodinu tomu odjezdu. Jako nežilo se špatně, ale já jsem trošku přecitlivěla na jednu věc, když jsem ráno viděla, jak tam maminky tahají půlletý roční děti do školek a v ruce mají ty boxy z McDonaldu, protože tam se ve školkách nevařilo, že jsme dostávali manuály, jak to tam vlastně vydržet, a abychom odjížděli o víkendu mimo Brusel, abychom neskončili na antidepresivech, že jsem čekala 2 měsíce na to, že mi někdo opraví pračku. Tak to byly takové absurdní věci, které jsem říkala, tohleto přece my u nás doma nechceme. A dneska se na to trošku vzpomenu, když tady něco nefunguje, ale si myslím, že my to nenecháme snad takhle dopustit až jako takovéhle absurdity. A byla jsem hrozně pyšná na to, že jsme vlastně Česká republika a že jsme v mnohem dál. Ale samozřejmě taky cítím, že se ještě musíme spoustu věcí učit a že ten vstup do Evropské unie byl pro nás hrozně důležitý.
0: Celé povídání Lenky Vlachové si můžete poslechnout dneska večer, kdy vysíláme pořad Jihočeši. Po 18. hodině v něm bude hostem u Mirky Nezvalové. Tak si to nenechte ujít. Já pro vás chystám opět písničky, které nestárnou, a jednou z nich je Michal David, Největší z nálezů a ztrát. Sobotní ráno s datem 26. září.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Neberte život tak vážně.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: A připravené jsou další sobotní zprávy, přináší je do našeho vysílání Gabriela Bláhová. Hezké sobotní ráno.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: O změnu zdravotní pojišťovny můžou lidi požádat do konce září. Polsko připravuje nabídku pro zřízení nové americké vojenské základny. Jižní Čechy o víkendu ožijí svatováclavskými slavnostmi a podzimními jarmarky. Dnešní den přinese slunečnou oblohu a teploty u 22 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová.

0: vždy alespoň rok. Teprve potom jim vzniká nárok na přestup. Měnit pojišťovnu můžou vždy ve dvou termínech, buď na podzim nebo na jaře. Podle ředitele Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Martina Balady toho každoročně využije zhruba 60 tisíc lidí. Nová americká vojenská základna vznikne v Polsku. Měla by být až pro 5 000 vojáků. Oznámil to náměstek polského ministra obrany Pavel Zalewski. Polsko teď připravuje návrh, co může americké straně nabídnout. Zároveň shromažďuje požadavky Spojených států.
1: Polská nabídka by měla být hotová v listopadu. V prosinci by pak Spojené státy měly rozhodnout, zda ji přijmou. Začátek výstavby nové americké vojenské základny ani její umístění zatím není známé. V současnosti v Polsku slouží asi 10 tisíc amerických vojáků a Varšava za jejich přítomnost platí. Americký prezident Donald Trump v tomto roce několikrát potvrdil, že se do Polska kvůli dobrým vztahům s prezidentem Karolem Navrockým chystá vyslat dalších 5 tisíc vojáků. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Poslední zářijový víkend nabídne v jižních Čechách svatováclavské slavnosti i jarmarky. Dnes je budou slavit návštěvníci v Třeboni, Plané nad Lužnicí a Jindřichově Hradci. Program nabídne hudbu, řemesla i historické průvody. Program připravují i na dalších místech kraje. Přiblížila mluvčí Jihočeské centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
2: Tradiční strakonická pouť přinese několikadenní program v Strakonicích, zatímco v Lenoře se návštěvníci mohou těšit na pečení chleba. Za gastronomickým zážitkem bude možné také vyrazit na zahradní degustaci vín v Českém Krumlově. Program doplní uzamykání kozího hrádku v Sezimově Ústí nebo koncert Českého varhanního festivalu ve Vlachově Březí.
0: Den železnice na Jindřichohradecké úzkokolejce dnes nabídne jízdu se dvěma parními lokomotivami současně. Milovníci železniční historie si můžou taky naposledy užít cestu ponorkou. Přezdívku získal motorový vůz M27 díky futuristickému vzhledu s kulatými okny. Vedení úzkokolejky připravuje prodej vlaků do zahraničí. ČTK to řekla mluvčí Gepard Express Markéta Bočková. Vlak vyjede z Jindřichova Hradce v 9.45. Ve stanici Kunža Klomy pak cestující zažijí provozní manévr, kdy se lokomotivy odpojí a rozdělí si soupravu.
3: Počasí.
0: Dnes bude na jihu Čech jasno až polojasno, teď ráno se ojediněle objevují mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách naměří 15 až 18. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý a bio zůstává na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihočeských silnic nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody. V Týně nad Vltavou uzavřelo mistrovství České republiky v kanoistice ulice Žižkova a Puchmajerova. Objížďka je značena. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pokud se dnes budete cítit trošičku v tenzi, tak milí posluchači, dnes v sobotu 26. září vládne úplněk, tak věřím, že to s našimi emocemi příliš nezamává. S vámi Adéla Jirkalová, u mikrofonu pokračuje Jihočeské ráno a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pro vás hudebně chystáme také kapelu Divoký byl, zazní Phil Collins, Hana Zagorová a hned v zápětí Pavel Bobek. Propojit vědu, vzdělávání a moderní technologie. To je cíl nové laboratoře Open Lab, kterou včera otevřelo pro veřejnost Biologické centrum Akademie věd v Českých Budějovicích. My vás tam zavedeme už za chvilku.

0: kluby, jak žil bych rád.
1: Biologické centrum Akademie věd včera otevřelo novou vzdělávací laboratoř v Českých Budějovicích. Open Lab nabídne dětem, učitelům a veřejnosti prostor, kde můžou poznat vědu prostřednictvím vlastních experimentů. Vědci věří, že laboratoř přiláká k vědě další mladé lidi.
2: Vlastně tam na stanovišti, který se zabývá zákalem vody. My tady máme pomůcky, které nazýváme trubky v bedně. Jmenuje se to orobinec a šupina podle těch rybníků, kterými tady teď budeme porovnávat mezi sebou. V každé té trubce máte vodu.
3: Jeden ze šesti lektorů Open Labu, Jan Čapek, přesně vysvětlil studentům Gymnázia Česká, co mají dělat.
2: Vezmeš tu tyčku a budeš ji pomalu ponořovat do té trubky. Klidně se dívej z vrchu. Teď nevím, jestli vidíš rozdíl mezi tou černou a bílou.
4: Máme tady 24 pracovních míst,
3: říká vedoucí Open Labu Jitka Richtová.
4: A na nich je vybavení laboratorní, jako třeba pH metry, mikroskopy, centrifugy a tak dál. A vejde se sem až 30 dětí.
3: Liší se hodně tato laboratoř od laboratoře vědců?
4: Právě že neliší, protože to je to, co my jim chceme ukázat, vlastně jak to v realitě vypadá.
3: Lektoři, absolventi Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity mají zatím pro studenty připravené 4 programy, doplňuje Jitka Richtová.
4: Máme kurz vodní detektivové, tam se věnujeme problematice vod. Další kurz přibližuje téma půdy a jejího složení. Pak máme kurz mikroskopování a nebyl jednou jeden život. Tam si prohlížíme různé buňky pod mikroskopem. A nejnáročnější náš kurz je testování chutí, to už je pro starší žáky, tam zkoumáme dědičnost.
3: Pokusy si tady vyzkouší děti ze základních i středních škol.
4: Ano, budeme tady mít žáky od 12 do 19 let, ale budeme tady mít také studenty z Jihočeské univerzity, budoucí učitele, kteří sem přijdou v rámci své praxe. Chceme vzbudit zájem o biologii a ukázat, že věda je zábavná.
2: Tak, takže teď si sem dám já prst, tady na tu čárku, protože to je u té hladiny, a vytáhnu tu tyčku.
3: Jak jsi s tím poradila, Lea Černíková?
5: Celkem mě to bavilo a u orobince mě překvapilo, že jsem viděla tu destičku a rozpoznala jsem černou a bílou i úplně na dně. Biologie mě baví a uvažuju, že bych ji šla studovat.
3: Pokusy si vyzkouší v laboratoři také žákyně Adéla Vítovcová.
6: Je fajn, že tady potkám pár vědců, který bych normálně nepotkala a řeknou mi víc, než by mi řekla paní učitelka.
3: Gymnazisty přivedl do vzdělávací laboratoře učitel biologie Petr Lunga. Asi vás těší, že zájem studentů je velký?
7: No tak určitě, mně se hrozně líbí ta možnost, že mají příležitost vyzkoušet si opravdu jako vědeckou práci. Já jsem moc rád, že nás vědci z biologického centra přizvali k té spolupráci, ať už přímo na účasti studentů, nebo i na zpětných vazbách k jednotlivým programům.
3: Do konce ledna bude laboratoř otevřená 3 dny v týdnu. Potom už každý všední den. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová Vukatá, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Těch některých SMSek od vás tedy mrazí. Pojďme postupně na ně. Ve Velešíně jasno, 4 stupně, zdraví a pohodu vám všem přeje Andulka. Písek 9,5 stupně Celsia, podepsán Folta. Větrní 5 stupňů, pěkně se v klidu vyjasňuje. Zdraví ve spolek naší Adélku, milou Zuzka s Honzou a dva pejsci. Já děkuji uctivě. A teď ta mrazivá SMSka. V Nové Peci je jasno a minus 0,4 stupně Celsia. Nad Vltavou lehká mlha. Přeji krásnou sobotu, podepsána Dagmar. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 5 stupňů. Zdraví a hezký pohodový víkend přeje Marie. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno. 3 stupně, přeji vám všem stále zdraví a pohodu, Jindra. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, 4 stupně. Hezký den přeje Marie a na závěr pro tuto chvíli pěkné ráno z Jindřichova Hradce u nádraží, kde je jasno, klidno, ale chladno, pouhé 3 stupně Celsia. Příjemný víkend všem i v rozhlase vám přeje Milan. Děkujeme. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno o jediněle s mlhami. 19 až 22 stupňů naměříme přes den. Na horách budete mít 15 až 18. Vítr povane slabý proměnlivý a bude mít rychlost do 3 metrů za sekundu. Ráno čekáme i klidno. Pršet nebude. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé a bio na jedničce.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Křída mít, toulat se oblohou a ve skaliskách zanechat svůj stín.
3: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališa a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Třínvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Za chvíli pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak si počkejte, budeme pro vás mít několik důležitých rad. A do té doby si poslechneme Phila Collinse, Two Hearts, další z písniček, které nestárnou. I tahle je součástí dnešního jeho českého rána.

0: hodin, k tomu 19 minut. Dost možná nás v tuhle chvíli mnozí posloucháte za volantem, tak si s námi pojďte osvěžit pravidla silničního provozu, ať je právě za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
3: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
2: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
3: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci, jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívat.

0: Andra mají právě dnes 26. září svůj svátek, tak jim tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice hrajeme písničku Juliet od Robina Gibba. Lepší jsme pro tuto chvíli nenašli, ale věřím, že potěšila. Přejeme krásné ráno, jdeme na zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Německý automobilový koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat po celém světě zhruba 4 miliony vozů, včetně víc než milionu aut značky Škoda. Informoval o tom německý list Handelsblatt, který se odvolává na své zdroje. Ceny ropy výrazně snižují, za jejich poklesem stojí rostoucí naděje na příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Na trhu nicméně přetrvávají obavy z negativních dopadů útoků jemenských povstalců na Saúdskou Arábii na dodávky ropy. V pondělí 28. září v den české státnosti budou uzavřené všechny sběrné dvory v Českých Budějovicích, informovala o tom mluvčí města Jitka Brůha-Velclová. Čtvrtý ročník Kaplických dvorků, který je součástí celorepublikového festivalu Zažít město jinak, pokračuje i dnes. Do dvora bývalého měšťanského pivovaru na náměstí se symbolicky vrátí pivo. V kostelní si přijdou na své milovníci dobrého jídla i místních výrobků. Podrobnosti najdete na www.městokaplice.cz. Zámecký park Strkov v Plané nad Lužnicí zve i dnes na svatováclavské slavnosti. Od 13 hodin uvidí návštěvníci průvod a půl hodiny na to proběhne zahájení slavností. Těšit se můžete na jarmark, řemeslnou vesničku a další program. Od 13 do 20 hodin bude taky každou půl hodinu jezdit kyvadlová autobusová doprava zdarma. Dosavadní sbírku 5 medailí na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v italské Ivrée dnes můžou čeští reprezentanti ještě vylepšit v kajak krosu. Titul mezi muži bude obhajovat Jakub Krejčí, který v pátek získal zlato v klasickém vodním slalomu. Na startu budou taky Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta. Ženský závod absolvují Tereza Kneblová, Olga Samková a Kateřina Beková. Dnes bude na jihu Čech jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách naměří 15 až 18. Vítr bude foukat slabý proměnlivý a bio zůstává na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dopravní nehoda se stala ve Zlivi na Českobudějovicku na trase na Munice. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Bohatý fotbalový program, hokej, ale také basketbal, to vše už za chvíli v pozvánce sportovní pro tento prodloužený víkend. Tak si na ně počkejte, posloucháte Český rozhlas České Budějovice.

0: Sport na víkend.
1: Dobrý den, je tady sportovní pozvánka Českého rozhlasu České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Projdeme si velmi bohatý fotbalový program, vydáme se na hokej a dojde i na basketbal.
0: Sport na víkend.
1: V neděli v 16 hodin začne zápas extraligy hokejistů. Do Českých Budějovic přijede Litvínov. Ve druhé nejvyšší domácí soutěži čeká v sobotu od 17 hodin Tábor zápas s Kolínem.
0: Sport na víkend.
1: A jdeme na fotbal. Po pátečním utkání ve třetí lize Písku s Příbramí ve čtvrté lize se na jihu Čech budou hrát v neděli dva zápasy. Oba od 16 hodin a 30 minut. Strakonice vyzvou v derby Český Krumlov. A v dalším derby Milevsko přivítá Soběslav. Z páté ligy vybíráme souboj nováčka krajského přeboru ze Slávy České Budějovice s Mirovicemi. Filozofii mirovického klubu vysvětluje předseda Václav Olšbauer.
2: Snažíme se, aby jsme udrželi krajský přebor a hrajeme s mladýma klukama se svýma odchovancema, tak se snažíme, aby jsme to udrželi. No. Ale máme akorát problém v tom, což nemáme asi jenom my, že když se u nás někomu daří, tak samozřejmě se dostane do hledáčku těch oddílů v okolí, to znamená Příbram, Milevsko, Písek, takže s tím musíme ale počítat. No.
0: Sport na víkend.
1: V neděli vyrazí basketbalový sršně z Písku do Plzně a protože je Plzeň z Písku vlastně za kopcem, tak není pochyb o tom, že na cestu se vydají s jeho českou basketbalovou štikou i věrní fanoušci. Tak šťastnou cestu přejeme a návrat s vítězstvím. Abychom nezapomněli, utkání nejvyšší basketbalové soutěže začne v Plzni v neděli v 18 hodin. Sportovní ozvěny, to je pořad této stanice, začnou v pondělí krátce po půl třetí odpoledne. U jejich mikrofonu se na vás bude těšit Kamil Jáša.
3: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice.

0: Tasmin Archer a Sleeping Satellite ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Tuším, že už se většina z vás probouzí do nového dne, tak jenom pro informaci a zásadní začíná nám prodloužený víkend. Je tady sobota s datem 26. září a jdeme ve 7:45 za počasím.
1: Počasí.
0: Nápomocná nám k tomu bude meteoroložka Eva Houbová, kterou ještě jednou zdravím. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Jak máme právě teď, Evi?
2: Pořád je jasno nebo skoro jasno, mlhy se rozpouští a teplota se pohybuje mezi 2 a 8 stupně většinou. Nejchladněji hlásí Volary, Luční potok, -3,4. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno, 7,5 stupně, vane jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře je 1025 hektopaskalů, trošku stoupnul. Na Choráňově je skoro jasno a 5 stupňů, vítr jihozápadní 3 metry za sekundu.
0: Dnes v noci a také nad ránem nám nádherně zářil ten dnešní úplněk. Tak se zeptám, bude nebe vymetené i během dne?
2: Teď zase bude zářit sluníčko pro změnu. V sílu tlakové výše nad severovýchodní Evropou k nám proudí teplý vzduch od jeho západu. Čekáme jasno nebo skoro jasno po celý den. Teplota vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 15 až 18. Vítr povane jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, aby ho bude na nízké zátěži.
0: Jaká bude dnešní noc a co přinese neděle?
2: Ráno se místy vytvoří mlhy, ale jinak bude zase jasno, maximálně polojasno. Teplota ráno klesne na 8 až 5 stupňů při uklidnění větru ke 2 a místy se můžou vytvořit přízemní mrazíky. Přes den teplota vystoupí na 20 až 23, na horách bude mezi 17 a 20 stupni. Vítr se rozfouká mírný jihovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu, aby ho zůstane na jedničce.
0: Jak bude v pondělí, jak završíme ten prodloužený víkend?
2: Opět sluníčkem a ráno mlhy jenom ojediněle. Teplota bude ráno kolem 7, přízemní mrazíky jenom ojediněle a přes den bude teplota lehce nad 20 stupňů, tak do 24. Vítr mírný východní až jihovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Svatý Václav se zasnažil. Tak děkujeme za tuto pozitivní zářijovou předpověď. Byla s námi meteoroložka Eva Houbová, se kterou se uslyšíme opět za hodinu, tak prozatím naslyšenou.
2: Naslyšenou, budu se těšit.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17:30 v našem vysílání.
0: Jak velké mohou být bouřkové mraky? I na tuhle otázku nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Průvodcem vám už za chvíli bude Martin Písařík. Tak se mi

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Václav Havel, dramatik, který měnil divadlo, disident, který měnil dějiny a prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Na svém samém počátku je sobota s datem 26. září a připravené jsou další čerstvé zprávy. Přináší je k mikrofonu Gabriela Bláhová.
3: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Policie varuje před hustějším provozem o prodlouženém víkendu. Na silnicích bude víc kontrol. Jihočeský kraj začne připravovat projekt pro opravu 2 škol v Trhových Svinech na Českobudějovicku. Čeští vědci se plánují zapojit do vesmírné mise k Enceládu měsíci planety Saturn. Dnešní den bude slunečný, naměříme 19 až 22 stupňů Celsia. Dobré sobotní ráno, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto varuje, aby lidi nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod, zhruba o 3 000 víc než v předchozím roce. Jihočeský kraj začne připravovat projekt pro opravu 2 škol v Trhových Svinech.

0: po turbulentní 20. století, pokračuje historik Luděk Němec.
1: Překvapilo mě určitě, jak bohatá ta historie místní je a jak málo toho o ní je minimálně v českém veřejném prostoru, v české literatuře známo. Že tady převážně šumavští Němci, to znamená, to byli také lidé, kteří se už v předválečné době, ale i po jejich vysídlení zabývali místní historií. Češi se jí nevěnovali tak intenzivně, v době komunismu to ani nebylo příliš dobře možné.
0: Knihu autor představí dnes v 16 hodin ve Strážném. Vědci z Česka, Německa a Francie tento týden v Praze jednali o vesmírné misi k Enceladu měsíci planety Saturn. Evropská kosmická agentura k němu plánuje vyslat sondu. Čeští vědci se chtějí podílet na jednom z jejich přístrojů. Měsíc Enceladus má pod ledovým povrchem oceán vody a v něm možná podmínky pro život. Chystaná mise má podle Evropské kosmické agentury startovat po roce 2040. V plánu je i přistávací modul.
2: Počasí.
0: Dnes bude na jihu Čech jasno až polojasno, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách naměří 15 až 18. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý a bio zůstává na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Stále dejte pozor na Českobudějovicku, ve Zlivi, v části obce pod Bojskem, stala se tady dopravní nehoda. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Osm hodin, k tomu za pár vteřin 4 minuty, pokračuje Jihočeské ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová a hned v zápětí to bude také Martin Schuster a písničky z Cizí kapsy. Dovolte mi, abych připomněla, že dneska 26. září má svátek Andrea, což je jméno řeckého původu, které se do češtiny dostalo z francouzštiny a znamená mužná či odvážná, tak přejeme jen to nejlepší. Katolický kalendář ten připomíná svatého Kosmu a svatého Damiana, patrony lékařů a lékárníků. I ty tedy srdečně zdravíme. Narozeniny právě dnes slaví první československý kosmonaut a politik Vladimír Remek, také redaktor a moderátor Martin Veselovský. Oslavenkyní je i americká tenistka Serena Williams či herec Jan Nedbal. Přejeme jen to nejlepší a krásný prodloužený víkend.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých coververzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. Což je realita téhle chvíle. Dobré ráno pro příští minuty s Petrem Kalandrou.

Drobná postava zpěváka, muzikanta a skladatele Petra Kalandry sice nikdy nekráčela hlavní silnicí popu, ale o to větší stopu zanechala na těch vedlejších cestách. Spolu s Oskarem Petrem a Zuzanou Michnovou v kapele Marcia změnili český rock i skupinový folk. Obojí spojili ve fungující hudební směs, napojili americkými i anglickými vlivy a počeštili. Další trio, v němž Kalandra zanechal nesmazatelnou stopu, se jmenovalo ASPM, tedy Amatérské sdružení profesionálních muzikantů. Nahrál i dvě sólová alba, vesměs složená z osobitých českých verzí výrazných songů z repertoáru severoamerických folkrockových veličin. A právě na prvním z nich, vydaném v roce 1993, najdeme i písničku Břímě. Už v roce 1970 ji u nás naspívala, ale s původním textem, tedy v angličtině, Marie Rotrová a skupina Flamingo. Vybrala si z repertoáru znamenité kapely, kterou tvořili Kanaďané Robbie Robertson, Richard Manuel, Garth Hudson, Rick Danko a jediný Američan, Levon Helm. Říkali si The Band a do dějin populární hudby se zapsali jednak jako muzikantská parta doprovázející ve druhé půlce 60. let Boba Dylana, ale taky jako suverénní kapela, jejíž desky patří k významným počinům rockové historie. Tento kompliment patří zejména prvnímu albu Music from the Big Pink z roku 1968 a právě tam si sáhneme pro skladbu The Wait. Je z kategorie písniček, které sice ve chvíli svého vydání nezbouraly hitparády, ale její síla je natolik přesvědčivá, že postupně dozrála do pozice klasiky, jež nikdy nezestárne. V jejím textu se mísí biblické odkazy, obrázky ze života na americkém jihu a dle slov autora Robbieho Robertsona také zvláštní atmosféra inspirovaná filmy legendárního španělského režiséra Luise Buñuela. Něco z toho ostatně zachytil i Petr Kalandra. Své verze skladby The Wait nahrála ale také řada amerických hvězd jako Aretha Franklin nebo skupiny Supremes a Temptations a byly s nimi v hitparádách úspěšnější než band s originálem. Boj s časem však vyhrála původní nahrávka a tady ji tedy máte. S kapelou The Band vás zdraví Martin Schuster.

0: Písničky z cizí kapsy jsou pro dnešek za námi. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. 8:45, k tomu 1 minuta. Pojďme za počasím.
1: Počasí.
0: Jasné Prachatice, 12+, sluníčko, pěkný den přeje Helča, Volary, Rafanda, 3, Jasno, Luděk a Zdeňka. Tak ty teploty jsou aktuálně velmi různorodé, ale čeká nás opravdu výstavní zářijová sobota. Bude jasno nebo skoro jasno, ráno ojediněle s mlhami, 19 až 22 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte 15 až 18, vítr povane slabý proměnlivý, bude mít rychlost do 3 metrů za sekundu. Ráno čekáme i klidno, pršet v sobotu nebude, rozptylové podmínky mírně nepříznivé a dnes na jedničce.
2: V zelených světech se tentokrát vydáme do zahradnictví na Blatech. A není to jen tak obyčejné zahradnictví. Funguje jako velká školka, navíc na rašelinovém podloží. A právě proto se tu daří rostlinám, které si libují v kyselé půdě. Posvítíme si na rododendrony, azalky, jejich původ, nároky na pěstování a samozřejmě nezapomeneme ani na kanadské borůvky. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Těšíme se na vás.
0: Do Stožce, na zámek Kratochvíle nebo na Českobudějovické výstaviště. Tam všude zamíříme v dalších dnešních typech pro volný čas.

0: Tipy pro volný čas.
1: Zámek Kratochvíle u Netolic na Prachaticku dnes odpoledne představí výstavu Strata Jana Alexe Jindráka a Aleše Hvízdala. V renesanční zahradě mezi vodou, zelení a architekturou najdete 5 kamenných sfér z mramoru a onyxu. Od 3 hodin se můžete setkat s oběma autory. Večer od 5 do 9 pak zahradu rozzáří laser, světlo a zvuk v živé audiovizuální performanci. Vstup na vernisáž je zdarma. V 9 dopoledne vyrazí z Chelčic na Strakonicku cyklisté na slavnosti plodů. Trasa povede přes Kratochvíli, Mičovice, Lhenice a Netolice mezi sady plnými dozrávajícího ovoce. Po cestě čekají zastávky s ochutnávkami místních produktů a přidat se můžete i během trasy. Od 10 hodin patří Stožec, Dni strážců přírody. Návštěvníci poznají práci strážce Národního parku Šumava, projdou lesní stezku a vyzkoušejí si nejrůznější aktivity. Ve 12 hodin vyrazí od infocentra 3 komentované vycházky za stožeckými loukami, za bobrem nebo s povídáním o okolí Stožce. Akce i vycházky jsou zdarma. Zveme i na českobudějovické výstaviště. V pavilonu R1 otevře v 9 hodin burza minerálů, šperků a drahokamů. Kromě krystalů a skamenilin tam uvidíte třeba i lebku mosasaura, mořského predátora, který žil před více než 70 miliony lety. Otevřeno bude do 5 odpoledne. V Lipně dnes začínají Dny venkova. U dolní stanice lanovky Lipno Express se od 10 hodin představí zemědělská technika, v 11 a ve 12.30 nabídnou pořadatelé její komentované prohlídky. Na Kramolíně pak odpoledne zahraje skupina Buď v kapele a v 16 hodin Michal Horák. Děti si mezi tím můžou vyzkoušet třeba simulátor dojení, mlácení obilí cepem nebo sklizeň brambor na čas. A pokud máte v kalendáři Václava nebo Václavku, nezapomeňte na Český Krumlov. Svatováclavské slavnosti a Mezinárodní folklorní festival tam pokračují až do pondělí. Program najdete na ckrumlov.info.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Česká plemenářská inspekce se možná začlení do státní veterinární správy. Pod ní navíc přejdou z Ministerstva zemědělství veterinární ústavy, které zajišťují laboratorní rozbory. Změny navrhli v novele koaliční poslanci David Pražák z ANO a Marie Pošarová za SPD. Zdůvodňují je hlavně úsporami a snížením byrokracie. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl zatím neví, jestli se obnoví jednání o smlouvě mezi Českem a Vatikánem a jaká bude případná procedura poté, co ústavní soud rozhodl, že část dohody je v rozporu s českým ústavním pořádkem. V rozhovoru s ČTK řekl, že bude záležet na politickém klimatu a dalších neznámých, mimo jiné na tom, jestli bude muset celý proces začít od začátku. Den stráže přírody dnes návštěvníkům Šumavy přiblíží práci strážců Národního parku. Od 10 do 15 hodin se můžou u informačního střediska ve Stožci zapojit do různých aktivit a dozvědět se víc o tamní přírodě. Jak správa Národního parku Šumava uvádí na svém webu, přípravné jsou taky hry, tvoření a lesní stezka pro děti. I Domaninu Třeboně dnes oživí svatováclavské slavnosti. Na návsi pořadatelé připravili řemeslný jarmark, hudbu, program pro děti nebo divadelní představení o svatém Václavovi. Součástí programu bude taky soutěž o nejlepší svatováclavský dezert. Cestu k výrobě kovových šperků ukazuje ode dneška výstava V procesu proměny v galerii Koko v Dobrši na Strakonicku. Návštěvníci na ní uvidí bakalářské a diplomové práce absolventů Plzeňské fakulty designu a umění Ladislava Supnara. Návštěvníci si můžou díla v prostoru Dobržské tvrze prohlédnout až do 30. října. Čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí dnešním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku do nové éry. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Deny, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je chorvatský tým vedený kapitánem Lukou Modričem. Zápas v Edenu začne ve 20:45. Dnes bude na jihu Čech jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách naměří 15 až 18. Vítr bude foukat slabý proměnlivý a bio zůstává na nejnižším stupně zátěže.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Týně nad Vltavou uzavřelo mistrovství České republiky v kanoistice ulice Žižkova a Puchmajerova. Objížďka je značena Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Strážný, Kunžvart, Kušvarda, to všechno jsou nebo byly názvy šumavské obce poblíž hranice s Německem. Právě o zapomenuté historii Strážného vychází nová knížka. Proč kniha vznikla a jaké příběhy přináší, se dozvíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v jeho českém ránu už za pár chvil. Nejprve si oblékneme toulavý džíny, zpívá Věra Martinová.

0: Vychází nová kniha o historii městice Strážný na Prachaticku. Historie obce odráží proměny českého pohraničí ve 20. století. Knihu napsal 27-letý historik Luděk Němec. Je to už jeho třetí knížka, ve které připomíná zapomenutou minulost osad v šumavském pohraničí.
1: My teď stojíme na vrchu Vyhlídka u dřevěné podkovy, kterou tady Strážný nechal před několika měsíci umístit.
2: Říká mladý historik Luděk Němec.
1: To takové hezké vyhlídkové místo, zároveň symbolické, protože ten tvar podkovy připomíná, že tudy probíhala Zlatá stezka, tedy obchodní komunikace, která spojovala města Pasov a Pimperk a po které soumaři se svými koňmi nosili do Čech sůl a další suroviny.
2: O Strážném a o jeho historii psal Luděk Němec poslední 4 roky knížku. Podobně jako v dalších příhraničních obcích, z nich Československo po druhé světové válce vysídlilo německojazyčné obyvatelstvo.
1: Tak se československý stát snažil tento kraj znovu dosídlit, Čechy z vnitrozemí, ale i z dalších zemí, zejména jihovýchodní Evropy, z Rumunska, Bulharska a podobně, z českých menšin v těchto zemích tedy. Tento plán ale nebyl naplněn v takové míře, jak si úřady představovaly. Většina zdejších domů a zejména pak domů v okolních osadách zůstala neobydlená.
2: Původní zástavbu úřady pak zdemolovali, což je vidět i na místě, kam jsme se přesunuli. Z vyhlídky nad obcí jsme sešli ke škole. Právě tady se dřív tyčil kostel. Dominanta Strážného.
1: Je to tak, kostel byl demolován v srpnu 1965, poté co několik let chátral. Bylo to v době, kdy se někteří z těch vysídlených německých obyvatel už mohli do Československa vracet, alespoň na krátkodobé návštěvy. Byli konfrontováni tedy se stavem, jak Strážný vypadalo, a v ruinu se postupně měnil i kostel, pročež tedy tehdejší československé úřady se rozhodly kostel odstřelit.
2: A teprve po roce 1989 se obce jako Strážný dočkali dalšího rozkvětu. O jeho historii toho ale pořád tolik nevíme.
1: Překvapilo mě určitě, jak bohatá ta historie místní je a jak málo toho o ní je minimálně v českém veřejném prostoru, v české literatuře známo. Že tady převážně šumavští Němci, to znamená, to byli také lidé, kteří se už v předválečné době, ale i po jejich vysídlení zabývali místní historií. Češi se jí nevěnovali tak intenzivně, v době komunismu to ani nebylo příliš dobře možné.
2: Nápad na knihu přišel od nezávislé starostky Strážného Jiřiny Kralikové, která kandiduje i letos v komunálních volbách za uskupení Nezávislí. Kniha má městysu zároveň navrátit i jeho zčásti ztracenou historickou paměť.
3: My tady úplně nemáme takovou tradici, tady byli vlastně téměř všichni vystěhováni a z těch opravdu lidí, kteří by se tady třeba narodili a zůstali tady, tak tady není téměř nikdo nebo nikdo v téhleté chvíli, takže ještě pořád hledáme ty své kořeny, tahle ta obec má nějakou historii a že vlastně stojí za to si to připomínat a že to vlastně může být i pro ty místní občany. Prostě fajn si o tom něco přečíst.
2: Knihu pokří autor dnes od 16 hodin přímo ve Strážném. Ze Strážného Adéla Černá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tak to radostně jen v případě, že si uvědomíme, že prodloužený víkend je na svém samém počátku. Je tady sobotní, teď už téměř dopoledne 8:45 a k tomu jedna minuta. Pojďme za počasím.
1: Počasí.
0: A s námi už je ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice meteoroložka Eva Houbová. Krásné ráno, Evi, znovu.
2: Dobrý den.
0: Jak máme právě teď na jihu Čech?
2: Máme od jasna po polojasno. Teplota začala pomalu růst, teď je většinou mezi 5 a 10 stupni. Volary luční potok minus 1,2 a Zdíkov naopak 11,5 stupně. To jsou ty hraniční hodnoty pro náš kraj teď. V Českých Budějovicích je skoro jasno 10 stupňů, vane jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1025 hektopaskalů, takže za poslední hodinu se nezměnil. Na Choráňově je polojasno 8 stupňů a jeho západní vítr 2 metry za sekundu.
0: Ohřejí nás dnes sluneční paprsky?
2: Myslím si, že docela ano. V cílu takové výše nad severovýchodní Evropou k nám proudí teplý vzduch od jeho západu. Čekáme slunečné počasí po celý den. Teplota vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 15 až 18. Vítr povane jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu a bio je na nízké zátěži.
0: Jak moc jasná či zamračená bude dnešní noc a nedělní den?
2: Čekáme jasno až polojasno, jenom ráno místy mlhy. Teplota ráno klesne na 8 až 5 stupňů při uklidnění větru ke 2 a objeví se i přízemní mrazíky. Odpoledne teplota vystoupí na 20 až 23 a na horách bude kolem 18. Vítr se rozfouká mírný jihovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu, aby jo zůstane na jedničce.
0: A jakými barvami si vymalujeme pondělí a úterý, jak bude?
2: Bude malovat sluníčko, jenom ráno ojedinělé mlhy. Teplota bude ráno kolem 7 a přízemních mrazíků bude zřejmě méně než zítra a teplota přes den tak do 24 stupňů. Vítr mírný východní až jihovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tolik předpověď počasí z úst meteoroložky Evy Houbové. Evi, děkuji za spolupráci dnes v Jihočeském ránu a brzy opět naslyšenou.
2: Děkuji a naslyšenou, hezký den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

Kdybych chtěla propojit tyto dvě písničky, tedy právě, která nám dohrála Houby magický od kapely Kabát a od Jiřího Kornatu, která nás čeká ještě tě mám plnou náruč, tak v případě, že dnes, milí posluchači, vyrážíte na houby, tak vám přeji plnou náruč hříbků nejlépe, ať to stojí za to každá takováhle procházka po lese. Děkuji za pozornost, Adéla Jirkalová se loučí, mějte se báječně a těším se zítra opět krátce po páté hodině raní naslyšenou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů. Chorvatská policie vyzvedla 5 utonulých migrantů z řeky na hranici se Slovinskem. Hlavní program festivalu Dřeva dny dnes začíná ve Volyni. Připomíná význam dřeva a tradičních řemesel. Na jihu Čech dnes bude slunečno, teploměry ukážou 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré sobotní ráno. Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit, kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
2: Špagety s bazalkovým pestem.
3: Tamhle už je vaše parmezen. Kolegyně míchají, promíchá.
2: Ano.
4: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
2: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
4: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
5: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný.
4: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Chorvatská policie vyzvedla 5 utonulých migrantů z řeky Kupa na hranici se Slovinskem. Zhruba dalších 20 se podařilo zachránit.

0: typy si návštěvníci budou moct taky sami vyzkoušet.
1: Program doplní odborné přednášky o historii, zpracování dřeva, archeologii nebo vývoji lesů na Šumavě. Na návštěvníky čekají i komentované prohlídky, hudba a nové expozice dřevozpracujících řemesel. Festival v neděli zakončí autobusový výlet po památkách regionu spojených se dřevem a tradičními řemesly. Z Volyně Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Den železnice na Jindřichohradecké úzkokolejce nabídne jízdu se dvěma parními lokomotivami současně. Milovníci železniční historie si dnes můžou taky naposledy užít cestu ponorkou. Netradiční přezdívku získal motorový vůz M27 díky futuristickému vzhledu s kulatými okny. Vedení úzkokolejky připravuje prodej vlaků do zahraničí, řekla ČTK mluvčí Gepard Express Markéta Bočková. V čele vlaku, který vyjede z Jindřichova Hradce v 9.45, se společně představí obě parní lokomotivy. Ve stanici Kunžaklomy pak cestující zažijí provozní manévr, kdy se lokomotivy odpojí a rozdělí si soupravu.
2: Počasí.
0: Dnes bude na jihu Čech jasno až polojasno, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměří 15 až 18. Vítr bude foukat slabý proměnlivý a bio zůstává na nejnižším stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod, ať je tomu tak i nadále, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
3: Krok za pokrokem, tak zní téma letošního sjezdu nejen evangelické mládeže, který proběhne od 2. do 4. října v Třebíči. Bude řešit i otázku, jak žít ve zdravém vztahu s technologiemi. Židovská obec na Havaji už léta opravuje svitek Tóry spolné na Havlíčkobrodsku a každý rok při svátku Jom Kippur nahlas přečítá jména 93 polenských Židů, kteří nepřežili Shoah. Letos se před několika dny také poprvé pomodlili kadiš i za Leopolda Hilsnera. Podrobnosti už za chvíli. Klášter v Polici nad Metují na Náchodsku založili břevnovští benediktíni. Zastavíme se v něm s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Daniela Ženatého, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Paľo Habera nám zpíval v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vás teď zveme na sjezd nejen evangelické mládeže. To je každoroční akce plná přednášek, workshopů, duchovních programů, koncertů, sportu, ale především setkání a skvělých zážitků. Letos proběhne od 2. do 4. října v Třebíči pro mladé od 15 do 25 let. Téma je Krok za pokrokem. Bude se věnovat otázkám technologií, digitalizace a víry. I tomu, jak se naučit žít ve zdravém vztahu s každodenním používáním technologií. Stovkám mladých účastníků o tom bude přednášet novinář a spolupracovník Českého rozhlasu Petr Koupský. Workshop povede Josef Šlerka. Hlásit se můžete až do pátku. Co dalšího v Třebíči na účastníky sjezdu nejen evangelické mládeže čeká, na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Sjezd mladých evangelíků v Třebíči budou tradičně moderovat také mladí. Jedné z nich, Mirky Sáblíkové, jsem se zeptala, na jaký program se těší ona.
2: Doufám, že mi to vyjde, abych se šla podívat na přednášku Jindřicha Halamy z Evangelické teologické fakulty, docent etiky, který je zároveň hodně vtipný.
1: A na jaké téma bude pan docent Halama mluvit?
3: Modernizace medicíny, modernizace v léčbě a jaká je to ta etická otázka.
2: Přednáška se jmenuje Dokážeme vytvořit lepší lidi, než jsme sami, od transplantací k humanismu. A myslím si, že to bude velmi zajímavé a určitě originálně pojaté. A pak se taky těším samozřejmě na večerní talk show o influencerství víry. A nejvíc se tam speciálně těším na Pavla Edera, který měl svoji stránku Pastor Pavel, která byla hodně orientovaná na mladé a vlastně tady v Praze založili Safe Point, který je hlavně pro mladé lidi takové setkávací místo, kde se cítí dobře a tak jsem zvědavá, jak bude sdílet tady tyhle ty svoje zážitky.
1: Myslíte, že influenceři mohou oslovit mladé lidi i k tomu, aby začali hledat smysl života? Ptám se další moderátorky sjezdu, Lálie Diopové.
2: Já si myslím, že mladí lidé, stejně jako všichni ostatní lidé, hledají smysl života od vždycky a budou ho hledat do vždycky. A myslím si, že je dobře, že existují i pozitivní influenceři a tak jsem ráda právě za prostor tady těm pozitivním influencerům, kteří určitě pomáhají, protože se nemůžeme tvářit, že církve mluví jenom z kostelu, ale vzhledem k tomu, že skoro veškerý obsah, co střebáváme, tak jsou právě ze sociálních sítí, takže tím, že jsou i pozitivní influenceři na sociálních sítích, tak myslím si, že to pomáhá lidem právě jako nacházet třeba nějaké odpovědi na otázky, anebo otázky, na které potom můžou hledat odpovědi.
1: A co vy si nenecháte ujít?
3: Já se určitě hodně těším na ty kulturní programy, bude tam koncert Celeste a Charles večer, bude tam spousta různých workshopů, bude tam workshop beatboxu. Myslím si, že si každý přijde na něco, co ho baví nebo zajímá a to se mi právě na sjezdu líbí.
1: Mimo jiné mě zaujalo, že sjezd mladých evangelíků má i charitativní záměr, protože během něj probíhá sbírka. Komu je určena?
4: Letos jde sbírka na neziskovou organizaci Barevný svět, která pomáhá lidem s kombinovaným a mentálním postižením. A máme obrovské štěstí, že ta částka, kterou vybereme, je díky naší spolupráci s nadací Divoké husy, je zdvojnásobená, takže děláme dvojnásobnou radost.
1: A kdybyste měli pozvat ještě někoho na sjezd nejen evangelické mládeže do Třebíče, jak by to znělo?
3: Přijď, vezmi si svoji partu, svoje kamarády a zároveň určitě počítej s tím, že tam potkáš nové kamarády a spoustu skvělých lidí, se kterými zažiješ něco nového, něco zajímavého a něco se naučíš.
2: Jestli váháš, tak určitě přijeď. Můžeš přijet sám nebo sama nebo s ostatními kámoši a kámoškami, určitě tam poznáš nové lidi, zažiješ nový společenství, který ti bude pak provázet i tam, kde ho vůbec nikdy nebudeš čekat.
4: A pokud se odhodláš přijet sám, i přesto, že tam nikoho neznáš, na to jsme taky zařízení a připraveni, a hned se v pátek přihlaš na poznávací hry, seznamovací hry, po kterých určitě spousta lidí kolem tebe přestane být cizích.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve Staré Boleslavi vrcholí přípravy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Program odstartuje v neděli večer příjezdem relikvie svatého Václava, svatováclavským koncertem a nešporami. V pondělí vyrazí brzy ráno pěší pouť z Prahy k jí a proběhne několik mší, z nichž hlavní na Mariánském náměstí bude celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro rodiny s dětmi bude v jinak nepřístupné děkanské zahradě připraven bohatý odpolední program s loutkovým divadlem, výstavou a tvořivými dílnami. Odpoledne nabídne také duchovní chvály, workshop pro mládež či večerní řecko-katolickou liturgii. Svátek svatého Václava si připomenou i města na Vysočině, a to koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v náměšti nad Oslavou. Kaple je zasvěcená svatému Václavovi a mše ve sváteční den 28. září v ní obnovili asi před 10 lety. Už za 2 měsíce se v druhém největším moravském kostele, Ostravské katedrále Božského spasitele, rozezní nové varhany. V katedrále se nyní královský nástroj staví a zvukově připravuje tak, aby 22. listopadu bylo vše perfektně nachystáno. Už je postavená celá nosná konstrukce, skříň, ve které budou prospektové píšťaly. Píšťaly, kterých je několik tisíc, se pomalu dávají do varhan. Původně varhany vznikly pro Palác kultury, kde byly od roku 1981. Stát na nich tehdy podle odborníků nešetřil a řadu dílů přivezl i ze zahraničí. Podle organologů jde o nejkvalitnější nástroj, který v té době v Československu vznikl. Varhany byly počátkem roku 2023 rozebrány a renovovány. Výroba nového nástroje se stejnými parametry by podle odborníků byla až 4x dražší. Tak tyto pozvánky dnes měly své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí a dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Marie Rotrovou jsme hráli na vlnách Českého rozhlasu v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Lidmi vyhledávaný je klášter v Polici nad Metují, nesoucí odkaz našich předků. Byl založen ve 13. století břevnovskými benediktýny. Určitě vás v něm zaujmou expozice nesoucí název Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj, poutních míst, zázračných studánek a pověstí. Redaktor Karel Sladký o tomto duchovním místě natáčel s Tomášem Menecem.
1: Byli to vlastně břevnovští benediktíni a Polický klášter je o trochu méně známý než třeba Broumovský, ale paradoxně je starší.
2: V tom Polickém klášteře byly původně raně gotické budovy a ty byly postupně upraveny.
1: Klášter postupně procházel různými úpravami a největší úpravy byly v době baroka, kdy se na nich podílel dokonce Kilián Ignác Dísenhofer.
2: A pak to byla ještě úprava na konci 19. století.
1: Je to tak, nezůstal vlastně v raně barokní podobě, ale vyvíjel se i nadále.
2: Dá se říci, že klášter v Polici nad Metují byl jedním z klíčových míst setkávání kultur v kraji.
1: Určitě se to takto dá říct, protože břevnovští benediktíni kolonizovali celé Policko. Takže oni ten klášter založili, kolem něj se pak rozrostlo městečko, a právě do kláštera se scházeli za těmi náboženskými záležitostmi.
2: V prvním patře kláštera je muzeum. Co tam mohou lidé vidět?
1: Muzejní expozice by se dala rozdělit na takové tři části. Máme tam dvě audiovizuální expozice od renomovaného umělce Richarda Loskota, což je Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí. To jsou vlastně takové expozice bez sbírkových předmětů. Působí to hodně audiovizuálně, výtvarně. Je to nejmodernější, co asi teď momentálně máme. A potom máme ještě třetí část, a to je Opatův byt, který se snažíme každoročně nějakým způsobem trochu upravit, rozšířit. My jsme ho rozšířili do podoby třech místností plus soukromé kaple opata. Další novinku, a to je pokoj lokaje. Ale ještě tam chystáme nějaké drobnější úpravy, takže i pokoj služebného se dočká co nejvěrnější podoby, tak jak to mohlo vypadat, když tam opravdu opat žil i se svým, dá se říct, služebným.
2: Jaký je Polický klášter?
1: Musí se vlastně všechno vyčistit, dát do pořádku, zkontrolovat se sbírkové předměty, jestli tam něco netrpí, protože přece jen je to opravdu stará budova, ve které je zima, zároveň je tam značná vlhkost. Na předměty, které tam jsou umístěné, se musí podívat i restaurátoři a konzervátoři. Prostě musí se tam všechno zkontrolovat. V klášteře nejsme sami, mají tam prostory i benediktíni, také dávají do pořádku. Dělají tam různé přednášky a zároveň hned vedle kláštera je kostel, který navazuje na klášter, je to vlastně klášterní kostel a tam se konají pravidelně i bohoslužby.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: S magazínem Mezi nebem a zemí se dnes vydáváme také do České Třebové, kde začal už po 22. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka s letošními jubilanty Františkem z Assisi a Ferencem Listem. Dramaturg Jan Lorenz opět zdařile poskládal všechny 4 koncerty a jako už tradičně dal šanci i studentům konzervatoře. První koncert festivalu si nenechala ujít kolegyně Víta Balcarová.
2: Rakouský varhaník Karl Immerfall právě dokončil svoji zkoušku na večerní varhaní koncert a já se ptám, jaký nástroj jste našel tady v České Třebové, jak to tady zní?
3: Ich finde das die Orgel als ein sehr interessantes, spannendes Instrument.
4: Myslím si, že zdejší nástroj je velice zajímavý a umožňuje hru více stylů, vše je podpořené pěknou akustikou tohoto chrámu.
3: Hier in dieser Kirche bringt.
2: Co jste si připravil pro dnešní večerní varhanní koncert?
3: Das Herzstück des heutigen Programms ist die Improvisation über den Sonnengesang.
4: Ten hlavní program je sluneční píseň svatého Františka, respektive moje improvizace, ale začínám tradičně dílem Johanna Sebastiana Bacha. Je to chorální předehra Otčenáš a končím moderním Olivierem Messiénem Apparition de l'Église éternelle.
3: Apparition de l'Église.
2: Na dramaturga se obracím s otázkou, jak to bylo s tím textem, který provází tenhle první varhanní koncert.
4: Text vychází z básně svatého Františka z Assisi, jedná se o sluneční píseň a je to tedy překrásná báseň svatého Františka na stvoření, stvoření a život, ale ten text, který na koncertu zazní, tak je daleko obsáhlejší. Jsou to vlastně takové komentáře, které odráží problémy dnešní doby. Je to o životě hodně.
2: Kde jste našel interpreta?
4: Původně byl osloven Alfred Strejček, který na poslední chvíli se nemohl zúčastnit pro zdravotní důvody, ale ta dobrá zpráva je, že posluchači nepřijdou o svého Strejčka a zastoupí tedy mistra Alfreda Jindřich Strejček, který přednese recitaci.
2: A já se obracím tedy na Jindřicha Strejčka. Jaké byly přípravy? Bylo to těžké?
5: Určitě mi to dalo práci a čas. Co se týče samotné básni svatého Františka, tak tento text mi už byl znám, co bylo pro mě výzvou promyslet si ty texty, které doprovází.
6: Buď pochválený, Pane, s veškerým svým stvořením, nejvíce Pán z pravého slunce, které dáváte a skrz něž nás posvěcuješ, je krásné a zářivé tím jasné a je
2: Co jste tedy připravili?
4: Připravili jsme 4 koncerty, o prvním koncertu jsme již mluvili. Druhý koncert bude ve znamení komorní hudby, nazval jsem ho Komorní pohlazení. Třetí koncert nese název Romantický Ferenc Liszt a svatý František z Assisi. A 4. koncert je věnován studentům Pražské konzervatoře.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to nejznámější politický proces v českých zemích 19. století. Dostal se až na titulní stránky novin v Rakousku a vzpomíná se na něj dodnes. Řeč je o jedné z největších antisemitských kampaní u nás, takzvané Hilsneriádě. Během ní byl v roce 1899 křivě obviněný z rituální vraždy Anežky Hrůzové v Polné židovský mladík Leopold Hilsner. Ten nebyl dodnes rehabilitován. Proč? To je otázka, na kterou se snaží upozornit snímek amerického režiséra Briana Felbra Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner. Na konci září se bude promítat v Praze, v Písku a v Brně. Jak proběhla projekce přímo v Polné, to zjišťovala Noemi Fingerlandová.
1: Kino bylo úplně nabité a byli tam lidé, kterým po generace předávali Hilsnerův příběh. Zasáhla mě reakce katolického kněze, který se mi podíval přímo do očí a řekl: děkuji vám za natočení tohoto filmu. Já nemohu točit filmy, abych měnil lidi, ale co mohu udělat, abych pomohl očistit jméno Leopolda Hilsnera? Myslím, že to hovoří za vše. Takto se ptal zástupce katolické církve ve městě, kde před 127 lety tehdejší katoličtí představitelé bohužel nepomáhali tlumit nepokoje ani krotit hysterii, ale často naopak oheň ještě přiživovali.
2: Upozorňuje režisér snímku Brian Felber. Problém je, že Leopold Hilsner dodnes nebyl rehabilitován, jak vysvětluje právník Lubomír Miller.
3: Leopold Hilsner je stále vinen dvojnásobnou vraždou, a to Anežky Hrůzové a Marie Klímové. Byl za to odsouzen k trestu smrti, který císař František Josef I. zmírnil na doživotí a následující císař Karel potom udělil milost v roce 1918. Leopold Hilsner byl sice propuštěn z vězení, ale ten rozsudek je stále pravomocný.
2: Proč byl z vraždy Anežky Hrůzové obviněn zrovna Hilsner, upřesňuje Brian Felber.
1: Za prvé byl Žid, za druhé byl chudý, nepříliš inteligentní, neměl stálou práci, takže to byl přesně ten typ člověka, u kterého místním nevadilo, kdyby šel za nějaký zločin do vězení. Bydlel s matkou ve velmi malém suterénním bytě, kde prodávali obnošené šaty a podle dohody také museli poskytovat azyl putujícím židovským souvěrcům. Máte tu tedy chlapíka, do jehož bytu hned vedle pracoviště Anežky Hrůzové údajně neustále chodí divní židovští cizinci a k vraždě dojde během svátku Pesach.
2: O 6 let dříve došlo k podobnému případu v Kolíně.
1: Město obvinilo židovskou komunitu z vraždy mladé ženy. Tehdy se ale rozpoutat proces s rituální vraždou nepodařilo. Jenže v roce 1899 už mělo protižidovské hnutí ve Vídni daleko větší sílu. Ve vídeňském parlamentu bylo tolik antisemitských poslanců, že noviny byly připravené chrlit jeden článek za druhým a vytvořit tento narrativ rituální vraždy. A v něm měli perfektního chudého žida jako hlavní hvězdu pro tuto masovou hysterii.
2: Hilsner tedy nebyl žádný hrdina, ale obyčejný nezajímavý člověk. Právě to je podle Felbra i dnes jeden z důvodů, proč ještě nebyl rehabilitován.
3: Nejdřív musí proběhnout řádné soudní řízení. A to může proběhnout například tím, že bude podána stížnost pro porušení zákona. O té stížnosti má rozhodnout ministr spravedlnosti, pokud ji podá, projedná ji Nejvyšší soud České republiky. A pan ministr Jeroným Tejc má nyní tu věc na stole a bude o ní rozhodovat.
2: Říká Lubomír Miller, který se snaží proces obnovit už od roku 2019.
3: Nevypořádaná nespravedlnost zakládá podklad k tomu, aby se konali nespravedlnosti budoucí. Mám tedy za to, že je velmi významné, aby se tato věc dala do pořádku.
2: Uzavírá právník Lubomír Miller.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ježíšovo podobenství o farizeji a celníkovi. Znáte je? Poctivý člen církve, farizeus, se v chrámě modlí a za ním vzadu se modlí úplatný člen společnosti, celník. A Ježíš řekne, že Bůh, k němuž se oba modlili, vyslyšel toho lotra a čestného občana, že nevyslyšel. Podobenství je obraz. Obraz malovaný slovy. A tento Ježíšův obraz malovaný slovy nás zneklidňuje a provokuje. Co pak celník, který často podváděl a kolaboroval s římskou okupační mocí, udával své spoluobčany, co pak je lepší než řádný slušný občan? To jako nezáleží na tom, jak žijí? Podvodník, nepodvodník, všechno jedno? To mám poslouchat? A ještě k tomu v kostele? Notabene z Bible? Možná je problém v tom, že jsme se spletli. Stojíme u jiného obrazu. Ten obraz není o tom, kdo je lepší. Ten obraz je o víře. Texty před podobenstvím, to je 18. kapitoly Evangelia podle Lukáše, i texty následující jsou o víře. Jinými slovy, obraz neřeší, kdo je lepší a kdo horší. Na to jsou v Biblii jiné texty a my nemusíme všechny hned splácat dohromady. Takže obraz řeší, co je dobrá, čerstvá víra, víra v akci. Víra, řekl bych, víra nastartovaná, pulzující. A v tu chvíli, kdy je obraz malován, je víra darebáka živá, pulzující. Je mu ve chvíli modlitby zcela jasné, že jeho život závisí zcela a jen na tom, zda ho Bůh přijme. Stojí vzadu, ani oči nezvedne, jen prosí, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Jeho víra byla funkční. Bylo mu jasné, že bez Boha je ztracen. Oproti tomu víra celníka funkční nebyla. Pána Boha sice oslovil, ale mluvil v modlitbě o sobě, děkoval, že není jako ostatní, byl se sebou spokojený, Boha k ničemu nepotřeboval. Pulzující víra tam nebyla. A tak nám všem, milí posluchači, především nám, kdo jsme v církvi od malička a známe provoz církve a víme co a jak, především nám přeji, aby nás vědomí, že to všechno víme a známe, aby nás neuklidnilo natolik, že bychom sice k Bohu mluvili, ale vlastně s ním nepočítali. Zvláště my, kostelní lidé, pečujme o svou víru pulzující živou a prosme o ní Ducha Svatého. Pěkný den nám všem, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Senát asi nabídne sněmovně vlastní návrh o nepromlčitelnosti vraždy. V rakouských Alpách přibývá nehod, ústup ledovců mění i známé trasy. Svatováclavské slavnosti dnes oživí i Domanín u Třeboně. Dnešní den slibuje slunečno, denní maxima vystoupí na 19 až 22 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré sobotní dopoledne. Senát zřejmě nabídne sněmovně vlastní novelu trestního zákoníku, který počítá s uzákoněním nepromlčitelnosti trestného činu vraždy. Doporučil to tento týden senátní ústavně právní výbor. Horní parlamentní komora o předloze rozhodne ve středu. V případě souhlasu dostane novelu k posouzení vláda a sněmovna. Ta obdobné návrhy koalice i opozice bude schvalovat nejspíš v říjnu. Senátní návrh by v takovém případě byl jen jakousi zálohou. Policisti pátrají po 34-letém vězni Patriku Novotném. Včera odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Čerčanech na Benešovsku. Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost a není nebezpečný. Hledaný je 176 cm vysoký střední postavy. Má hnědé vlasy, modré oči a knírek s bratkou. Z pracoviště odešel ve vězeňském oblečení šedé barvy. Informace o něm volejte na linku 158. Jeho fotografii najdete na webu policie. V rakouských Alpách letos výrazně přibylo nehod při horských sportech. Záchranáři jich přes léto evidovali přes 2700. To je asi o 400 víc, než je dlouhodobý průměr. Alpské spolky upozorňují i na měnící se podmínky v horách. Kvůli ústupu sněhu a ledu se mění zavedené trasy a přibývá nebezpečných míst. Některé horské chaty mají navíc problémy s vodou.
2: Výrazně přibylo pádů do trhlin. Záchranáři jich letos zaznamenali 19, což je skoro třikrát víc než obvykle. S ústupem ledovců se navíc mění terén a častěji se uvolňuje kamení. Některé dříve běžné trasy proto horští vůdci už vůbec nenabízejí. Alpské spolky doporučují ověřit si podmínky krátce před túrou a nespoléhat na zkušenosti z předchozích let. Přestože nehod letos přibylo, počet obětí klesl. Podle rakouských úřadů v horách přes léto zemřelo 62 lidí. Dlouhodobý průměr je 80. Bára Vránová, Český rozhlas.

0: Kniha o historii městy se Strážný na Šumavě. Jeho osud odráží proměny českého pohraničí. Publikace nově mapuje vznik osady až po turbulentní 20. století, jak řekl historik Luděk Němec. Knihu autor představí dnes v 16 hodin ve Strážném. Zámek Kratochvíle zve dnes na vernisáž výstavy Strata společného projektu Jana Alexe Jindráka a Aleše Hvízdala. Začátek je v 15 hodin. Od 17 do 21 návštěvníci uvidí taky živou audiovizuální laserovou performaci. Sport. Nejlepší tuzemští hráči pentaklu se utkají v Kněžicích na Jihlavsku. Mistrovství republiky mužských a ženských párů začalo před hodinou v tamním zámeckém parku. Vítězové získají právo startovat na světovém šampionátu ve Švédsku. V Kněžicích bude do večera zápolit 16 mužských dvojic a 9 ženských. Počasí. Dnes bude na jihu Čech jasno až polojasno, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 15 až 18, vítr bude foukat slabý proměnlivý a bio zůstává na nejnižším stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda se stala u Jivna na Českobudějovicku ve směru od Lišova. Počítejte se zdržením, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
2: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš.
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. To ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano. Je dobře, ano. Tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch kliví například, někteří z posluchačů, z těch mladších, ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické
3: jak ty soblibou říkáš.
2: Také,
3: dobře,
2: tak,
3: dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, září nebo říjem podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě teplej, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím
2: se jim to líbí. U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové pásy, na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci, a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí a to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají, a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prorotají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochrannou lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý je, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová-Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď, jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu, to je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovateli těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli?
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, no to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevin a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat. A pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu, a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policie od dnešní noci pátrá po 13-letém Tadeášovi Wernerovi z Pardubicka. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. Díky včasnému nákupu na nich můžou lidi ušetřit až čtvrtinu. Mexiko a Havaj se připravují na příchod hurikánů. Jih Čech je slunečný, s teplotami mezi 19 a 22 stupni. Dobré sobotní dopoledne, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Policisti od dnešní noci pátrají po 13-letém Tadeášovi Wernerovi z Pardubicka. Chlapec odešel v pátek ráno do školy, odkud se nevrátil ani o sobě nedal vědět, uvedla to mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Rodina nahlásila policii pohřešování dnes po půlnoci. Chlapec je špinavý blondiák, vysoký asi 160 cm, hubený a na sobě by měl mít modrou mikinu se znakem Barcelony, džínové kraťasy a modrý školní batoh se žlutými prvky. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
2: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt, pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
0: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25%. Novou lesní stezku dnes otevřou v Nové Bystřici na Jindřichohradecku. Začíná za rybníkem Malý Proudný a je určená především dětem. Přibližuje jim život v lese a přírodě. Vzdělání kombinuje s herními prvky a pohybem. Slavnostní otevření začne v 15 hodin. Děti si při něm budou moct novou trasu projít a dostanou taky drobnou památku na její otevření. Město informaci zveřejnilo na svých webových stránkách. Písek se bude finančně podílet na stavbě nové obytné zóny za sídlištěm Jih. Zastupitelé včera schválili smlouvu o rozvoji obce a výstavbě s investorem. Ta definuje financování projektu. Podle vedoucí odboru správy majetku městského úřadu Mileny Hladíkové má město v místě 37% pozemků. Peníze půjdou na vybudování komunikací a veškeré infrastruktury tak, aby pozemky byly zasíťované. Mexiko a Havajské ostrovy se připravují na příchod hurikánů. Obyvatelé západního pobřeží Mexika kvůli bouři Polo opouštějí své domovy. Hurikán čtvrté až páté kategorie by neměl zasáhnout pevninu, i tak sebou nese skoro pětimetrové vlny a silné srážky. Ve městě Lázaro Cárdenas voda zaplavila některé domy. Mexické úřady preventivně zavřely školy a do oblasti

0: Krumlovsku. Počítejte s komplikacemi. Dobře dojeďte šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Kuchařské čarování Petra Stupky.
2: Dobrý den, milí posluchači. Dnešní porce kuchařských kouzel a triků bude ze země, kterou jsem v minulých dnech putoval a objevoval. A objevoval jsem samozřejmě její krásy a pamětihodnosti a pochopitelně i ochutnal některé tamní tradiční pokrmy. Po rozhlasových vlnách vám naservírují obaru, žgance, ryčet s krajanskou klobásou a třeba i jotu a následně bude řeč o všelikých závinech, kterým v tamním kraji říkají štrukli a nebude chybět ani sladké, protože bez prekmurské gibanice nebo krema reziny, čili kremšnitu, si slovinskou kuchyni nelze vůbec představit. K tomu všemu vám dobrou chuť a poklidný poslech přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka.

Slovinsko, o jehož tradiční kuchyni bude dnes řeč, je země malá, a to i ve srovnání s naší vlastní. Ale všeobecně pojato je to země velice pestrá a také bohatá. A to platí doslova téměř ve všem, včetně její kuchyně. Kdo míří na dovolenou do Chorvatska, určitě si vybaví italský terst a v zápětí slovinskou hranici a cestu podél pobřeží Jadranu. To trvá tak necelých 50 minut a budete už v Chorvatsku. Tím chci říci, že Slovinsko má kousek moře a zároveň i kousek italského temperamentu i italské kuchyně. A stačí se vydat o kus dál na severovýchod a jste v Julských Alpách. A připadalo mi to, jako bych byl v tu chvíli v Tyrolsku. A i podle kuchyně, nejenom podle domů, které v těch příkrých stráních stojí. A ani do Maďarska to není daleko. A vliv maďarské kuchyně je tu také výrazně znát. A když jsme projížděli mezi vinicemi k občině, tedy obci Jeruzalému, připadalo mi, že jsem někde uprostřed Toskánska. Tak to jen do úvodu trochu zeměpisu. Ale shrnuto, kuchyně slovinská je právě prolnutí alpské, středomořské, maďarské i balkánské kuchyně. Ale nechci z toho dělat vědu, natož potom zmatek ve vašich chutích. Zvu vás prostě na malou ochutnávku několika tradičních pokrmů. A začněme polévkou. Asi nejčastěji potkávanou polévkou byla jota. Je to tamní zelňačka z kysaného zelí, uzeného masa, bramborů a fazolí. Někde nahradí uzené klobása. A zabarvení fazolí bylo také proměněné. Do té opravdu originální joty patří prý světle hnědé ve Slovinsku pěstované fazole. Ne vždy je jota dočervená díky paprice, ale vždy ji ochucuje bobkový list a celý pepř. Ostatně bobkový list a celý pepř, toho si možná všimnete, je skoro ve všech pokrmech. A tak jako my máme za takovou tu sváteční polévku silný vývar, tak Slovinci mají také polévku, která je postavená na silném odvaru z masa a zeleniny. Říkají obara, ale nepředstavujte si ten náš talíř s průzračnou polévkou a nudličkami, případně kousky masa a zeleniny. Spíš si zkuste vybavit doslova hustý, jak my říkáme po německu, Eintopf, tedy směs masa, zeleniny a do toho ještě krupicových nočků. A všechno se nakonec v této polévce, a to je rozdíl od našeho vývaru, doplní octem, případně vínem. Nejoblíbenější je obara z kuřete, kterému na Slovinsku říkají piščanec. Takže piščančia obara je kuřecí eintopf. A když je to telečia obara, tak jeho základem je telecí maso. A když shrnu přípravu této polévky, tak je to tak, že se zvlášť opéká maso, které se krájí na větší kusy, řekněme jako do guláše. Další součást je opečená cibule, do které se, když už je nazlátlá, přidává trošku česneku na plátky nakrájeného a potom zvlášť se ještě opéká mrkev, případně i kořenová zelenina. A jak už jsem zmínil, všechno doplňuje koření a to je tymián, v tomhle případě bobkový list a kuličky pepře. Někde dávají i oregano, případně i majoránku. Často tahle polévka bývá i narůžovělá díky rajčatovému protlaku, nebo jí doplňuje cuketa, někdy hrášek, kukuřice, prostě podle sezóny různá zelenina a také houby. Jednu houbovou jsem jenom lehce ochutnal a stálo to za to. A ty nočky, abyste si dovedli představit, ty se připravují tak, že z měkkého těsta, které je z vajec, kysané smetany a mouky, případně krupice, se ukrajují lžící nočky a ty se zavařují přímo do polévky. Proto se taky těm nočkům říká lžičice. Jeden můj kamarád, který Slovensko doslova prochodil, mi charakterizoval tamní kuchyni jako všeobecně hustou polévku v mnoha variacích. A vždycky výbornou polévku a posilující.
A po mé návštěvě Slovenska musím uznat, že měl pravdu, i když se mu to tehdy příliš nevěřil. Ostatně můžete to posoudit až po písničce, kdy budeme vařit ryčet a guláš zvaný borgač.

V dnešním kuchařském čarování čarujeme ze slovinské kuchyně a teď budeme vařit borgač. To je nejslavnější a nejznámější slovinský guláš, který je ale ze tří druhů masa. Pokud by to byl obyčejný goláš, jak říkají guláši, ten může být jenom z hovězího a podobně. Ale ten borgač, kterým nese svůj název podle názvu maďarského kotlíku na guláš. Takže borgač je ten kotlík, ale tak se to myslí, je to prostě kotlíkový klasický guláš. A řekl jsem tři druhy masa. Takže ten skutečně autentický recept říká, že musíte mít hovězí klišku, vepřové plecko a dále ve zvěřinu nejlépe srnčí nebo kančí maso. Každé maso se do toho guláše nebo do té směsi přidává postupně podle toho, jak dlouho potřebuje se dusit a měknout, aby bylo akorát. A co je další jasný a zřetelný ráz, je to, že cibule má být opravdu na váhu stejně jako masa. Takže ten guláš, ať už je jenom hovězí nebo ten pravý borgač, se vlastně vůbec nezahušťuje, protože ta rozdušená cibule to všechno krásně sváže. A navíc do toho guláše vždycky patří brambory, které se dodávají do té dušeniny až tak půl hodiny před koncem, když už to maso je téměř hotové a zároveň i ten škrob z brambor vlastně ten guláš přirozeně společně s tou cibulí zahustí. No a ještě jedno pravidlo pro ten pravý borgač. Žádná voda do tohoto pokrmu vůbec nepatří, pouze víno a samozřejmě šťáva, která se pustí z toho masa během toho dušení. Takže používá se jak bílé, tak i červené podle toho, jak to kdo má rád a jak má také k dispozici. A další úpravu asi nemusím popisovat, nebo si to dovedete představit, protože na začátku se na sádle opéká to velikánské množství cibule. A to chvilku trvá. A ta cibule se má oškrabávat ze dna, tak jak se na něm lehce přichytává. A ta cibule má být takto výrazně opečená. A potom tedy se do té cibule přidává postupně, jak už jsem zmínil, nejprve řekněme to hovězí, potom to vepřové a pak zvěřina, případně ta zvěřina podle její kvality se dává ještě dřív před tím vepřovým, aby to pěkně změklo stejnoměrně najednou. No a potom tedy dolévat vínem a nakonec přidat brambory, a pak už je to hotové. Co se koření týče, sůl a pepř, případně bobkový list, který v jednom receptu byl a v druhém receptu bylo napsáno, že se nemá dávat, ale že se má dávat do tohoto guláše na závěr trošku oregana, ale to už nechám na tom, kterém kuchaři. Kromě borgače, jak už jsem zmínil, Slovenci milují také různé jiné další golaše, nebo goláže, nevím, jak to správně vyslovit, a ten se připravuje jak z hovězího, tak i z jiného masa a zase veliké množství cibule, takže na chuti je ten guláš samozřejmě více sladký, než si dovedeme představit. A nemají knedlíky, ale často se k tomuto borgači, stejně tak golášium, přidává polenta, tedy kukuřičná kaše, nebo se připravují bramborové noky, těm Slovinci říkají gnocchi a Italové gnocchi a jsou to ty stejné, jako dělají v Itálii. A nebo se také přidávají plněné štrukly, ale o nich bude řeč až za chviličku. Další pokrm, který jsem vám slíbil, je slovinský ryčet. A já, když jsem zjistil, že je to hustá, mimořádně vydatná polévka, nebo spíš takový eintopf, tedy hustá směs krup, fazolí a zeleniny, tak jsem si řekl, to musím na Slovensku ochutnat, protože kroupy mám velice rád. A tak jsem také učinil, bylo to v nadmořské výšce 1500, možná i trošku víc, metrů nad mořem, prostě v horách a nebylo v něm uzené v této směsi, které se k němu běžně dává, ale krajanská klobása, což je nejznámější slovinská uzenina s chráněným místem původu.
A přiznám se, že jsem za tu nadmořskou výšku byl rád, protože jsem se tam pěkně prošel a část toho, co jsem spocíval, jsem přece jenom, no jak to říct jinak, ze svého těla elegantně dostal. Tak, no co víte, kroupy, kroupy jsou kroupy a když k nim přidáte fazole, tak to pro nás, kdo rádi trávíme takovéhle suroviny, bývá velká radost. Ale pojďme dál. Já totiž jsem chtěl ochutnat na Slovinsku a ochutnal jsem také ajdovy žigance, což je další pokrm, který je opravdu, dá se říci, základním pilířem slovenské venkovské kuchyně. Ajdovy žganci, když jsem ten název pokrmu poprvé četl, tak jsem si říkal, to je nějaký bojovník ajda, asi měl rád nějaké placky nebo škubánky nebo něco takového, ale přitom v tom doslovném překladu ajdovy žganci znamená pohankové trhance. A tyhle pohankové trhance často v historii, je také psáno, vlastně nahrazovalo chudým lidem v těch horských oblastech chléb. Jak se vaří takový ajdový žganci, tak trošku jinak, než my jsme zvyklí třeba dělat bramborové halušky nebo špecle. Ale není to od toho daleko. Každopádně nejprve se vaří takzvaný moučný ostrov. A jak už jsem zmínil, ajdovy žganci jsou z pohankové mouky nebo pohankové lámanky. A patří to tak, že vlastně dáte litr vody a dáte 350 gramů té pohankové mouky nebo pohankové lámanky. A jakmile se ta osolená voda začne vařit, tak se do ní nasype najednou ta pohanková mouka do prostředka a ta mouka vytvoří na hladině jakýsi ostrov. Takhle přímo jsem to našel v jednom receptu na internetu, protože jsem samotné vaření v praxi na Slovensku neviděl. A to se nemíchá. Tam se prostě udělá jeden takový velký ostrov z té mouky a do něj se obrácenou vařečkou, to znamená tím držadlem, se uprostřed udělá otvor. Oni tomu říkají, že se tam dělá komín. Trošku se rozšíří a tím komínem uniká horká voda i pára, která vlastně jde vzhůru a přikrytí toho hrnce se to vaří asi tak 15 minut a vlastně ta mouka se tím z vrchu i ze spoda propaří a uvaří. Potom to pokračuje tak, že se po těch 10-15 minutách sundá hrnec plotný. Opatrně se slije větší část vody do vedlejší misky, ten odvar ten se nevylévá, protože ho můžete potřebovat. A pak se veme vařečka a začne se ta mouka z kousky toho uvařeného těsta a i třeba z kousky ještě syrové mouky, tak se v tom hrnci promíchává tak dlouho, až získáte husté, takové poloměkké, nelepivé těsto, nejsou v něm žádné suché hrudky mouky. A tohle to se navrch uhladí, potře trochu sádlem a nechá se to ještě zase dalších 10 minut odpočinout. A teprve potom se připravují z toho těsta trhance, tedy žgance, jak říkají na Slovinsku. Na pánvi se rozehřeje sádlo, většinou v tom sádle jsou ještě i škvarečky rozsekané a vy namočíte lžíci do toho horkého tuku, odeberete si kousek těsta z hrnce a pomocí vidliček nebo vidličky potom těsto přímo trháte z té lžíce do toho tuku. Když uděláte jednu vrstvu, tak zase se trochu dá na to sádla a zase se takhle škubou tou vidličkou, případně se to rozkubává dvěma vidličkami, prostě se udělají opravdu z tohohle toho těsta trhance. A je to všechno prolité horkým sádlem s těmi škvarky, případně se do toho přidává ještě cibule a tyhle ty žganci se potom jedí v létě nejčastěji s kysaným mlékem nebo s nějakým zákysem, bychom řekli.
případně kefírem, ale podává se to běžně právě už k zmiňovaným gulášům, nebo se to dává k tomu ričetu, o kterém jsem se zmiňoval, a i k polévce, k té zelňačce zvané jota, i tam patří právě jako by příloha tady ty ajdovy žgance. Často se podává k hlavnímu jídlu jako příloha, anebo je to i samostatné jídlo. Velice často v zimním období se to promíchává s kysaným zelím a přidává se k tomu klobása nebo už zmiňované uzené maso. Takže ajdovy žganci, tedy pohankové trhance, jsou opravdu velice důležitou součástí slovinské kuchyně. A přivez jsem si mouku, takovou nahrubo, je to jakoby směs pohankové mouky právě s tou lámankou, a těším se, že si je doma sám připravím. A když si představím kyselé zelí a ty škvarečky s cibulkou, tak si myslím, že si pochutnám. Co říkáte? Teď si dejme trochu muziky a hned po ní budeme dělat takové speciální záviny, které jsem, řeknu upřímně, zatím nikde jinde na světě neviděl.

0: Bylo to v Lublani, v hlavním městě, kde je krásná tržnice, kterou navrhl pan architekt Plečník a mnoho dalších krásných staveb, ale v té tržnici byla restaurace, která se honosila názvem vaříme jenom tradiční zdejší pokrmy a jídla. A tak jsem vzal jídelní lístek a teď jsem zjistil, že je vlastně plný závinů. Byly různě slané, byly různě naplněné, ale také sladké a bylo jich tam nepočítaně. Já jsem tedy si dal práci, spočítal jsem, bylo tam 25 druhů různých štruklí. Štrukly jsou záviny a můžou být vařené ve vodě, jako naše knedlíky, často se připravují také v páře, ale dá se říct nejčastěji, a jako je to takové to nejslavnostnější, se pečou v troubě, přelité ještě smetanou, většinou kysanou smetanou, v které je zamíchané vajíčko, jako by jsou navrch zapečené. A proč jsem řekl naše knedlíky? Oni totiž udělají závin, pak ho nakrájí na kousky, řekněme 5 až 8, 10 cm. Ten závin je rozkrájený na takové válečky a pak se naskládá, řekněme, na tu páru a vaří se, anebo se naskládá do dobře vymaštěného pekáčku a peče se v tom pekáčku. Ten jeden váleček je jedna porce na talíři a doplňuje se to často opraženou strouhankou, s bylinkami a solí, anebo se dávají potom na to právě do křupavy vypečené škvarky s cibulkou, anebo i takové dipy moderní, jak se dneska říká, bylinkové skysané smetany. Takže, abyste si to dovedli ještě lépe představit, nejčastěji to těsto, které se na štrukly používá, je takzvané vlečeno testo. Tedy tažené těsto, abyste mi rozuměli. Zpravidla se tohleto vlečeno těsto připravuje tak, že se dá teplá voda, do ní se přidá ocet, sádlo rozpuštěné, trochu soli a pak se do toho vmíchává mouka. A míchá se to tak dlouho, až se vypracuje hladké, měkké, takové elastické těsto, které se přestane lepit na stěny. A potom se tohleto těsto vytvaruje do bochánku, potře se olejem nebo sádlem, přikryje se nahřátou mísou nebo se balí dneska moderně do té potravinářské folie a nechává se to nějakých 30 až 50 minut odpočívat v pokojové teplotě. A to těsto se potom roztahuje, natahuje jako tažené těsto, když se dělá tažený štrůdl. Dneska se používají zase potravinářské folie, dvě vrstvy a mezi nimi se to těsto rozvaluje. Dřív to hospodyni dělali tak, že vzali pomoučený ubrus, nějaké plátno, na tom se to rozvalovalo válečkem a rukama, hřbety dlaní se to prostě vytahovalo od středu ke krajům, až z toho bylo to tenké, téměř průsvitné těsto, které se ořízne na okrajích. No a tohleto těsto, takhle rozválené, se potom potírá tou, kterou náplní podle toho, jaké štrukle vyrábíte. Nejčastěji to je tvarohová náplň, ale nám evokuje, když řekneme tvaroh a tvarohová náplň, že tam bude vanilka, rozinky, což také je možné, ale zpravidla je to tak, že se tvaroh doplňuje bylinkami, doplňuje se prostě dalšími surovinami a ty štrukly se dělají prostě na slano. Takže zas, abyste si to dovedli představit, vezmete půl kila tvarohu na to množství těsta, které jsem řekl, které je ze čtvrt kila mouky a do toho tvarohu se přidává zakysaná smetana, řekněme 100 gramů, dvě nebo tři vajíčka a rozpuštěné máslo, případně sádlo. Pochopitelně také sůl. Někde hospodyně dávají i do toho slaného trošičku cukru, ale není to nutné. A potom vlastně do toho přijde ještě další chuť, další náplň. To znamená podle toho, jaký druh toho závinu děláte. Dá se říct, že absolutní klasikou je takzvaná pechtranova štrukli, což jsou štrukle, kdy se ten tvaroh doplní estragonem. Na Slovensku je estragon velice důležitou bylinkou. My třeba estragon moc nepoužíváme. On má takovou lehce nasládlou, řekl bych i anýzovou vůni, trošku štiplavou a s tvarohem opravdu je to velice, velice dobrá kombinace. Často se přidá třeba ještě medvědí česnek a podobně, ale to záleží na tom, kterém kuchaři. A tahle ta tvarohová náplň se rozetře potom na taženém, roztaženém těstě, zabalí se vlastně závin, který má průměr až našeho houskového knedlíku, ale z pravidla ten průměr je spíš blížší bramborovým knedlíkům, abyste si to dovedli představit, to znamená nějakých 6-7 cm v průměru. A tenhle ten štrudlík se buď stáčí potom do té nádoby, kde se zapéká nebo kde se bude vařit, většinou v páře, anebo teda pečeno, jak už bylo řečeno. Ale nejčastěji se to dělá, jak už jsem zmínil, že se vlastně z toho závinu, z té dlouhé nudle, krájí válečky zase o délce 5 až řekněme 10 cm podle toho, jak to kde mají ve zvyku. A ty se skládají do toho pekáčku. A navrch, už jsem říkal, přijde trošku smetany a vajíčka na zapečení, nebo se ty štrukly podtírají jenom máslem a pečou se nebo vaří v páře a po uvaření potírají máslem. Takže takhle si dovedete asi představit, jak se štrukly vaří nebo připravují. A co se těch náplní týče, já už jsem zmiňoval ty estragonové, které se tradičně podávají k pečenému masu. Jo, ale jedí se i samotné, jenom posypané škvarkami, anebo třeba v kombinaci i s kyselým zelím nebo dušeným zelím. Samozřejmě se dělají takzvané ajdovy štrukly, dělají se z ořechy a zase se podávají na slano, kdy vlastně se používá do toho těsta jenom polovina mouky pšeničné a druhou polovinu nahradíte pohankovou moukou. Ta pohanková mouka je tmavá, takže i ten závin potom má takovouhle barvu, takovou tmavší barvu. Dá se říci zemitou chuť i díky té pohance. A do tohohle toho se dělá náplň, která je z tvarohu, ale do ní se dávají ještě mleté vlašské ořechy, sůl a případně i křupavé vepřové škvarečky se dávají dovnitř a také se můžou dávat jenom navrch. A tak jsou populární také zelišční štrukly. Ty se dělají především na jaře, kdy do nich patří spousta bylinek, kde nesmí chybět medvědí česnek a také kopřivy. Ty kopřivy se krátce spaří, vymačkají, nasekají, přidá se ten česnek a zase tvaroh a takhle ochucený tvaroh spojený vajíčky se vlastně naplní do toho závinu. Velmi populární jsou také krompryjevy štrukly a to jsou bramborové. Takže těsto zůstává tažené, ale dovnitř se připravuje náplň, kam patří rozmačkané brambory, jako dá se říct bramborové pyré. Do nich se přidává osmažená cibulka na sádle, do zlatova osmažená, vajíčko, sůl, pepř a majoránka. A někdy do toho přijde i kousek nakrájené klobásy nebo uzeného masa. Takže ten tvaroh nahradí brambory. No a v téhle době, kdy jsem byl já na Slovinsku, tak skoro všude nebo velmi často jsem se setkával s omáčkami, polévkami, ale i štrukly, které byly houbové. Slovinsky se to řekne gobovy štrukly. Slovinci jsou stejně nadšení houbaři jako my a tak vlastně se do toho tvarohu dává na cibulce taková houbová smaženice. A někdy se to dává do brambor, někdy do tvarohu a velmi často tam přidávají i sýr, přímo parmazán. Aspoň takové jsem já ochutnal jen v takové předkrmové podobě, protože ten klasický pokrm to byla opravdu porce, kterou bych jen tak snědl. Takže připravit si z taženého těsta takovýhle závin a la slovenská kuchyně je, myslím si, velice zajímavý tip a nápad. A jak už jsem zmiňoval, často je to příloha k jídlu, anebo hlavní pokrm, tak jak to ten či onen pojme. Takže to bychom měli asi to nejzákladnější klasické za sebou, ale před sebou máme to klasické, nejtradičnější, na sladko připravené.
1: Kup mi den.

Dvě nejvěhlasnější sladkosti ve Slovinsku se jmenují gibanica a rezina kréma, která se také lidově jmenuje kremšnita. Když se řekne ta gibanica, tak mluvíme především o takzvané prekmurské gibanici, která je opravdu absolutním klenotem tamní cukrařiny, má dokonce chráněnou evropskou známku. A na Balkánu dělají něco podobného, ale je to slaný sírový koláč. Ale ve Slovinsku jde o doslova gigantický sladký dezert, který má 4 náplně a dohromady 8 vrstev. Kombinuje zároveň dvě těsta. Základ je z křehkého těsta, dá se říct tedy z lineckého. A potom se ještě používá buď to tažené těsto, anebo kupované filo těsto, takové to tenoulinké těsto, které se vrství. A 4 náplně jsou maková, tvarohová, ořechová a jablečná. Příprava je opravdu zdlouhavá, samozřejmě, ale pokud byste koupili to balené křehké těsto a potom případně i to mražené filotěsto, tak to půjde. Někde používají místo toho filotěsta tence rozválené lístkové těsto, prostě štrůdlové, ale lepší je to filotěsto. No a potom potřebujete vedle náplní ještě zakysanou smetanu, do které rozmícháte vajíčko a cukr a ta se dává na vrch a s tím se potom ten koláč peče. A abych vám to přiblížil ještě pečlivěji, tak maková náplň je jenom z máku, cukru, horkého mléka, ten mák se spaří tím sladkým mlékem a přidává se do toho trošku skořice. Takže nic dalšího. Ta tvarohová náplň, ta je z plnotučného tvarohu, hutného, hustého. Do něj se zase přidává tedy vajíčko, aby to drželo pohromadě a zase cukr. Řekněme, na 300 gramů tvarohu se dává 50 gramů cukru, na 200 gramů máku se dává zase 50 gramů cukru. Ořechová náplň z mletých valašských ořechů, zase dáte 200-250 těch valašských ořechů, 50 gramů cukru, zase trošku z kořice nebo perníku, koření a zase je tam horké mléko, kterým se ty ořechy spaří, zvlhčí a vlastně i trošku spojí dohromady. Jablečná náplň, ta se dělá z nahrubo nastrouhaných jablek. Ta jablka se zase doplní cukrem s kořicí a citronovou šťávou. Ale co vím od jednoho kuchaře, nemíchají se ta jablka dopředu, ale vždycky se míchá jenom těsně předtím, než tam dáváte tu vrstvu, tak se namíchá trochu té jablečné náplně. Takže vy, když budete dělat takovouhle tradiční gibanicu, tak musíte mít makové náplně nějakých 400 gramů, půl kila tvarohové náplně, zase těch 400 gramů ořechové a zase půl kila té jablečné. Přibližně tak, abyste si to dovedli představit. A potom je důležité, jak se to vrství, aby to bylo to pravé. Takže na dno toho pekáče se rozválí to linecké, tedy křehké těsto a to se propíchá vidličkou. Pak se potře trochu rozpuštěného másla a na to se položí to tenké, rozválené, buď tažené, nebo to filotěsto. A pak přijde první vrstva a tou je mák. To pravidlo, jak se to vrství za sebou nebo na sebe, je dané a aby to byla opravdu ta pravá, tak na začátku je rozetřená maková vrstva. A tam je ještě důležité vědět, že těch vrstev bude dohromady 8, takže vy tam dáte jenom polovinu té makové náplně. Není ta vrstva vysoká, je docela tenká. Když to takhle pěkně rozetřete, tak se to zase ještě trošku přelije kysanou smetanou, ve které jsou vajíčka. Té kysané smetany na tu celou gibanici je nějakých 400 gramů a do toho 3 vejce a řekněme 2-3 lžíce cukru. Takže tam se to jenom takhle hunce natře a na to se položí vrstva filotěsta. A na tohle přijde tvarohová náplň, zase se rozetře, zase se trošku pokape tím přelivem a zakryje se to filotěstem.
Případně se to filo těsto ještě potírá máslem a je to tak nutné není. Pak přijde třetí vrstva, ta je ořechová a zase se roztlačí, rozetře ta ořechová náplň, pokape se za tím smetanovým přelivem, zakryje se to těstem a potře máslem, za tím filotenkou těmkým těstem. A pak je čtvrtá vrstva jablka. No a potom se to celé znova opakuje, takže zase tam přijde druhá polovina máku, filotěsto, máslo a takhle to jde pořád až nahoru, tedy až vznikne osmá vrstva té náplně a navrch se dávají dvě vrstvy toho filotěsta, to se zase pomaže máslem a přelije se to zbytkem toho smetanového přelivu s vejci a cukrem. A potom se veme silnější špejhle nebo pletací jehlice, bylo napsáno v receptu, který jsem si vzal jako vzor, a propíchne se ten koláč před pečením na několika místech až ke dnu, aby mohla během toho pečení z té silné vrstvy, protože ten koláč má výšku řekněme nějakých 8 až 10 cm, tak aby z něj unikala pára a dobře se to propeklo. No a potom šup s tím do trouby a peče se to tak na 160 stupňů přibližně hodinu. Nedávejte vyšší teplotu, protože v tu chvíli by se to těsto navrch pálilo, ze spoda pálilo, uvnitř by to nebylo propečené. Ta gibanice se nekrájí hned po upečení, ale až když úplně vychladne, ideálně se nechává přes noc někde v chladu nebo v lednici a ty náplně zatuhnou a chutě se propojí a potom se krájí na pravidelnou kostku. Ob hraně té kostky minimálně 7 doporučeno až 11 cm. Takže když si představíte gibanici potom na talíři, tak najednou je před vámi opravdu velikánská kostka tohodle toho pruhovaného krásně, na tom řezu to vypadá pochopitelně hezky, tohodle toho koláče. A já když jsem si poprvé tu gibanicu dal, tak věřte mi, tu porci, co mi k té kávě přinesli, tak ta by vystačila tak na 4, možná i 5 osob. Takže je to veliká porce. Ale to platí o všem jídle ve Slovinsku všeobecně. Že jsou to prostě pořádné porce. No a kremšnit, tedy krema rezina, to je asi úplně nejpopulárnější. Ten najdete všude, včetně benzínové pumpy, všude prostě nabízejí krema rezina. A je to kremšnit, který možná znáte z Rakouska, z Bavorska, i tady od nás. Jsem chodíval do jedné cukrárny v Mariánských Lázních na kremšnit. Ale ten kremšnit, který se dělá tady u nás, anebo v tom Rakousku, Německu, tak tam používají takzvaný žloutkový krém, což je vlastně základem puding a pak se do něj přidává máslo. Zatímco tady ve Slovinsku je to vlastně takový pudinkový krém, který je ale nadýchnutý ušlehaným sněhem s cukrem, vařeným sněhem s cukrem. Možná si pamatujete na takový lehonký puding, který se v Budějovicích dával a nabízel a nám dětem kupoval jako puding s takovým tím kakaovým přelivem. Tak takovýhle lehonký vlastně vanilkový krém vylehčený tím sněhem je tím krémem, který se dává do kremšnitu. Jinak se to dělá tak, že plát listového těsta, propíchaný vidličkou, pečete na sucho, druhý plát listového těsta nakrájíte na čtverce o rozměrech 7x7 cm a pečete na druhém plechu čtverce, na jednom teda ten celý plát, ten se potom potře vrstvou tak do 3-4 cm vysokou tady toho krému, který je tedy uvařený ať už z pudinku nebo ze škrobem, cukrem, vanilkou a tak dál a vylehčený teda tím sněhem. Takže je tato vrstva. Další vrstva, řekněme 2 cm, je ze šlehačky ušlehané, doplněné trošku moučkového cukru a stužovačem šlehačky, tak aby to pěkně drželo. No a navrch potom dáte ty jednotlivé čtverce a potom to vlastně podle těch už předem nakrájených čtverců prokrájíte, takže opravdu máte krásnou pravidelnou 7x7 kostku, která je na tom talíři a teď si to užíváte, ať už ke kávě nebo k něčemu jinému. Prostě krémšnita je dobrota. Mohl jsem mluvit ještě dál samozřejmě o dalších dobrotách, které jsem ochutnal, ale vzhledem k uplynulému času už se musíme pro tentokrát rozloučit.
ale věřím, že vám ochutnávka slovinské kuchyně přinesla dostatek inspirace pro vaření v příštích dnech. Ať se vám vše daří, ať máte den co den radost, ať vám chutná život. S tímto zvoláním se loučí a na příští setkání na vlnách rádia našeho kraje se těší mistr zvuku Michal Kolář a váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.

Profesní kariéru odstartovala Lenka Vlachová po maturitě na škole ve Větřní. Dálkově pak vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku. Po listopadu 89 začala pracovat pro Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově a působila také například v Bruselu. O tom všem bude s Mirkou Nezvalovou mluvit v pořadu Jihočeši v sobotu po 17. hodině. Zveme k poslechu.

Přeziměřice u horní Stropnice ukrývají v malé šestiboké zvonici pozoruhodný zvon. V roce 2001 ho pro místní kapli Panny Marie vykoval umělecký kovář Jan Žbánek z Kostelce u Hluboké nad Vltavou. Ocelový zvon má průměr 36,5 cm, váží kolem 30 kg a jeho hlavní tón je GIS 3. Vyzvánění zvonu ze Střeziměřic v Novohradských horách ohlásí dnešní pole.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Stará dřevospracující řemesla dnes můžou objevovat návštěvníci ve Volyni. Je tam festival Dřeva dny. Jihočeský kraj připraví přestavbu základní umělecké školy v Trhových Svinech. Práce vyjdou na 500 000 000 korun. Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele. Nový bude taky výpočet podpory na bydlení. Dnešní den zůstane jasný nebo skoro jasný s teplotami mezi 19 a 22 stupni. V noci se ochladí na 8 až 5. V neděli bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré poledne. Festival Dřeva dny na Panské Sýpce ve Volyni představuje tradiční dřevospracující řemesla i moderní práci se dřevem. Od 10 do 17 hodin si tam návštěvníci můžou vyzkoušet třeba tesařství, košikářství, bednářství nebo výrobu hraček a šindelů. Připravené jsou taky přednášky. Na místě vše sleduje reportérka Kristýna Baršíny.
2: Teď.
3: Prostranství před zrekonstruovanou Panskou Sýpkou ve Volyni zaplnily stánky různých řemeslníků. Návštěvníky zaujala třeba výroba sproutí. Pod ruce můžou koukat panu Vodičkovi, který tvoří košíky i krmítka. Vznikají tu třeba i postavičky do betléma, vyrábí je místní řezbář Jaroslav Frencl. Kromě toho je tady tvořivá dílna, kde si děti můžou vyrábět brože z dřevěných dých a připravené jsou i koncerty nebo divadla pro děti. Program bude pokračovat i zítra autobusovým výletem za dřevem v regionu. Z Volyně Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Jihočeský kraj začne připravovat projekt pro opravu dvou škol v Trhových Svinech na Českobudějovicku. Zpracování dokumentace za necelých 30 milionů korun schválil na svém jednání krajští radní. Rekonstrukce odhadem za 500 000 000 se týká základní umělecké školy a dílen střední školy. Detaily přidává mluvčí kraje David Hoke.
4: Díky rekonstrukci se podaří sloučit všechny pobočky umělecké školy do jedné budovy. Projekt se stavebním povolením bychom měli mít připravený do konce příštího roku. Zahájení stavebních prací kraj očekává až v roce 2028.
0: Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitele s dětmi do 15 let místo dosavadních 7. A změny se dotknou taky podpory na bydlení.
5: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
6: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
5: Podpora na

0: policie okolnosti neštěstí vyšetřuje. ČTK to řekl její mluvčí Petr Vala a vyplývá to z informací na webu Českých drah. Některé vlaky jely odklonem. Ve stejném úseku usmrtil vlak člověka i v pátek před půlnocí.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1024 hektopaskalů. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách naměří 15 až 18. I v noci očekáváme jasno až polojasno, ojediněle se vytvoří mlhy, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru až 2 stupně Celsia. Místy se opět objeví přízemní mrazíky. V neděli bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 17 až 20. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, odpoledne a večer mírný jihovýchodní a biozátěž zůstane nadále nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila na trase Mříč Chlumeček na Českokrumlovsku u Křemže. Na místo jede policie, počítejte s komplikacemi, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
3: Tak máme 12 hodin 6,5 minuty. Dobré odpoledne vám přeje Martin Hlaváček a začínají písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Vy, kteří dnes něco slavíte, ať je to cokoliv, tak vám přeji, ať ta oslava dopadne dobře, hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti. No většinou tato slova zazní i v následujících gratulacích. Takže dáme se do toho. První naše přání směřuje, vlastně vaše přání směřuje do Záhoří u Bechyně. Sbor dobrovolných hasičů Záhoří u Bechyně se na nás obrací s prosbou o zahrání písničky Velká láska od mistryně Janky pro svého člena, pana Jana Mareše ze Záhoří u Bechyně, který právě dnes slaví 55. narozeniny. Pan Mareš přišel do naší obce za hlasem svého srdce. Se svojí manželkou Olgou vychovali dvě děti, společně se těší z krásných vnoučat. Ta jsou jejich největším potěšením. I když pan Mareš tráví většinu času za volantem, přece jenom se vždy těší do Záhoří, kde má krásný domov a milující manželku, která vždy netrpělivě čeká na každý jeho návrat z dlouhých cest. Hasiči panu Janu Marešovi k jeho narozeninám blahopřejí a přejí všechno nejlepší, především pevné zdraví, štěstí nejen na jeho cestách, ale také mnoho radosti z dětí, vnoučat i atraktivní a šikovné manželky Olgy. Ať je každý jeho návrat z cest šťastný a bezproblémový. Kamarádi hasiči svému členovi děkuji za věrnost sboru a přeji ještě mnoho dlouhých let spokojeného společného života. Starosta sboru dobrovolných hasičů Záhoří u Bechyně, pan Miroslav Mžika. Takže pane Mareši, tady je pro vás písnička Velká láska.

Zdravím hudební redakci a prosím o předání přání naší skvělé kamarádce paní Evě Kropáčkové, starostce obce Roudná u Soběslavy, která právě dnes slaví své krásné kulaté narozeniny, 60. narozeniny. Milá, vtipná, šaramantní, prostě nejlepší, to jsou slova popisující naší oslavenkyni. Milá Evy, rok utekl jako voda a opět nadešel den tvých narozenin, proto bychom ti chtěli popřát do mnoha dalších let především spoustu zdraví, kopu štěstí, lásky, optimismu, spokojenosti a radosti z každého nového dne. Ať ti nikdy neschází sny ani síla je realizovat. V neposlední řadě co nejvíce příjemných zážitků se svou milovanou rodinou a potěšení z tvých malých vnuček, které ti přinášejí jen samou radost. Prostě vše jen to nej. To přejí kamarádi z Myslkovic, Marie, Šárka a oba Jirkové. No a prosím o písničku Od Budvarky volá trubky hlas. Tohleto přání posílá paní Marie Hodinářová, ale pro paní Evu Kropáčkovou tu mám ještě jednu gratulaci. Prosím o zahrání pro moji kolegyni a kamarádku Evičku Kropáčkovou z Roudné, která slaví životní jubileum. Milá Evičko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti z vnuček. Jsi pro mě víc než jen kamarádka. Jsi člověk, který při mě stojí v dobrém i zlém. Svým elánem a pozitivním přístupem dokážeš obměkčit kdejakého mrzouta. Jsi prostě sluníčkem, který myslí především na druhé. Věřím, že tvůj hnací motor mě bude pohánět ještě hodně dlouho a troufám si říct, že nejenom mě. Mám tě moc ráda a bude mi ctí zůstat i nadále tvou kolegyní a kamarádkou. Přeji ti, ať dnešní den je ten nejkrásnější a ať se ti splní všechna tvá přání. Krásné narozeniny přeje Renata. Takže paní Kropáčková, tolik dvě přání pro vás. No a teď už ta písnička volá trubky hlas.

Měsíc se toulá vesmírem a já bych chtěl s tebou až do rána brouzdat se rosou, bosou nohou v trávě pod ingoustovou oblohou.

Prosím, zahrajte šaramantnímu, charismatickému panu Václavu Mikšátkovi, kapelníkovi lidové kapely Minimax z Dubičného u Českých Budějovic. A to k pondělnímu svátku od moravské veselky píseně Den zavoněl šeříkem. Přeji pevné zdraví a osobní pohodu. Velmi si tě vážím a těším se na další roky strávené s tebou. Krásný sváteční tvůj den, tvá Simona. Den zavoněl šeříkem a moravská veselka.

A moravskou veselku za chvíli vystřídá veselka. Ta naše. Ale vlastně ta moravská veselka, proč by neměla být taky naše, víčte. Každopádně bude hrát veselka, a to dalším dvěma oslavencům. Tím prvním, nebo tou první, je paní Alena Janovská z Bělčic, slavící 60. narozeniny. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví za fanklub Rožmitálské venkovanky, přeje místopředseda Pavel Sousa. No a pan Ladislav Zadražil z Dolních Hořic, ten slaví rovněž 60. narozeniny. Vše nejlepší k narozeninám, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost přeje manželka a holky s rodinami. Vnoučci Matěj a Sebastián posílají velikou pusu. K přání se připojuje i maminka Jana a rodina Janurova z Chodčiny. No a pro vás tady od veselky pivem nebo vínečkem.

Zahrajte prosím k svátku i pro radost panu Vašíkovi Růžičkovi z Vachova Březí písničku Moje jižní Čechy. Vašík rád poslouchá písničky, pracuje na zahradě, vyrábí pěkné koberce a pomáhá v domácnosti. Má rád přírodu, kde sbírá jahody i houby, ale nejraději opéká bošty na zahradě. Spokojeně využívá skvělé centrum sociální služeb Strom Dub, kde se mu líbí. Těší se na víkendy, které tráví u své hodné sestry Květušky, která se o něj obětavě stará. Přejeme mu klidný a spokojený život, radost z každého dne, aby ho stále bavilo poslouchat oblíbenou dechovku, ale i poslouchat sestru Květušku a paní vychovatelky. Přejeme mu boží požehnání a potřebné zdraví. Zahrát mu nechávají přátelé a sestra Květa. Moje česká vlast.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Křídla mít, toulat se oblohou.
3: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališa a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
4: Takže pokračujeme v písničkách pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. No a následující přání jsou do Benešova nad Černou, ale dvěma oslavenkyním. Hudební dárek, který posíláme k dnešním 70. narozeninám paní Naděždě Tvarohové z Benešova nad Černou. Přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu, pohody do dalších let. Za obec Benešov nad Černou přeje Veronika Zemanová Korchová, starostka obce. No a písničku k dnešním 70. narozeninám zahrajte také paní Zdeňce Perinové z Benešova nad Černou. I jí přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody do dalších let. I v tomto případě tedy za obec Benešov nad Černou přeje starostka obce paní Veronika Zemanová Korchová. No a teď už pro vás dvě do Benešova nad Černou píseň v podání Sebranky. Namluvil jsem si.

Paní Marie Krohová z Malčic slaví 74. narozeniny. Milá Maruško, k tvým narozeninám ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody. Za krásné a dlouhotrvající přátelství ti děkují Maruška a Fanda a Andulka a Pepa. A obecní úřad v Brloze blahopřeje paní Zdeňce Keršaglové z Brloha, která se dnes dožívá 75 let. Do dalších let přejeme hodně zdraví, radosti, pohody, spokojenosti a prožití hezkých chvil v kruhu rodinném. Paní Keršaglové a paní Krohové posíláme písničku s názvem Můj kraj. Hraje K-klub.

Vážená redakce jménem obecního úřadu Kluky, žádáme o zahrání písničky pro paní Jarmilu Štěpánovou, která dnes slaví 75. narozeniny. Tímto bychom vám, paní Štěpánová, jménem obecního zastupitelstva rádi popřáli do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního optimismu. A prosím, zahrajte písničku od oblíbených babouků pro moji maminku Marii Stehlíkovou z Nových Hradů. Milá maminko, přejeme ti k tvým narozeninám pevné zdravíčko, klid v duši a stále dobrou náladu. Máme tě moc rádi a těšíme se na oslavu. Za celou rodinu přeje a děkuje dcera Iveta. Zařechte jí můj vraný koníčku.

Máme tu dále přání do Adamova a panu Jaroslavu Wernerovi k 75. narozeninám. Vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, pohody a spokojenosti přeje zastupitelstvo obce Adamov. No a do Borkovic míříme s písní, ale také nejdříve s gratulací za paní Anou Bodlákovou. Ta slaví 83. narozeniny. Babičko Aničko, děkujeme ti za tvé laskavé srdce, nekonečnou péči a lásku, kterou nám celý život dáváš. Přejeme ti k narozeninám hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, úsměv na tváři a mnoho krásných chvil. Tahle písnička je pro tebe s láskou, vděčností a velkým obětím. Máme tě moc rádi. K Borkovicům cesta Budvarka.

90. narozeniny a zároveň 65. výročí svatby dnes může slavit pan Jaroslav Stehno, Libice nad Doubravou. Milý strejdo, k tvým krásným 90. ti z celého srdce přeji hlavně pevné zdraví i klid, spokojenost a co nejvíce dalších dnů naplněných láskou a blízkostí těch, kteří tě mají rádi. Dnešní den je o to výjimečnější, že spolu s Jaruškou slavíte i neuvěřitelných 65 let společné cesty životem. Je krásné vidět, že láska z mládí může vydržet celý život. Vždy jste pro mě byli příkladem slušnosti, laskavosti a nezištné pomoci. Chci vám poděkovat za všechno, co jste pro nás znamenali a stále znamenáte. Oba jste po celý můj život jedněmi z mých nejbližších. Vaše dobrota, moudrost a láska vytvořily rodinu, která drží při sobě a umí se mít ráda. Přeji vám oběma, aby vás i nadále obklopovala láska vaší krásné rodiny, aby každý další den přinášel něco hezkého. S láskou vaše neteř Marie. No a s gratulací se připojují i Markéta a Katka s rodinami. A my tím, že posíláme tu písničku, kterou jste chtěli. Den svatební, orchestr Petra Finka.

a nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení. Jak už to v životě chodí? Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes, při našem výročí, mám radost, že i děti na nás myslí. A tak vím, že po nás na světě něco zůstane. Že jsme tu nebyli zbytečně, ale nejvíc mě těší, že ty jsi stále s

Tak přátelé, musím vám říct, že mám takový pocit, že teprve před chvilinkou jsem pořad písničky pro radost začal. No vidíte, už máme před sebou poslední písničku. A ta poletí do Němčic. Dnes se totiž dožívá v plné svěžesti 101. narozenin paní Terezie Rožboudová z Němčic. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, přejí synové Václav s Jiřkou, Milan s Jarkou, dcera Jarka s Pepíkem, 9 vnoučat a 18 pravnoučat, i prapravnoučci Ríša a Viktorek. Na své mládí a manžela Václava zavzpomíná nejraději při valčíku ten večer májový. Takže tady je.

No opravdu, já jsem nelhal. Už je tady konec dnešních písniček pro radost Českého rozhlasu u České Budějovice. Takže se s vámi musím rozloučit, ale ještě předtím bych rád upozornil na zítřejší svatováclavskou pouť v Chotýčanech, pořádá sbor dobrovolných hasičů. Ve 14 hodin začíná mší svatou, no a pak už to bude od 15 hodin taneční zábava. K tanci a poslechu hrají Babouci. Tak, to už je poslední informace od Martina Hlaváčka, který se s vámi loučí, přeje příjemné a slunečné odpoledne.

0: zelených světech se tentokrát vydáme do zahradnictví na Blatech. A není to jen tak obyčejné zahradnictví. Funguje jako velká školka, navíc na rašelinovém podloží. A právě proto se tu daří rostlinám, které si libují v kyselé půdě. Posvítíme si na rododendrony, azalky, jejich původ, nároky na pěstování a samozřejmě nezapomeneme ani na kanadské borůvky. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Těšíme se na vás.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zájem základních a středních škol o zahraniční výjezdy v rámci programu Erasmus Plus roste. Svatováclavské slavnosti v Českém Krumlově dnes nabídnou hlavně folklor. Policie pátrá po 13-letém chlapci z Pardubicka. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendiková. Stále více českých škol posílá své žáky studovat do zahraničí. Kromě vysokých škol je letos v programu Erasmus Plus přes 900 dalších. Od mateřských po různé typy středních a učiliště, to je zhruba o 70 více než loni. Studenti nejčastěji míří na pobyty do Španělska, Německa nebo Francie.
3: Jsem si zkusila jako jiný styl výuky a potom hrozně jako sociálních dovedností, tím, že jsem vlastně byla úplně v novém prostředí, v cizí rodině.
4: Daniela z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích studovala 4 měsíce na střední škole ve finském Rovaniemi. Vedle takového dlouhodobého pobytu můžou studenti vyjet i na krátkodobé nebo skupinové výjezdy. A jejich zájem roste, říká Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce, který žádosti škol vyřizuje.
5: V roku 2024 vyšlo okolo 7 000 žiakov. V roku 2026 jsme v polke a vidíme, že ty čísla dorastají už teraz do 7 000.
4: Na některých školách se mohou studenti hlásit na zahraniční pobyty už teď. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Na svatováclavských slavnostech v Českém Krumlově patří dnešek 25. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu, který přinese vystoupení českých i zahraničních souborů na několika místech v centru. Jedním z vrcholů bude večerní vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráž, říká mluvčí radnice Petra Nestávalová.
6: Na náměstí Svornosti uvede tanečně hudební program Ondrášovské putování. Ten diváky provede lidovou kulturou od Čech přes Moravu až na Slovensko a v pestré mozaice tance, hudby a zpěvu představí tradice jednotlivých regionů i bohatství lidových krojů.
2: Policisté pátrají po 13-letém Tadeáši Wernerovi z Pardubicka. V pátek ráno odešel do školy, domů už ale nedorazil a nikomu se neozval. Jak uvedla mluvčí policie Markéta Janovská, na sobě by měl mít modrou mikinu se znakem Barcelony, džínové kraťasy a modrý školní batoh se žlutými prvky. Je hubený, měří asi 160 cm, má špinavě blonďaté vlasy. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude odpoledne jasno nebo skoro jasno s teplotami do 22, na horách do 18 stupňů. V noci klesnou teploty na 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru až ke 2 místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra očekávejte jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý proměnlivý, odpoledne mírný jihovýchodní. Biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Pozor dávejte na dálnici D3 u Soběslavy na Táborsku ve směru na České Budějovice. Tam stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
7: Je tady poslední zářijový víkend, který bude tentokrát o kousek delší, protože nám ho příjemně prodlouží pondělní svátek a tím pádem bude i víc času na výlety. A pokud nevíte kam, rádi poradíme, respektive poradí dnešní sobotní výlety, tak vás pěkně vítáme. My vám dnes představíme obří pískovcovou jeskyni jménem Pekelné doly. Nachází se u Lindavy v Libereckém kraji a zatím prozradím jenom tolik, že se do ní vejde i auto. Potom zamíříme na Vysočinu do obce Radostovice, kde

0: Mezi oblíbené turistické cíle patří jeskyně. Do některých se dá vstoupit vzpřímeně, někde se musí prolézt a velká spousta z nich je nepřístupná. U Lindavy v Libereckém kraji existuje ale jeskyně, do které se dá nejenom vejít, ale dokonce i vjet na motorce. V historických pramenech se jí říká Lindavské komory, Husovy kostely anebo Nautilus. Už čtvrt století se ale jmenuje Pekelné doly. Obří podzemní prostory na Novoborsku vlastní motorkáři. Ovšem, jak se přesvědčil náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření, motorka podmínkou pro vstup rozhodně není.
1: Já do podzemí vstupuju s mediálním maskotem Pekelných dolů Romanem Medvědem Titěrou. Jak velký ten prostor vůbec je?
2: No, máme tady zhruba 3,5 tisíce metrů čtverečních.
1: Takže jsem se teda opravdu nechá zajet na motorce, protože Pekelné doly jsou především o motorkářích, ale i bez motorky se sem může.
2: Ano, určitě. Můžou se pěší, cyklisti a měli jsme tady dokonce i pár aut, samozřejmě historických aut.
1: Jak vůbec vznikl ten obrovský prostor? Kdy začala ta historie Pekelných dolů?
2: Ta historie se uvádí někdy po bitvě na Bílý hoře, kde zde sídlili protestanti, kteří byli vyhnáni z Prahy před perzekucí. Měli tady stáje a po okolí v různých jeskyňkách a různě prostě upravených prostorách žili a schovávali se.
1: Tady nedaleko byla za hraběte Kinského významná brusírna. Ten písek by se na to hodil?
2: Ten písek z mýho hlediska, z pozice skláře, ten písek se nehodil, ale historie to tvrdí.
1: Další kutání přišlo za druhé světové války, kdy vlastně tento nádherný podzemní prostor neměl tak nádherný účel. Byla to podzemní továrna Wehrmachtu.
2: Ano, byla továrna Wehrmachtu, která sem byla vlastně přesídlena částečně z Jánské. Byla to továrna pod krycím názvem Nautilus, Rapštejn 2, a vyráběla se zde munice a autokanony do letadel. A ten prostor vlastně ještě předtím, než se sem vůbec Němci nastěhovali, tak upravil pan architekt inženýr Bešoren.
1: Tady z té centrální části, kde my právě teď stojíme a kde nám tady do toho někdo něco míchá, nebo co to tam dělá?
2: No, tam naše čertová babička vaří zlobivý děti.
1: Tak vlastně z tohoto centrálního prostoru vedou takové, jakoby, dalo by se říct, asi prsty, takové štoly?
2: Jsou to štoly, jsou to kapsy, kde byly vlastně výrobní prostory. Jsou tady ještě zbytky sarkofágů, na kterých byly soustruhy a lisy.
1: Velice zajímavě působí strop, který je vlastně rovný.
2: Ano, je to rarita, celosvětová rarita. Je to nejdelší plochý strop na této planetě. Má zhruba 110 metrů a je podepírán 30 sloupy mohutnými. Přesně jich je 32.
1: Tady by se ale nechali dělat i pekla.

0: Pravidelné akce. Vlastně přes léto hlavně motorkáři, ale vy fungujete celoročně.
1: Dá se říct, že téměř celoročně končíme až v prosinci. No a my v těch pozimních a zimních večerech tady děláme Mikuláše.
0: Romane, abych přeci jenom zašel do nějaké té kapsy, může?
1: Určitě, určitě.
0: Tady to vypadá ale opravdu jako drsně, to je mučírna?
1: Jsme přesně v mučírně. Tady jsme v mučírně, tamhle je kláda. Máme tamhle archu úmluvy, kterou historici marně hledají, protože skončila v pekle a my ji jen tak nevydáme.
0: A když už hovoříme o tom pekle, nemůžeme zapomenout na pohádku S čerty nejsou žerty.
1: No samozřejmě, to je naše kultovní pohádka S čerty nejsou žerty od pana režiséra Bočana a díky tomu vlastně tady máme i toho Mikuláše. Řádí tady 50 čertů, možná i víc. No, zkrátka je to zábava.
2: Říká mediální maskot Pekelných dolů u Lindavy Roman Medvěd Titěra. V Pekelných dolech toho ale uvidíte mnohem víc. Třeba čertí líheň potkáte Chárona a další temné bytosti. Světovým unikátem je v jeskyni nejen pískovcový strop, ale i počet nálepek motorkářských klubů z celého světa. Pekelné doly si oblíbili nejenom turisté, ale i filmaři, kteří je obsadí přibližně dvakrát za rok. Takže i pekelníci ztrácejí přehled, co všechno se v nich už točilo.

V minulých výletech jsme si připomněli oblíbenou postavičku dřevěného kluka, rošťáka Hurvínka. Slaví stovku. V této souvislosti jsme se soutěžně ptali na české loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka, které bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930. Otázka zněla, kde dnes najdeme už toto legendární divadlo? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Tak tentokrát to bylo tak 50-50. Vy jste se nechali mnozí zmást právě tou Plzní, kde Hurvínek vznikl, ale to divadlo, které bylo v Plzni sice založeno, se odtud na podzim 1945 přestěhovalo trvale do Prahy. Najdeme ho v Davidské 38, to je Praha 6. Takže kdo napsal Bčko, udělal dobře, to byla správná odpověď. Hrálo se o cestovní Alu Lahev. Vylosovali jsme tyto posluchače, kteří správně odpověděli, tedy napsali Bčko. Jsou jimi paní Jaroslava Srchová Milevsko, paní Alena Vacková Vysoké Mýto, pan Gustav Raymond Husinec Hřeš, paní Ludmila Dulková Jestřábí a paní Naďa Kulhánková Kopydlno. Přijměte naši gratulaci. Samozřejmě, pokud vám to nevyšlo, tak už teď máme pro vás novou soutěžní otázku. Uslyšíte ji ještě v dnešním díle nebo ji najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Zítra ji neuslyšíte, protože zítra se opět rozhlas vydává za vámi, takže generální ředitel s celým týmem se vás pokusí bavit. No a my vám nabídneme reprízu v čase výletu. Takže soutěžní otázka ještě dnes na konci. Hrajeme o cestovní Alu Lahev, to už jsem říkal, a hlavní cenou pak je výletnický batoh, ve kterém je řada turisticky zajímavých věcí. Brzy připomenu nebo řeknu, někomu třeba poprvé prozradím, jaké.

0: Okolí Lipněce nad Sázavou na Vysočině je oblíbeným turistickým cílem obdivovatelů spisovatele Jaroslava Haška. Ale nejenom jeho. Slavný autor Švejka měl totiž kolem sebe vždycky zajímavé postavičky. Patřil mezi ně i Zdeněk Matěj Kuděj, novinář, cestovatel, překladatel a spisovatel. Právě on se stal ústřední postavou nejnovějšího díla kamenosochaře Radomíra Dvořáka. K takzvanému Kudějovu stolu nás do Radostovic zavede naše kolegyně Irena Šarůnová v doprovodu samotného autora.
1: Kuděj byl tulák světových rozměrů, který vyhrál v kartách lístek do Ameriky. Prošel podobným osudem jako Jack London, se toulal, taky pral čínský prádelně, taky kopal zlato, taky byl ve vězení.
2: Já vím, že byl i novinář, spisovatel.
1: Byl taky, no, a on pak přijel z Ameriky a teď co bude dělat v Praze? Tak dělal přidavače na stavbě, jo, a vykládal ty svoje zážitky z Ameriky. Ty zedníci říkali, hele, to je dobrý, zkus to napsat. Tak jim to jako napsal na kus papíru, oni mu nic neřekli. Odnesli to do nějaké redakce, tam to uveřejnili jako povídku. Jo.
2: Přeložil i Tarzana. I nějakou parodii na Tarzana napsal, protože ta se nám také propojuje se stolem, u kterého sedí tři kamenné postavy.
1: Protože Hašek mu řekl, Matěj, už to nepřekládá, je to kýč. Tak ono poslech, ale teď byl plný toho Tarzana, že jo? Tak to vyřešil tak, že udělal tu parodii.
2: A Tarzanova babička, která je hlavní postavou té jeho knížky, sedí u stolu s Kudějem.
1: Ona pak jako někde na konci ty knížky jako zmizela záhadně, takže ona zmizela do Radostovic.
2: A ta třetí postava?
1: To je Jaroslav Hašek. Byl to zvláštní. Jako její vztah Kuděj začal psát a tím se začal motat kolem Bohémy, logicky kolem Haškovy družiny taky, protože tam ten byl taky v hospodě pečený, vařený.
2: Kde žil Kuděj tady v Radostovicích?
1: Z těch vzpomínek na Haška vyplývá, že tady domek nějaký měl. Najednou se ocitnul tady, tak jako záhadně na té Vysočině. Tady byl 13 let na jednom
2: 13
1: místě.
2: Let přímo tady v Radostovicích.
1: No, ale mezi tím putoval, cestoval, byl v Leči, Umplce, v Polný. Dobrý den, pane Puflere.
3: Dobrý den.
1: To je vlastně z té rodiny,
2: kde
1: vlastně oba jako tam tábořili. Pan Pufler byl tak hodný, že nám tady prodal ten cíp. Jako jen by ten pomník tady nemohl být.
2: Dívám se na desku stolu, jsou tady samozřejmě jména Jaroslav Hašek, Lady, Motýka Tarzanova babička a Zdeněk Matěj Kuděj. A co je tady napsáno?
1: Tady na naší krabatině bývá Safiánská zima.
2: Nápisů je tady víc.
1: Vedou se to lépe táhnet. Oni se dohodli s Haškem, že budou střídavě psát jednu a jednu kapitolu, no ale jako Hašek neměl čas a pak umřel, že jo. Takže to Kuděj napsal sám. Asi možná nejznámější jeho knížka.
2: Váš první kamenný stůl ve Svatém kříže je popsaný i ze spoda. Mám se dívat i tady pod desku. Tak já jdu dolů. Musela jsem zalehnout pod stůl. Ani já neušel Haškovu břitkému vtipu. Bylo to v době, kdy jsem se oženil a potřeboval mnoho peněz. Jdu zpátky nahoru, protože vaše kamenné plastiky jsou zajímavé ze všech stran. No tady je písmenek ze zadu.
1: Méně známý citát ze Švejka.
2: Teď jsme byli na zádech Haškových, jdeme na záda opice.
1: To je výtah z úvodu k tomu románu.
2: A poslední postava Zdeňka Matěje Kuděje.
1: No, to je příběh Radosovických ryb.
2: Váš první kamenný stůl zaměřený na Cimrmana stojí ve Svatém kříži a tady ten má podobnou konstrukci.
1: Jsem měl prostě jasno, že to budou tři figury jako vertikální plochy zaklesnutý do horizontální plochy stolu, že to bude samonosný.
2: Tři nohy toho stolu tvoří postavy, které u toho stolu sedí.
1: Je to konservovaná socha, ta nemá dlouhou historii. První konservovanou sochu udělal Picasso před první světovou válkou, kytaru, pár nějakých lepenek a plechů a do toho kamene jsem to nikde jako se s tím nesetkal. Prostě do toho nikdo nešel.
0: Kamenosochař Radomír Dvořák je autorem nejen Kudějova stolu v Radostovicích, ale třeba i známého národního památníku od poslechu v zatopených lomech u Lipněce nad Sázavou nebo obří hlavy 22 představující Jaroslava Haška. Určitě se vyplatí všechna jeho lipnická díla vidět na vlastní oči. Nás k jednomu z nich zavedla naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová.

0: A teď vás ve výletech vezmeme na místo, kde si budete moci vyzkoušet svoje smyslové vnímání a také zjistit, jak nás naše smysly někdy klamou. Zamíříme do Prahy, do Jindřišské ulice, kde stojí barokní Harachovský palác. V něm sídlí už 10 let Muzeum smyslů, do kterého nás zve Jolana Nováková spolu s manažerkou Anetou Rohelovou.
1: Jsme v Muzeu smyslů Praha na Jindřišské ulici. Právě teď se nacházíme u takové lávky, která vede na konec tunelu. Pojďte se projít a pak si řekneme, co to s vámi udělá.
2: No, to jsem zvědavá, tak já to zkusím. Jo. Ten tunel se otáčí, podotýkám. Lávka je sice v otáčivém tunelu pevně usazená, ale já přesto vrávorám a chytám se zábradlí. Průchod tunelem prostě narušil moji rovnováhu. Muzeum smyslů si prohlížím s Anetou Rohelovou. Máte tady 50 exponátů, které si můžeme vyzkoušet na vlastní kůži. Lépe řečeno, prověřit si své smysly. Máte tady místnost, kde podle zvuku odhaduji, že bývaly i třeba před několika staletími stáje.
1: Přesně tak. Tato místnost v Harachovském paláci je neměnná. Nemůžeme s touto místností hýbat?
2: Z minulých časů tady zůstaly kamenné nádoby na vodu, tamhle nahoře držáky na seno. Vy jste přidali 3D obrazy stájí a my tak máme pocit, že jsme opravdu u koní. Je to všechno jenom jako, ale fotky to budou nádherné. A teď něco drsnějšího zkusíme. Kdo je odvážný, může si u vás v muzeu lehnout na fakírské lože, které je složené z víc než tisícovky hřebíků. A to bude asi bolet.
1: Proč si to nejdete vyzkoušet?
2: Aha, dobře. Takže já se tady natáhnu a položím si hlavu. No, polštářek.
1: A stisknete si tlačítko.
2: Ty hřebíky z lůžka vyjeli a já teď ležím na nich. Dalo se to vydržet, ale příjemné to nebylo. Tak, tady si můžete vyzkoušet další ze smyslů, a to čich. Protože, když si přivoníte ke třem takovým zajímavým chobotům, tak ucítíte vůni vítězství, starobylý slovanský strom a nejsladší náš nápad. Já nebudu víc prozrazovat, protože vy až přijdete, vyzkoušíte sami. Máte tady na stěnách muzeu taky spoustu obrazů, u kterých si člověk může vyzkoušet představivost a pokud jste soutěživé typy, tak si můžete mezi sebou zasoutěžit, kdo pozná na obrazu třeba něco, co je tam skrytého a co není zdaleka na první pohled vidět. A pokud slyšíte ty zvuky, to je jedna taková hra, typicky pražská, kterou tady v Muzeu smyslu mají. Vy si tady pustíte příběh o Golémovi a vaším úkolem je, Aneto,
1: přidat k filmu zvuky tak, aby pasovaly do příběhu.
2: Teď mluví Golem asi.
1: Ale Golem jde.
2: Golem jde.
1: Golem padá do vody.
2: Ne, můžou taky běžet koníci. A zafouká vítr, to si vyzkouším já. A další exponáty si můžete vyzkoušet taky vy, když zavítáte do Pražského muzea smyslů.
0: Zve do Pražského muzea, které prověří vaše smysly, u řady interaktivních exponátů naše kolegyně Jolana Nováková. A pokud byste se tam chtěli podívat, tak otevřeno mají denně od 9. do 20. hodiny. Výlety. My jsme vás tentokrát vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě. Reportáž jste slyšeli z pekelných dolů u Lindavy. No a do podzemí půjdeme i pro novou soutěžní otázku. Vydáme se do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518, což z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku. Věděli byste, o jaký důl jde? To je soutěžní otázka. Za A je to důl Svornost, nebo za B je to důl Bratrství. Ačko Svornost, Bčko Bratrství. Hrajeme tentokrát o flísové deky pro pětici posluchačů. Ovšem musíte nám napsat správnou odpověď v textové zprávě. Píše se takto: výlety, mezera A nebo B. Opět mezera. Pak napíšete křestní jméno, dodáte příjmení a ještě celou adresu, včetně poštovního směrovacího čísla a poslat musíte na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Službu zajišťuje ATS Praha, pro nás je to tedy náš partner, vlastně i váš partner, a je spoplatněna částkou 4 koruny. Flísové deky tedy malá cena, hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže pokud vyhrajete v malé soutěži nebo v té malé ceně flísovou deku a pak v hlavní, tak budete mít třeba i pro svého manžela, manželku, přítele, kamaráda, prostě pro někoho, s kým se na výlety vydáte. Já jenom prosím pěkně připomenu, někdy píšete ještě čárky a háčky nad písmeny, celý text se pak rozbije, no a my vás z toho losování musíme vyřadit a to je veliká škoda. Takže dávejte na to pozor, pište také vždycky na prvním místě křestní jméno, příjmení, to podle toho, jak se nám to řadí, abychom v tom měli pořádek, aby každá zpráva nevypadala jinak, ono se v tom pak špatně orientuje, protože těch zpráv přichází stovky. Tak to je snad organizačně všechno. No, na konci vysílání ještě soutěžní otázku připomenu. Tady jsou sobotní výlety

0: Barčnov na Vsetínsku ve Zlínském kraji se pyšní hned třemi poklady. Šafrány, které každé jaro rozkvetou a lákají stovky zvědavců, dramatickým příběhem vařákových pasek, které na konci druhé světové války vypálili nacisté, a také skalami, které se tyčí nad obcí. A právě do nich se dnes vydáme. Naši zlínskou redaktorku Sylvii Pospíšilovou tam doprovodil předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kůdela.
1: Stojíme právě teď na nejvyšší části obce Lačnov, zvané Kozinec. A odsud se vydáme po modré a žluté turistické značce směrem ke skalám.
2: Jak dlouhá cesta nás čeká?
1: Asi 3,5 kilometru.
2: Tak jdeme.
1: Vyrážíme.
2: Po necelé hodince jsme na dohled skal. Ten poslední úsek naší cesty byl poměrně strmý. Kam povedou naše kroky teď?
1: Stojíme právě u těch dolních skal. Je to masiv asi tak 70 metrů dlouhý a nejvyšší věž těchto skal je ve výšce asi 15 metrů a jmenuje se Lucifer.
2: Takže my vyšplháme na Lucifera?
1: Ano, my vyšplháme na Lucifera a podíváme se na ten krásný výhled.
2: Tak pojďme. A my jsme s mým průvodcem pokořili Lucifera a otevřeli se nám překrásné výhledy. Pane Kůdelo, kam dohlédneme? Je krásné počasí.
1: Vidíme v dáli Bílé Karpaty. V popředí je Valašsko-Kloboucko s Jeleňovskou a po pravé straně jsou Vizovické vrchy.
2: Krásné Valašsko.
1: Opravdu.
2: Z jaké horniny je tady ten masiv?
1: Je tvořen křemencovým pískovcem, je to vagurský flíš. Hlavní horninou je křemen spojený jílovitým tmelem. Ten křemen je tvrdý, jíl je měkčí, takže více podléhá té korozi. Tím pádem se tady vytváří ty různé voštiny, prohlubně, převisy, malé jeskyňky.
2: My jsme vylezli na Lucifera. Máte tady čerty? Vztahuje se k tomuto místu nějaká pověst?
1: Tyto kameny prej postráceli čerti, když stavěli čertovy skály. Oni se tady scházeli za letních nocí ke svým rejdům.
2: Tak my jsme asi po 15-minutové cestě od Lucifera dorazili lesem k vrátnici a můj průvodce prohlásil, tady tou skalní štěrbinou vyjdeme na vrátnici, a vyběhl tam jak zajíc. Vy nepatříte do klubu seniorů, ale tak do junáka.
1: Děkuju. No.
2: Bohužel odsud výhledy moc nemáme, protože vzrostlé smrky tomu brání, ale pojďte o tom místu něco říct.
1: Tyto horní skály, zvané vrátnice, jsou o trošku delší než dolní skály, asi 100 metrů, jejich výška je kolem 11 metrů. A právě stojíme na temení těchto skal. Je to tvořeno překrásným mrazovým srubem. Výhled nemáme, škoda.
2: Vzal jste mě na krásné místo. Pojďte posluchače pozvat, když k vám do Lačnova přijedou. Kam ještě mohou zamířit, nebo co všechno se dá v Lačnově zažít?
1: V Lačnově známý tím, že tady roste šafrán bělokvětý. Kvete v jarních měsících. Kdo by chtěl přijít, tak na webových stránkách obce je vždycky uvedeno, šafrán už kvete. Druhým místem je muzeum vařákových pasek, kde byla provedena vědecká rekonstrukce jedné z vypálených usedlostí domu číslo 81.
2: A vy jste mi cestou sem prozradil, že máte ještě jednu krásnou akci, a to je valašské tulání.
1: Ano, kdo se rád tulá po valašské přírodě, tak toho bych chtěl pozvat na takzvané valašské tulání, které se koná vždycky poslední sobotu v měsíci srpnu. Tož přijďte.
0: Zve předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kůdela. Valašsko je místem, kde se střídají skalní města, dlouhé hřebenovky, dřevěné rozhledny a živý folklor. Takže pokud tam vyrazíte, ať už do Lačnova nebo jiného koutu tohoto malebného kraje, určitě vám jeden den stačit nebude. Na věky zůstává.

K dnešní soutěžní otázce nás inspirovala návštěva největšího pískovcového podzemí v Evropě. Byli jsme v pekelných dolech u Lindavy v první reportáži. No a do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. Vydáváme se pro ní do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my se ptáme, věděli byste, o jaký důl jde? Za A je to důl Svornost nebo za B důl Bratrství? Pokud byste chtěli písemně tuhletu otázku, tak vám ji sice nepošleme třeba na e-mail, ale můžete si ji přečíst na našem webu výlety.rozhlas.cz. No a když už jsem se zmínil o e-mailu, tak vám řeknu svůj pavel.kudrna@rozhlas.cz. Tam můžete posílat tipy na reportáže, které předáme, nebo ty tipy předáme pak našim kolegům, reportérům, no a třeba se tam vydají a my pak ve výletech nabídneme reportáž právě od vás. Takže výlety.rozhlas.cz, to je naše webová adresa, hrajeme o flísové deky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, mějte se pěkně, připomínám, zítra se neuslyšíme, zítra se opět Rozhlas vydává na cesty, uslyšíte záznam pořadu, záznam zábavného pořadu s generálním ředitelem Českého rozhlasu, no a Pavel Kudrna, jsem chtěl říct generální ředitel výletů, ale to bych si hodně fandil, vás zve na příští víkend na sobotu 13. hodinu a 4. minutu. Mějte se moc pěkně a zdravím vás za celý tým.

Mistě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich siklek,

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele. Nový bude také výpočet podpory na bydlení. Městská knihovna v Prachaticích bude mít nové prostory nejen pro spolkový program. Španělského trenéra Deniu čeká proti Chorvatsku první zápas u české fotbalové reprezentace. Na jihu Čech bude zítra slunečno s teplotami do 23 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let, namísto dosavadních 7. A změny se dotknou také podpory na bydlení.
4: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
5: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
4: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výši podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nájemným v dané oblasti.
6: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
4: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Český rozhlas.
2: Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum vzniká přestavbou bývalé hasičské zbrojnice v Prachaticích. Městská knihovna tak získá nové prostory. Projekt se blíží do závěrečné fáze a město se připravuje na kolaudaci. Tu by mělo stihnout do konce září, řekla asistentka vedení města Jana Hulešová.
7: Aktuálně pak pokračuje příprava a realizace vnitřního vybavení centra. Jedná se o vnitřní atypické a typové vybavení. Elektronickou informační desku, vybavení kavárny, odvalovací systém a vnitřní informační systém. Nové centrum nabídne moderní zázemí pro vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity.
2: Barokní Samsonovu kašnu na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Čekají úpravy dláždění a přípravy na zimu. Odborníci obnoví 200 metrů čtverečních valounové dlažby podél obvodového schodiště památky. Podle posudku je v havarijním stavu. Informovala o tom Lenka Cimlová z vodárenské společnosti Čevak. Práce na obnově dlažby začnou 1. října a potrvají zhruba 3 týdny. Předcházet tomu bude tradiční příprava Samsonovy kašny na zimu. Vodohospodáři ji v úterý 29. září vypustí a vyčistí její hlavní bazén a odstraní z něj napadané předměty.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté nastoupí premiérově do zápasu pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. Na úvod elitní skupiny Ligy národů budou hrát s Chorvatskem, které přijelo i se slavným záložníkem Lukou Modričem. 41-letý fotbalista v Praze trénoval, jeho start je ale zatím nejistý. Ještě před odletem do Česka měl totiž teplotu. O utkání, které začne ve 20 hodin 45 minut, mluví asistent trenéra české reprezentace Radek Bejbl.
8: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test, a to, že pořád ještě nastupuje Luka Modrič, tak si myslím, že to je i vůbec jako pro fotbal asi dobře.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách do 18, vítr je slabý proměnlivý. V noci se ochladí na 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru až na 2 místy se vyskytnou přízemní mrazíky. V neděli očekávejte jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý proměnlivý, odpoledne mírný, jihovýchodní a biozátěž bude na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Střet dvou osobních aut komplikuje provoz na silnici 122 u Lékařovy Lhoty na hranici Českobudějovického a Prachatického okresu. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

písničky, které nestárnou a sobotní odpoledne, které si v aktuálně příjemném počasí v režii Babího léta zaslouží nikam nespěchat. Posloucháte víkendový Český rozhlas České Budějovice, od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná Jihočeské odpoledne. Následuj

Víme cirka 10 minut po druhé hodině. A chybět nebudou ani pěkné písničky, těšit se můžete na velký hit Michaela Jacksona Heal the World, vždy usměvavou Jitku Zelenkovou a právě teď na Karla Zicha.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a my se teď vydáme na Strakonicko. Tradiční řemesla i moderní práci se dřevem dnes ve Volyni na Strakonicku představuje festival Dřeva dny. Až do 17 hodin se koná před nedávno zrekonstruovanou panskou sýpkou. Něco nového o dřevě se dnes jistě dozvěděla i reportérka Kristýna Baršíny. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den. Je tady dneska opravdu na co se dívat i co si vyzkoušet. Lidi se hodně zajímají třeba o práci s proutím, kterou hned u vchodu do sýpky ukazuje košíkář pan Vodička. Přímo před očima lidí tady vyrábí košíky i ptačí krmítka. Lidi zajímá třeba, jaké proutí používá a jestli je třeba ho namočit před tím, než s ním začne pracovat. Mezi místními je známý další řemeslník, řezbář Jaroslav Frencl, kterému dnes pod rukama vznikají pasáčci, postavičky do betlu. Vidět ale zájemci můžou třeba i výrobu dřevěných hraček a loutek nebo obrovských ručně tesaných trámů.
0: To zní zajímavě, jak takové tesání trámů naživo vypadá.
1: Tahle práce je opravdu zvlášť působivá. Za těch pár hodin, co jsem tu strávila, už se z obrovských kmenů stromů začínají jen za pomoci lidské síly a různých seker a ručního nářadí rýsovat ty trámy tak, jak je známe. Tesaři mě upozornili, že běžně se taková práce dělá v zimě a má to svůj smysl. Při dnešním slunečném počasí a při té dřině je jim tady dneska pěkně horko.
0: Kromě tradičních řemesel si organizátoři připravili i další program. Na co nás pozveš?
1: Je to tak, pokud už by návštěvníky z toho všeho prohlížení dřevěných výtvorů svrběly ruce, můžou si tady třeba vyrobit brož z dřevěných dých. Kromě toho jsou v prostorách panské sýpky různé přednášky, třeba na téma kůrovcová kalamita na Šumavě, pošumavské sirkařství nebo dřevo a archeologie. Děti dnes ještě můžou vidět divadelní představení, protože loutky jsou taky ze dřeva. Celý den tady hraje dudácká muzika a večer pak budou další koncerty. Samozřejmě při nich budou hrát dřevěné nástroje.
0: Budou dřevadny pokračovat i zítra?
1: Budou ale trochu jinak než dnes. Organizátoři si totiž připravili autobusový výlet za dřevem v regionu. Výpravu povede organizátor a ředitel místního muzea Karel Skalický a zájemce vezme třeba do Machova včelína v Krušlově, kaple svatého Antonína Paduánského v Něhošovicích nebo kaple svatého Erazima v Nezamyslicích. Autobus vyjede v 9 hodin od panské sýpky a jak mi Karel Skalický prozradil, stále jsou volná místa.
0: Tolik živě z Volyně, Kristýna Baršíny. Pěkné víkendové odpoledne.
1: Děkuji a přeji krásný den i celý víkend.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Na slunečném pobřeží, inspirovaném zřejmě intenzivním švédským létem, se vyhřívala Věra Špinarová. A je pravda, že dnešní krásné počasí k posazení venku nebo k procházce přímo láká. Ladíte Český rozhlas České Budějovice. V Jihočeském odpoledni vybíráme písničky, které nestárnou, a mezi nimi si dáváme prostor i pro příběhy kolem nás. Ten další vás zavede a pozve k dnešnímu odpolednímu vysílání.
1: Profesní kariéru odstartovala Lenka Vlachová po maturitě na škole ve Větřní. Dálkově pak vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku. Po listopadu 89 začala pracovat pro Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově a působila také například v Bruselu. O tom všem bude s Mirkou Nezvalovou mluvit v pořadu Jihočeši v sobotu po 17. hodině. Zveme k poslechu.
2: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Profesní kariéru odstartovala Lenka Vlachová po maturitě na střední pedagogické škole umístěnkou na učiliště a základní školu ve Větření. Dálkově pak vystudovala na Karlově univerzitě obor speciální pedagogika. Po listopadu 1989 začala pracovat pro Mezinárodní hudební festival Český Krumlov a pak působila například v Bruselu v diplomatických službách pro Středočeský kraj. Zaspomínala na to pro naše vysílání.
1: Nebylo to jednoduché v tom, že dcera chodila do školy, že jste najednou musela zbalit dceru, psa, uspůsobit rodinu tomu odjezdu. Jako nežilo se špatně, ale já jsem trošku přecitlivěla na jednu věc, když jsem ráno viděla, jak tam maminky tahají půletý roční děti do školek a v ruce mají ty boxy z McDonaldu, protože tam se ve školkách nevařilo, že jsme dostávali manuály, jak to tam vlastně vydržet, a abychom odjížděli o víkendu mimo Brusel, abychom neskončili na antidepresivech, že jsem čekala 2 měsíce na to, že mi někdo opraví pračku. Tak to byly takové absurdní věci, které jsem říkala, tohleto přece my u nás doma nechceme. A dneska se na to trošku vzpomenu, když tady něco nefunguje, ale si myslím, že my to nenecháme snad takhle dopustit až jako takovéhle absurdity. A byla jsem hrozně pyšná na to, že jsme vlastně Česká republika, že jsme v mnohem dál, ale samozřejmě taky cítím, že se ještě musíme spoustu věcí učit a že ten vstup do Evropské unie byl pro nás hrozně důležitý.
0: Celé povídání Lenky Vlachové si můžete poslechnout dnes v podvečer, kdy vysíláme pořad Jeho Češi. Po 18. hodině v něm bude hostem u Mirky Nezvalové.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: písniček, které nestárnou, a Věra Martinová s písní Harlekín z roku 1986, toho byla příjemným důkazem. A mezi nimi nabídneme i další zastavení, které tentokrát potěší fanoušky historie. Ladíte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Dnešní odpolední rubrice Archivní perly Českého rozhlasu České Budějovice si pustíme nahrávku historika Adolfa Kalného a reportéra Jaroslava Klímy. Ta vznikla v roce 1999, ale zavedená z protiproudu času do doby posledních Rožmberků. Přesněji řečeno do doby Petra Voka, který se prostě rozhodl, že jednu z třeboňských městských bran zruší.
1: Dovolil jsem si takovou malou rozjívenost zaťukat na zvon bez srdce, který je na radniční věži v Třeboni. My jsme na radniční věž vystoupali s promovaným historikem Adolfem Kalným. No a když se tedy podíváme na tu vyvýšeninu, na tu téměř skalku, na které je kostel svatého Jilí, tak tady se dá říci, že začala třeboňská historie ohrazením tohoto vyvýšeného místa v bažinách.
2: Já myslím, že ne, že přeci jen to byla rozhodující ta cesta, ta původní stezka, která vedla tady pohraničními hvozdy a ze které se potom vyvinula silnice z Jindřichovice do Budějovic, a kolem této silnice se vytvořilo určité tržiště a kolem něho ta zástavba, jak vypadá dnes.
1: Když se podívám na Třeboňské náměstí, tak se mi zdá naprosto nelogické, že provoz vede z Hradecké brány, jde tady vlastně za střed, jakoby míjel náměstí okolo kostela a Budějovickou branou opouští Třeboň. Ale já si myslím, že za starodávna by asi takhle složitě nejezdili. Přeci museli jezdit přes to náměstí a podle mě měli pokračovat tam někde kolem lékárny do Zámeckého parku.
2: No, ten půdorysný plán Třeboně je zachován tak, jak vznikl za nejstarších časů, a dnes se využívají hlavně ty okružní ulice dvě, které se spojí Březanovou, potom celý okruh, které původně šly kolem vlastně městských hradeb. Ale měli smysl taky ten, že hospodáři, kteří tehdy i na náměstí hospodařili a žili, tak měli možnost přístupu k těm svým hospodářským objektům právě z té druhé strany, z té okružní ulice.
1: A co ten vstup do města tady z toho Zámeckého parku přímo do náměstí, ten nikdy nebyl?
2: Původně ta silnice šla rovně přes náměstí k Budějovicům a tam stála takzvaná Břilická brána. To byla celá normální brána jako ta hradecká, jenomže když se sem přestěhoval v roce 1602 Petr Vok z Rožmberka z Českého Krumlova a vybral si Třeboň za sídlo, tak samozřejmě, aby ho také nerušili ty povozy, ale také jako stavební záměr měl prodloužit stavbu zámku směrem na sever, čili vystavět tu dlouhou chodbu, a tudíž se rozhodl přesunout tu bránu do té nové Břilické, takzvané dneska zvané jako Budějovická.
1: Čili z té Břilické brány zbyla vlastně jenom taková branka, průchod cukrárně do parku, a do parku. Do parku, a když tedy tudy turista prochází, tak se musí uvědomit, že na tomto místě stála jedna z krásných třeboňských brán.
2: Ano, ano.
0: Slyšeli jste další archivní perlu našeho vysílání. Všechny díly pro vás také uchováváme i na našem webu budějovice.rozhlas.cz v sekci Archivní perly.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Už 8 let v rámci módní přehlídky Mnoho podob krásy porota vybírá ženu Českokrumlovska. Jde vždy o ženy, které byly nominovány svým okolím díky řadě aktivit, které ještě zvládají mimo svou práci. Tentokrát se jí stala zdravotní sestra Českokrumlovské nemocnice Lucie Stupková. Mirce Nezvalové se pro náš pravidelný sobotní seriál Místa v srdci svěřila nejen s prvními dojmy, ale také s tipy ve svém okolí, kam se můžete vydat i vy.
1: Místa v srdci.
2: Tak byl to hlavně šok. Už když jsem se dozvěděla tu nominaci do té první trojice, tak jsem měla zrovna noční službu, takže musím říct, že mě to hodně, hodně překvapilo a měla jsem trošku času si na to tak nějak jako zvyknout. Já ty věci, které dělám, jakoby mimo to svý zaměstnání, dělám tak ráda jakoby v tichosti, anonymně, nikde se s tím moc nerozpovídávám a tohle to bylo prostě překvapení, že někdo, vím už kdo mě nominoval.
3: Jaká jsou vaše místa, ta oblíbená, srdcová?
2: Já miluji strašně moc hory. Mám ráda pěší turistiku, takže já ráda utíkám od nějakého stresu do hor. Někdy, když není moc času, tak mi stačí, když vyběhnu, jsem Krumlovačka, jsem rodilá Krumlovačka, jsem patriotka, tak si odběhnu i tam do těch Vyšenských kopců a ráda jdu někdy i sama. Nebo tady po Krumlově hodně často sama třídím si myšlenky, to je pro mě relax. Další relax je pro mě asi, když jsem s rodinou a protože kluci hrajou oba dva synové hokej, tak pro mě relax i to, že můžu být s nima a fandit s nima na tom zimním stadionu, protože tam zase tráví oni nejvíc času. Takže to jsou moje dva takové protipóly.
3: Zdá se tedy, že dost často se pohybujete. Znamená to tedy, že chůze je vaše oblíbená?
2: Ano, ano. Mám radši chůzi než kolo třeba.
3: Každopádně, jak relaxujete? Protože, jak jsem mohla slyšet, přitom, když představovali vaši nominaci, tak vy kromě své práce sestřičky v nemocnici se věnujete i seniorům třeba v Horní Plané.
2: Pak ráda třeba s manželem jezdím se saunovat. To je takovej relax společný s manželem, takže to úplně vypnu a je to takový odpočinek.
3: Máte ještě nějaký cestovatelský sen, kromě toho, že běháte do těch vašich Vyšenských kopců?
2: To určitě mám. Já jsem zjistila, že spoustu věcí, které bych ještě chtěla stihnout. A se skupinkou lidí podnikáme takové trošku odvážnější už výlety. Loni jsme byli 14 dní v Thajsku, takže si teď říkám, že je čas, abych objevovala takový ty vzdálenější země, abych pak trošku, až budu už starší, mohla objevovat tady Evropu. Krom toho Českou republiku nikdy nevynecháme v létě, protože vždycky od malička jsme těm klukům ukazovali prostě jakoby různá místa v té České republice, takže to vůbec není, že bych na Českou republiku zanevřela, ale občas si odskočím poznat něco jiného, nějakou jinou zemi, kde se žije úplně jinak.
3: Jako zdravotní sestra toho naběháte hodně, tak to vás pořád ještě baví chodit pěšky?
2: Jo, právě že baví, že je to takový jakoby fakt jako velký relax. Já si myslím, že tak jako dokážu odpočívat určitě doma, že prostě to zvládám. A dokud to tělo bude zvládat, a myslím si, že je na to zvyklý, tak to prostě takhle tak jako bude, no. Že nejsem gaučovej typ.
3: Tak to je hezká myšlenka. Ještě mi prozraďte, když byste chtěla někoho pozvat do Českého Krumlova, protože ten už je, řekněme, v úvozovkách hodně turisticky profláknutý, tak kam byste ho pozvala?
2: Já mám ráda místečko a je to vlastně domeček Egona Šíleho. Je to za domem dětí a mládeže a je to nádherný místo. Domeček je krásný, je opravdu takový jako rudej, červený, jsou tam terasy, rostou tam kytky a je strašně hezky udělaný vlastně i s tou synagogou dohromady. To je moje oblíbené místo, kam ty turisti úplně až tak moc jako nejdou. Takže to je třeba pro mě jakoby v Krumlově a pak mám ráda Kleť. Můj manžel je milovník kletě, takže já jsem se to taky celkem naučila vyběhnout si na tu kleť.
3: Říká Lucie Stupková, zdravotní sestra Českokrumlovské nemocnice, která se pyšní úplně nejnověji titulem Žena Českokrumlovská pro rok 2026. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: Příští týden vám svá místa v srdci prozradí Hana Korčáková, ředitelka Českobudějovického domu dětí a mládeže, která žije v Ledenicích a díky jejím aktivitám se tu hraje softball. Právě ona získala letošní titul Žena Českobudějovická.
1: pozdravení Jiřího Kasala.
4: Za velké štěstí a radost považuji to, že jsem měl možnost natočit s panem Jiřím Suchým od poloviny 90. let více větších rozhovorů a jak si zblízka opakovaně vnímat a ocenit jeho intelekt, moudrost a schopnost neotřelým, jemně, vtipným, jazykově vybroušeným způsobem reagovat pohotově v podstatě na každou otázku. A jednou jsem se Jiřího Suchého, kterému 1. října bude 95, zeptal také na to, do jaké míry se na půvabu a hodnotě písniček, které psal zpravidla s Jiřím Šritrem a které mnozí hlavně dříve narození považují za zázrak svého druhu, podílela atmosféra 60. let. A Jiří Suchý mi odpověděl, 60. léta se na mě samozřejmě podepsala, ale my jsme začali už v 50. letech a to tenkrát nebylo vůbec žádné uvolnění. My jsme ty naše nejstarší písničky psali z pocitového vzdoru proti době, která se nám nelíbila. Bylo příjemné, že jsme se Šlitrem oba byli naladěni na tu též strunu, ale vůbec jsme nevěřili, že se naše písničky stanou populárními. Vzpomínám si, že nás navštívil v Redutě Josef Zíma, tenkrát již renomovaný zpěvák, a my jsme mu zaspívali naši novou písničku. On se smál a povídal nám, kluci, je to nádherný, ale nepočítejte, že by si to někdo zpíval. Žádní skladatelé z vás nebudou. Naštěstí se Josef Zíma mýlil a písničky autorské dvojice Jiří Suchý, Jiří Šlitr patří svrchovaně k tomu nejlepšímu, co v naší pop music vzniklo. Začal jsem osobním vyznáním a v tomto duchu i skončím. Jsem nesmírně rád, že se mi povedlo s pomocí spolupracovníků, včetně hudebního režiséra Petra Hanzlíka, dovést do šťastného konce zpočátku velmi smělý nápad uspořádat koncert Jiřího Suchého a Jitky Molavcové s kapelou divadla Semafor u nás u Tří lvů v září před 9 roky. Cenným bonusem bylo pak CDčko, které z tohoto památného vystoupení vzešlo a z něj vám zahraju písničku, která koncert uvedla, stala na počátku slavné semaforské éry a vlastně souvisela s Josefem Zímou, který jako první natočil a vlastně popřel svá dřívější slova. Blues pro tebe k 95. pana Jiřího Suchého.
5: Všechno jsem opustil pro tebe. Pro nic víc jsem nežil než pro tebe. Co si teď jen počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady

sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe. Já zpívám blues,

pro tebe, jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesmete, abych pro ní dělal to.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Voda na severu Prahy se zlepšuje, k pití ale stále není. Jižní Čechy o víkendu ožily svatováclavskými slavnostmi a podzimními jarmarky. Prvoligoví hokejisté Tábora hrají dnes od 17 hodin doma s Kolínem. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Kvalita vody v obcích na severním okraji Prahy se pomalu zlepšuje, řekl to ve vysílání Českého rozhlasu technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Zhruba 15 000 lidí ale dál zůstává bez pitné vody. Důvodem je nadlimitní koncentrace olova, kterou odhalili ve vodojemu Odolena voda. Včerejší testy sice ukázaly ústup škodlivin, obyvatelé ale smějí používat vodu jen na sprchování nebo praní. K pití a vaření zatím vhodná není. Vodárny kvůli znečištění podali trestní oznámení a případem se zabývá i Česká inspekce životního prostředí. Ve věku 92 let zemřel včera emeritní český velkopřevor suverénního řádu maltéských rytířů Karel Eduard Pár. Zemřel v pražské nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromějského. Informovalo o tom na Facebooku Bechyňské muzeum. Párova rodina v minulosti vlastnila panství v Bechyni na Táborsku. Funkci velkopřevora zastával v letech 2004 až 2011. Tento víkend nabízí v jižních Čechách svatováclavské slavnosti i jarmarky. Dnes v Třeboni, Plané nad Lužnicí a Jindřichově Hradci. Program nabídne hudbu, řemesla i historické průvody. Program připravují i na dalších místech kraje, přiblížila mluvčí Jihočeské centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
4: Tradiční strakonická pouť přinese několikadenní program v Strakonicích, zatímco v Lenoře se návštěvníci mohou těšit na pečení chleba. Za gastronomickým zážitkem bude možné také vyrazit na zahradní degustaci vín v Českém Krumlově. Program doplní uzamykání kozího hrádku v Sezimově Ústí nebo koncert Českého varhanního festivalu ve Vlachově Březí.
3: Vychází nová kniha o Strážném na Prachaticku, sepsal ji 27-letý historik Luděk Němec. Těžištěm publikace jsou moderní dějiny a česko-německé soužití. Jak říká sám autor, ve svém bádání se snaží navracet historickou paměť narušeným místům.
5: Zpracování historie Strážného ve formě knihy je součástí mé dlouhodobé snahy připomínat minulost osad v šumavském pohraničí. Sport.
3: Táborští hokejisté přivítají v rámci 7. kola první ligy v 17 hodin Kolín. Ten je v tabulce o příčku výš než Tábor. Čtvrtá příčka patří Středočechům pouze díky vyššímu počtu vstřelených branek. Fotbalisté Dynama České Budějovice nastoupí v 8. kole České fotbalové ligy skupiny A v 16:30 v Domažlicích proti Jiskře. Počasí. Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách do 18. Vítr je slabý, proměnlivý. V noci klesnou teploty na 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru až ke 2 nad nulou místy se vyskytnou přízemní mrazíky. V neděli očekávejte jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne mírný, jihovýchodní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: U střetu motorky s osobním autem zasahují teď záchranáři u Strakonic na silnici 3. třídy ve směru na Zadní Ptákovice. Počítejte s omezením provozu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je krátce po 15. svou druhou hodinou pokračuje Jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech sobotního Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš. I v této hodině zůstaneme věrni tomu, co k nám každý den nerozlučně patří a co rádi posloucháte. Tedy písničkám, které nestárnou. Přidáme k nim samozřejmě i další příběhy a zajímavé informace nejen z našeho Jihočeského regionu, které rozhodně stojí za poslech. Strážný, Kunčvart, Kušvarda. To všechno jsou nebo byly názvy šumavské obce poblíž hranice s Německem. Právě o zapomenuté historii Strážného vychází nová kniha. Proč kniha vznikla a jaké příběhy přináší, se dozvíme v této hodině v reportáži. Živé ploty trochu jinak. Zahradník Pavel Chlouba společně s naší kolegyní Hankou Šoberovou je obdivovali v Holandsku a za chvilku nám poví, v čem jsou tamní zahradníci o krok před námi. Více už za chvíli v pravidelném sobotním zahrádkáři. Udělejte si pohodu, my se postaráme o ostatní. Pěkné sobotní odpoledne.

0: Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice nás teď zavede na naše zahrady. Živý plot nemusí být jen pravidelně zastřižená zelená stěna, která má hlavně oddělit náš pozemek od sousedova. V Holandsku se živými ploty pracuje mnohem nápaditěji. Mohou být součástí zahrady, vytvářet různé prostory a zároveň nabídnout mnohem pestřejší podívanou. Se zahradníkem Pavlem Chloubou se podíváme na to, jaké neobvyklé podoby tam živé ploty mají a které rostliny se pro ně hodí. A třeba si z Holandska odneseme inspiraci i pro naši vlastní zahradu. Teď už slovo předávám kolegyni Hance Šoberové.
1: Ty ploty, které jsme Pavle viděli, jsou velmi atypické. Mám pocit, že jsem některé v Čechách asi vůbec v životě neviděla.
2: To svědčí o velké fantazii místních pěstitelů a majitelů zahrad a také o velké ochotě se o tyto ploty starat. Ale Hanko, řekla jste to velmi výstižně, některé ty formace byly tak podivuhodné, že v našem kulturním prostředí by to možná ani nikoho nenapadlo. Nechci říct, že by to neprošlo, ale asi by to nikoho běžného nenapadlo takovým způsobem ty živé ploty nebo útvary těm živým plotům podobné vlastně vytvářet na zahradě. Mám teď na mysli třeba takovou sestavu, kterou jsme viděli včera na jedné zahradě z javoru babiky. Pardon, správně by se mělo říct javor polní, anebo babika. A jsme viděli takovou plošnou výsadbu, dalo by se říct, že to byly takové boule, ale byly v ploše a ty boule byly různě vysoké a navazovaly na sebe, takže ta největší mohla mít třeba 1,10 m, potom 90 cm, potom se zase trochu zvedlo, zase se to malinko zmenšovalo. Bylo to krátce po tom řezu, takže to bylo velmi uhledně udělané. Určitě to je velmi náročné na práci a z mého pohledu to zabírá prostor, který by Pavel radši využil na něco jiného, než na tyto boule. Ale je to velmi výtvarný prvek, který působí velmi dobře, pokryje se tím poměrně velká plocha půdy a tím pádem vlastně ta půda je chráněna před slunečním žárem, před erozí. Ty boule, i když by byly třeba jenom 80 cm vysoké, tak skytají úžasné možnosti pro to, aby se tam uhnízdili nebo ubytovali nebo přezimovali různé typy živočichů drobných, od hmyzu přes ještěrky a různé drobné savce, takže z hlediska ekologického to má něco do sebe, ale ta pracovní náročnost to zase na druhou stranu tak trošku jakoby vyrovnává, staví to do takové polohy toho nevýhodného útvaru na té zahradě.
1: Všiml jste si, Pavle, taky těch živých plotů, které byly zapěstované z ovocných stromů?
2: Všiml. Viděl jsem živý plot ze sloupovitých jabloní. Ty jabloně byly možná vedle sebe vysazeny no 35-40 cm dál nebyly. Evidentně ty ploty byly stříhané. Evidentně ten pěstitel se nespoléhal na to, že to příroda udělá sama, že si podrží nějaký ten sloupovitý charakter. Ale na konci května jsme tam viděli velkou násadu drobných jablíček, které až to dozraje, tak si myslím, že ten běžný metr toho živého plotu těch 10 až 15 kg ovoce skoro určitě přinese. Moc se mi to líbilo.
1: Já jsem si všimla i zapěstovaných takto hrušní, které byly vedené jako takový malý klandr okolo záhonu a byly tam malé hruštičky. Bylo to velmi působivé, nějaký ten plot z toho taky bude a vůbec by mě to nenapadlo. Dokonce kombinace jehličnanů a listnáčů. Pro mě absolutně obdivuhodný živý plot.
2: Potkali jsme ho nedávno na našich cestách. Chápu, že vás to úplně vzalo za srdíčko, protože to byl plot, který byl velmi dobře udržovaný, byl čerstvě ostříhaný, byl relativně čerstvě ostříhaný. Tvořili ho dva druhy dřevin, nějakých 80% toho plotu mohl tvořit tis, zbytek červenolistý buk. A jak byl ten plot krásně střižený, tak ty tisové výhonky všechny byly čerstvě narašené, světle zelené a do toho prorůstaly takové plochy, třeba od 30 do 70 cm velké a široké, s tmavě červeným, mladým, pěkně narašeným bukovým listím. A v tom zeleném plotu z toho tisu byly takové červené fleky. Svým způsobem je to velmi zajímavé, možná i trošku riskantní z hlediska toho to udržet pěkně, ale také to chápu jako projev lásky k zahradničení a zkoušení prostě různých nových věcí a vyhýbání se takové té formuly za prvé, že to bude bezúdržbový živý plot a za druhé, že by to nešlo. V Belgii a v Nizozemsku i věci, které zdánlivě nejdou, tak se často zkoušejí a když to opravdu nejde, tak se to tiše opustí ta myšlenka, ale často se ukáže, že nějak to funguje a potom vidíme velmi překvapivé výsledky toho zahradničení.
1: Ještě musím říct, že mi skočil na mysl ten jeden živý plot, který byl z nějakého jehličnatého stromu nebo keře byl poměrně široký a na něj navazoval listnatý, který byl mnohem užší a vznikl tam takový ostrůvek, prostor a v tom zase byla umístěna nějaká výsadba, takže ta fantazie tady je skutečně obdivuhodná.
2: Ano, mohli jsme pozorovat různé formace živých plotů, různě vysoké, různě široké, i různě křivé a ty zákruty anebo ty spojky mezi nima tak byly často ještě využity pro pěstování nějaké rostliny. Byl tam, myslím, v jednom případě nějaký šeřík, který tvořil takový přechod. Ten šeřík byl nechaný volnému růstu, bez zásahu. Bylo to půvabné. Viděli jsme třeba živý plot z habru, který měl výšku asi 1,80 m, ale byl úzký nějakých asi 40 cm, mohl mít do hloubky a na tento živý plot v pravém uhlu navazoval další živý plot z habru, který byl na něj kolmý, byl o polovinu nižší a byl o polovinu užší. Takže to byla opravdu jenom taková jakoby deska z toho habrového porostu, která mohla mít třeba 15 cm šířku. Ale je vidět, že to je prostě intenzivně řezané možná dvakrát, třikrát za rok a velmi přísně udržované v tom požadovaném tvaru. Je na první pohled, že majitelé těchto zahrad ví, co činí a ví, proč to činí a také jsou proto něco ochotně udělat.
0: To byla taková malá holandská inspirace pro všechny, kteří si myslí, že živý plot znamená automaticky jen tuje. Možností je totiž mnohem víc.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, tady je Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměříme na vzduch. A určitě se opět dozvíte něco velmi zajímavého.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice a písničky, které nestárnou, což potvrdila i Belinda Carlisle s písní We Want The Same Thing, která se objevila v hitparádách v roce 1989. Je 15 hodin a 35 minut a my pro vás nyní máme další vydání řidičské abecedy. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
3: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
2: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
3: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci. Jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psíkšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Rána v trávě a Žalman a spol. Na vlnách jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Vychází nová kniha o historii městy se Strážný na Prachaticku. Historie obce odráží proměny českého pohraničí ve 20. století. Knihu napsal 27-letý historik Luděk Němec. Je to už jeho třetí kniha, ve které připomíná zapomenutou minulost osad v šumavském pohraničí.
1: My teď stojíme na vrchu vyhlídka u dřevěné podkovy, kterou tady strážní nechal před několika měsíci umístit.
2: Říká mladý historik Luděk Němec.
1: To takové hezké vyhlídkové místo a zároveň symbolické, protože ten tvar podkovy připomíná, že tudy probíhala Zlatá stezka, tedy obchodní komunikace, která spojovala města Pasov a Vimperk a po které soumaři se svými koňmi nosili do Čech sůl a další suroviny.
2: O Strážném a o jeho historii psal Luděk Němec poslední 4 roky knížku. Podobně jako v dalších příhraničních obcích, z nich Československo po druhé světové válce vysídlilo německojazyčné obyvatelstvo.
1: Tak se československý stát snažil tento kraj znovu dosídlit, Čechy z vnitrozemí, ale i z dalších zemí, zejména jihovýchodní Evropy, z Rumunska, Bulharska a podobně, z českých menšin v těchto zemích tedy. Tento plán ale nebyl naplněn v takové míře, jak si úřady představovaly. Většina zdejších domů a zejména pak domů v okolních osadách zůstala neobydlená.
2: Původní zástavbu úřady pak zdemolovali, což je vidět i na místě, kam jsme se přesunuli. Z vyhlídky nad obcí jsme se šli ke škole. Právě tady se dřív tyčil kostel. Dominanta Strážného.
1: Je to tak, kostel byl demolován v srpnu 1965, poté co několik let chátral. Bylo to v době, kdy se někteří z těch vysídlených německých obyvatel už mohli do Československa vracet, alespoň na krátkodobé návštěvy. Byli konfrontováni tedy se stavem, jak Strážný vypadalo, a v ruinu se postupně měnil i kostel, pročež tedy tehdejší československé úřady se rozhodly kostel odstřelit.
2: A teprve po roce 1989 se obce jako Strážný dočkali dalšího rozkvětu. O jeho historii toho ale pořád tolik nevíme.
1: Překvapilo mě určitě, jak bohatá ta historie místní je a jak málo toho o ní je minimálně v českém veřejném prostoru, v české literatuře známo. Že tady převážně šumavští Němci, to znamená, to byli také lidé, kteří se už v předválečné době, ale i po jejich vysídlení zabývali místní historií. Češi se jí nevěnovali tak intenzivně, v době komunismu to ani nebylo příliš dobře možné.
2: Nápad na knihu přišel od nezávislé starostky Strážného Jiřiny Kralikové, která kandiduje i letos v komunálních volbách za uskupení Nezávislí. Kniha má městysu zároveň navrátit i jeho z části ztracenou historickou paměť.
3: My tady úplně nemáme takovou tradici, tady byli vlastně téměř všichni vystěhováni a z těch opravdu lidí, kteří by se tady třeba narodili a zůstali tady, tak tady není téměř nikdo nebo nikdo v téhleté chvíli, takže ještě pořád hledáme ty své kořeny, tahle ta obec má nějakou historii a že vlastně stojí za to si to připomínat a že to vlastně může být i pro ty místní občany. Prostě fajn si o tom něco přečíst.
2: Knihu pokří autor dnes od 16 hodin přímo ve Strážném. Ze Strážného Adéla Černá, Český rozhlas.
4: Profesní kariéru odstartovala Lenka Vlachová po maturitě na škole ve Větřní. Dálkově pak vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku. Po listopadu 89 začala pracovat pro Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově a působila také například v Bruselu. O tom všem bude s Mirkou Nezvalovou mluvit v pořadu Jihočeši v sobotu po 17. hodině. Zveme k poslechu.
5: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí dnes vypadá opět příjemně a dalo by se říci, že takto by mělo vypadat období, kterému se přezdívá babí léto. Jaké počasí nás čeká po zbytek víkendu a v následujících dnech, tak to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Evo, jaká je předpověď na dnešní noc a následující dny?
2: Můžu to vzít vlastně všechno najednou. Počasí u nás ovlivňuje mohutnějící tlaková výše se středem nad severovýchodní Evropou. Přináší nám babí léto, jak už jste říkal, nebo taky vzhledem k datu léta svatého Václava. Čeká nás slunečné počasí, na nejhůř polojasno, jenom nad ránem ráno s ojedinělými mlhami. Teplota se bude pohybovat většinou mezi 10 a 6 stupni ráno, při uklidnění větru klesne tak ke 3 a můžou se objevit i přízemní mrazíky, hlavně zítra. Přes den pak teplota vystoupí na 20 až 24 stupňů. Vítr povane mírný, jihovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu, jenom v úterý to vypadá na východě kraje až na 7 metrů za sekundu. Takže hezké slunečné a teplé počasí a vypadá to, že vydrží i po celý týden.
1: Říká Eva Houbová, které děkujeme, přejeme příjemný zbytek sobotní služby a těšíme se na slyšenou.
2: Děkuju, na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Tatrách platí podle slovenského serveru Aktuality.sk první stupeň lavinového nebezpečí. Městská knihovna v Prachaticích bude mít nové prostory nejen pro spolkový program. Škodu po požáru truhlárny ve Vilicích na Táborsku hasiči odhadují na 200 000 korun. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí ode dneška první stupeň lavinového nebezpečí, informoval o tom server Aktuality.sk. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i sněžné sesuvy a splazy. Podle slovenské horské služby budou malé, ale například ve skalnatém terénu mohou pro člověka znamenat vážné nebezpečí. Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum vzniká přestavbou bývalé hasičské zbrojnice v Prachaticích. Městská knihovna tak získá nové prostory. Projekt se blíží do závěrečné fáze a město se chystá na kolaudaci. Tu by mělo stihnout do konce září, řekla asistentka vedení města Jana Hulešová.
2: Aktuálně pak pokračuje příprava a realizace vnitřního vybavení centra. Jedná se o vnitřní atypické a typové vybavení. Elektronickou informační desku, vybavení kavárny, odbavovací systém a vnitřní informační systém. Nové centrum nabídne moderní zázemí pro vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity.
0: Cestu k výrobě kovových šperků ukazuje ode dneška výstava V procesu proměny v galerii Koko v Dobrši na Strakonicku. Návštěvníci uvidí bakalářské a diplomové práce absolventů Plzeňské fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Díla budou v prostoru Dobržské tvrze k vidění do konce října. Hasiči v noci zasahovali ve Vilicích na Táborsku u požáru truhlárny. Do hodiny ho lokalizovali. Likvidaci ohlásil velitel ve 2 hodiny ráno. Škodu odhadli hasiči na 200 000 korun. Poškozeny byly některé stroje. Příčina je předmětem vyšetřování, informovali na síti X.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru až ke 2 a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. V neděli očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, teploty mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne mírný, jihovýchodní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Cyklistu srazil vlak v Nové Vráži na Písecku. Na místě jsou záchranáři a provoz je omezen. Vážná nehoda se vyšetřuje také u Strakonic na silnici 3. třídy směrem na Zadní Ptákovice. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
3: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu. To když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
4: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to tak, jo?
3: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
4: No a kde jsem to...
3: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
4: Já už to mám.
3: To jsem rád. Takže můžeme začít.
4: Tak ještě jednou, prosím.
3: Podívejte, nemáme moc času.
4: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena...
3: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
4: Tohle blbost.
3: To bych řekl. Vy máte říct dobrý den, jmenuji se Jiří Šmitr a budu vás hodinu bavit.
4: Rozumím.
3: Rozumím? Tak šup, jděte na pódium. Huš!
4: Já!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
5: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
6: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem.

0: realitu samozřejmě příbuzné, otce a syna.
1: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
2: No ale já jsem ho tady nikdy neviděla.
1: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
3: Tak já už napoju.
4: Vlázni, kam by si chodil? Ty jsi odtud přišel, šéfe, posadit se, něco si dáš pít, ne?
3: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejet.
4: A co ti mám máti, co klas na srdce, tady poroučím snad já, ne?
3: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
4: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
2: No. Zrovna tady no. Stála, jo?
4: Jídlo, je tam nějaký?
2: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
4: No a dál.
2: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
4: A je ty brev to něco teplýho chci.
2: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
4: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
2: No jo, jakým poprem jsme to podávali.
4: Nechceš to, neposlouchej jí. To je takový trdlo venkovský.
3: No ale já musím
4: patit s ní. Posaď se, mečíš jak medák, akorát. Jsi na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
3: No, očem.
4: Očem, to je divnej očem. Co mistr?
3: Nějaký mistr.
4: Máte snad nějakýho mistra?
3: Jo. Máme.
4: No, vidíš, tak ten, co dělá.
3: No, tak co s ním má být?
4: Já ho neznám, znáš ho ty?
3: Jo. Znám. No a co?
4: Ale nic.
0: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky, ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
5: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
6: A máma?
5: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk, všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
6: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
5: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
6: No jo, Slávečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
5: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Ožením se a šmitec.
6: Tak tenhle výraz bych nerad slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. To je výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš ticha. Ten chlapec má pocit nestrannosti. Promluv, no.
7: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
6: No proč pak?
7: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
6: Ale ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
7: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
6: No výborně.
8: To se tím.
7: To si vezmi.

0: Páteční šaty,
1: zaprvé. Zaprvé.
0: Nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo tatínku, já se chci ženit, řekneš tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
1: Ty hambáři.
2: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
1: Už seš doma?
3: Tak co škola?
4: Normálně.
3: A ty?
1: A byly už nějaký známky?
3: Ne. A ty?
1: Ale co já? O mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já? Já teďka, když do té školy chodím, tak... Lepší vidím do té problematiky. Sakra. Tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
3: Jo, měli.
1: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
5: Tati, co si musíš nejdřív odstranit závorky? A to uděláš tak, že...
1: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
5: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
1: Správně. Jak?
5: No, to uděláš. Teda, udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
1: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
5: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
1: Vidíš, tady u té žádný znamínko není.
5: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
1: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
5: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
1: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
5: Ty mě.
1: Proč to? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
2: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
1: Už bych šel.
6: No jo, máme nejvyšší čas.
5: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
6: Ano.
1: Vy taky někam jdete.
6: Jdeme na rodičovské sdružení.
1: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
6: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
1: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
5: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
1: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů. A přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
5: Já jsem přítel školy.
2: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
7: Jiří, vy jste studoval, že?
5: Ano, i tak se to dá nazvat.
4: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
5: Ano.
4: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
5: Ano.
4: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
5: Ano.
4: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
5: No, snad.
4: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
5: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
4: To jsme si všimli.
5: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
7: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vyhudíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, to lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
5: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme zasedací síň.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
6: To mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
7: Jirkova.
6: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Já to ne, na tom není jisté, prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
8: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
6: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
9: Jsem nebyl k nehodě přivolán.
3: No to já nevím, asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic cestou.
9: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
3: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
9: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
3: to můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
10: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon. Čtěte si ještě chvilku. Nezbytné. Nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
11: Ne.
10: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo? Vy nemáte hodinečky?
11: Nemám.
10: Aha. Čtete si?
11: Jo.
10: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
11: Prosím vás. Nevíte, kolik je hodin?
10: Před chvíli bylo 6.
11: A kolik je teď?
10: Pořád 6.
11: Že by se zastavil čas?
10: Už jo.
11: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
10: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
11: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
10: Jo.
11: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
12: Já, jistě. Samozřejmě.
11: Pro mě?
12: No ovšem.
11: Třeba dát mi pusu.
12: Co? Tady chodí lidi.
11: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
12: No a nemohla byste omdlít?
11: Já? Proč?
12: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
11: Já ho znám, Lapiducha, no.
12: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala? No, potom...
11: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
12: Halo. Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
11: Tak ne.
12: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by...
11: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
12: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
11: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
12: No, a co?
11: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
12: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne. Raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle.
4: No pojď se, nekňůry a pojď sem, pejsánku, pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, a uajs!
5: On řekl z do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Vždyť jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
5: Ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí
3: fóry. Dejte ty ruce pryč, co si to... Stále do černej chlap. No tak blbeču jede. Puste mě, pro Krista pána.
6: A nejeď, nebo ti napaří pokutu, že ten tvůj rátlik znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal.
8: 15. 28. A dodatkové 28. číslo 27.
9: Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenal ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrál se?
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, chcete říct, že já...
9: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: V 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi Zdivočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hinka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. léty přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Druzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc se skoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla, pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů, no a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se a do takový... To je právě ta chyba, podívejte se, tu chybu on dělá. Tady tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co to nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ale ten tady, já to pust... No jo.
2: Tady počkej, musíš ale... být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo? No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo? Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: No, koukám a nic, jo?
3: No.
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout, no. Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vserete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V Děčíně vykolejil vagón nákladního vlaku. Provoz na trati do Německa je zastavený. Vlaky nejezdí teď ani mezi Pískem a Čížovou po střetu cyklistky s vlakem v Nové Vráži. České tenistky se v zítřejším finále poháru Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinkami. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 23 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Provoz vlaků na koridoru mezi Děčínem a státní hranicí s Německem je zastavený. V úseku totiž odpoledne vykolejil vagón nákladního vlaku. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic David Kabele. Náhradní doprava podle Českých drah není zavedená. Omezení podle národního dopravce potrvá asi do 19 hodin. Na železniční přejezd v Nové Vráži na Písecku vjela po 15. hodině cyklistka ročník 1982, která pravděpodobně nerespektovala výstražné světelné znamení. Projíždějící vlak zachytil zadní část jejího kola. Zraněnou ženu přepravil pak vrtulník do Českobudějovické nemocnice. Ve vlaku z Protivína do Březnice cestovalo 8 lidí, nikdo z nich nebyl zraněn. Alkohol u strojvedoucího nebyl zjištěn, informoval mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. Podle informací na webu zprávy železnic by měl být provoz na trati obnoven do 15 minut. Jihočeský kraj dál počítá s rekonstrukcí silnice mezi Blažejovicemi a Volary na Prachaticku. Radní kraje na svém posledním jednání schválili zpracování projektu oprav. Ten počítá mimo jiné s rozšířením silnice na 6,5 kilometru dlouhém úseku. Proti tomu dlouhodobě protestují šumavské spolky, pokračuje krajský mluvčí David Hoke.
2: Silnice je v tomto úseku nevyhovující zejména kvůli šířkovým parametrům, směrovému a výškovému uspořádání a problematickému podloží. Projektová dokumentace, včetně zajištění povolení záměru, by měla vzniknout v horizontu přibližně 2 let.
1: Na dnešním gala večeru festivalu Naturvision ve Vimperském městském kulturním středisku bude slavnostně vyhodnocená výtvarná soutěž k 35 letům Národního parku Šumava. Hostem bude podle informací na webu akce Monika Michaelová, bývalá učitelka, která se vydala do severní Kolumbie ke kmeni Kogi. V současnosti se věnuje v Česku krajinné práci, obnově míst s mimořádným významem a vodě v krajině.
0: Sport.
1: České tenistky mohou po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. Kapitánka Barbora Strýcová na svých hráčkách vidí, že se samotnou účastí ve finále nechtějí spokojit a že se snaží co nejlépe připravit na závěrečný duel.
3: Samozřejmě to mají v sobě a je to i cítit, že prostě ví, že ten poslední krok tam ještě jako je třeba udělat a bude to těžký krok, protože v tom týmu mají jako zkušený hráčky, jak singlesky, tak deblesky a naše holky to prostě ví a jsou zkušený dost na to, aby věděli, že prostě ta soustředěnost tam prostě musí být. Ty holky to fakt jako by chtějí a já bych jim strašně přála, aby se jim to povedlo.
0: Počasí.
1: V noci klesnou teploty na 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru až ke 2 místy se vyskytnou přízemní mrazíky. V neděli očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Teploty pak vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý proměnlivý, odpoledne mírný jihovýchodní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Nové Vráži na Písecku se stále ještě vyšetřuje střet cyklistky s vlakem na silnici 3. třídy. Počítejte s omezením provozu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: S učitelky ve Větřiní až do diplomatických služeb v Bruselu. Lenka Vlachová vystudovala speciální pedagogiku na Karlově univerzitě. Po listopadu 1989 pracovala pro Mezinárodní hudební festival Český Krumlov a později zastupovala Středočeský kraj v Bruselu. Její příběh přiblíží v dalším cyklu Jihočeši Mirka Nezvalová.

0: U pořadu Jeho Češi vás vítá Mirka Nezvalová. Dnes je mým hostem Lenka Vlachová. Žena, kterou nelze přehlédnout, především kvůli její výšce, ale také i kvůli tomu, co všechno za projekty už stihla realizovat. Lenko, já vás zdravím a chtěla bych vědět, jakouže vy jste Jihočeškou.
1: Já zdravím vás a posluchače Českého rozhlasu. Já si myslím, že jsem bodrou Jihočeškou a za Jihočecha se považuji, přestože jsem mnohdy osočována, že jsem zběhla z jižních Čech, ale jak už to bývá v českých pohádkách, hloupý Honza si vzal raneček na záda s buchtami. I to byl můj osud a dneska jsem moc ráda, že tomu tak bylo.
0: Ano, já jsem listovala informacemi, které lze o vás vystopovat. A zjistila jsem, že vy jste absolvovala střední pedagogickou školu a vaše první umístěnka po maturitě bylo Větřín.
1: No, možná trošku budu mluvit z pravěku, hlavně pro mladou generaci, ale dřív to bylo naprosto běžné, že privilegované profese, což určitě pedagogická profese, profese lékařů, lékaře nebo vojáků, dostávali umístěnky a prostě bylo řečeno, že půjdeme pracovat tam, kam nám ukázali a my jsme šli.
0: Takže jste zakotvila ve Větřiní. To určitě pro mladou absolventku nebyla ta nejsprávnější lokalita.
1: Já si myslím, že to byla pro mě úžasná lokalita, hlavně velká škola života. Začala jsem na základní škole, ale velice brzo jsem přešla na učiliště, kde jako vlastně 18-letá jsem dostala obrovskou odpovědnost sloužit noční se 300 svými svěřenci. A byla to škola života, bylo to prostě určité období mého života, na které ráda vzpomínám. A hlavně mě motivovalo k budoucímu studiu speciální pedagogiky v Praze, kam jsem se teda po roce vydala, byla jsem přijata.
0: Jaké je vaše rodiště?
1: Narodila jsem se v Českých Budějovicích.
0: Ano, tak to byla předpokládám porodnice. A pak si vás maminka odvezla kam?
1: No, maminka si mě odvezla do Ledenic, ale já jsem se velice brzo vdávala. Můj manžel byl voják a sloužil na Šumavě. Takže moje první cesta

0: Vy jste teď nebývale stručná, já vás znám jako ráznou ženu organizátorku, která je opravdu nepřehlédnutelná.
1: To se o mě hodně lidí myslí, já se sama považuji za introverta a vlastně vesničana. A paradoxem osudu je to, že jakoukoliv práci jsem dělala, tak mě vždycky vlastně přivedla k životu na veřejnosti. A ta nepřehlednutelnost je asi daná tou výškou, jinak si myslím, že jsem opravdu jako člověk, který má docela rád samotu a ty místa v koutě.
0: Připomeňme tedy ten projekt.
1: Projekt Moda Fashion Days vznikal v Českém Krumlově. Byl to původně projekt módní, ale postupně jsem se nechala motivovat lidmi kolem sebe. Byla to tenkrát přímo Jitka Zikmundová, patronka našeho projektu, která přišla s myšlenkou vyhledávat zajímavé ženy v našich lokacích, vyhledávat je a vlastně zpřístupňovat jejich osudy veřejnosti. To se podařilo. Posléze jsme projekt rozšířili do Českých Budějovic, posléze se rozšířil i o tu charitativní část a dnes už je to vlastně celoroční záležitost, kdy s těmi ženami pracujeme, věnujeme se edukačním záležitostem a je to pro mě, dovolím si tvrdit, možná už na závěr nějaké mojí pracovní aktivity, hrozně motivující záležitost.
0: Žena českobudějovická, žena českokrumlovská, tak to je vždy projekt, kam se mohou hlásit ženy, anebo je vlastně přihlašují jednotlivci nebo instituce a pak se vyberou tři finalistky a nejsou to ženy, které jsou poměřovány nějakými fyzickými mírami, ale jsou to ženy, které se nad svou profesi věnují ještě mnohem dalším věcem, pomáhají ostatním, vyrábějí třeba netradiční šperky. Zkrátka a dobře, jsou to ženy, které žijí vedle nás a vy jste je vlastně tímto projektem vyzvedli na takový piedestal.
1: Ano, mnohé z nich jsme opravdu vyzvedli, ale mnohé z nich jsou velice mediálně známé a jsou známé tím, co tady vytvořili. Pokud bych měla všechny jmenovat, určitě bychom tady byli hrozně dlouhou dobu. Ale já si myslím, že i když každý rok nominujeme kolem 40 žen, do finále si dostává 6, tak si všechny zaslouží to vítězství, zaslouží si, abychom o nich mluvili, ale projekt bohužel není tak velký, ale já věřím, že do budoucna se nám podaří maximum těch žen, které vlastně prochází projektem, vám představit a představit to, co dělají.
0: Říká dnešní host pořadu Jihočeši Lenka Vlachová.

0: Posloucháte pořad Jihočeši. Vysíláme ho každou sobotu v tomto čase a zveme si známé osobnosti, které žili na jihu Čech, narodili se a něco pro jich Čech udělali. Lenka Vlachová se narodila v Českých Budějovicích, ale dalo by se říct, že pak se přemístila se svým mužem vojákem nejen na Šumavu, ale posléze doputovala do Prahy.
1: Ano, bylo tomu tak a zoufali se mi z lokace jižních Čech a z Českého Krumlova vůbec nechtělo. Jednak jsem tam opouštěla aktivity v rámci Mezinárodního hudebního festivalu, což byla opravdu srdeční záležitost. Nicméně rodina byla rodina a dneska jsem za to velice ráda, že jsem tu odvahu dostala, že jsem odešla, protože jsem vlastně vystudovala další školu tím, že jsem měla možnost sahnout si na jiné profese, podívat se i do světa a ty zkušenosti vlastně dneska zúročuji.
0: Já jsem si také přečetla, že vy jste zvítězila ve fotosoutěži Jadrana Šetlíka.
1: No, to byla vlastně taková z mé strany zase trošku náhoda, ostatně jako všechno, kdy jsem viděla, že se v Praze něco takového děje. Odjela jsem, byla jsem tam nejstarší, s Jadranem jsme si hned padli do oka, zvítězila jsem a posledně jsme hodně spolupracovali. Ono mi ani tak nešlo o nějaký modeling nebo focení, ale spíš podívat se na tu práci z druhé strany, na práci fotografa, sahnout si vlastně na profesionální věci, které tady v jižních Čechách nebyly. Takže to byla zase další moje volba a nějaký kruček k tomu, co dělám dneska.
0: Zmínila jste spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Český Krumlov. Jak si to máme představit?
1: No, naprosto jednoduše. Na nultém ročníku jsem seděla jako divák a od prvního ročníku už jsem byla součástí Mezinárodního hudebního festivalu. Byla to nádherná práce, samozřejmě. Ta moje práce se vyvíjela, skončila tím, že jsem si založila vlastní agenturu, potom jsem dovážela zajímavé hosty z Prahy na festival. Dneska už tam sedím v roli diváka, ale myslím si, že se chystá ještě nějaká další spolupráce, na kterou se velice těším a dovolím si tvrdit, že profesně to bylo jedno z nejkrásnějších období mého života, protože hudba je součást mého života a vždycky mi dávala sílu a hrozně mě emočně nabíjela.
0: Založit si

0: vlastní agenturu, tak to chce určitou dávku odvahy.
1: Odvahu snad ani ne, ale určitou potřebu, protože každý jsme jiný. Já jsem hodně individualista, spolíhám sama na sebe a ráda se obklopuji lidma, kteří jsou na tom filozoficky podobně jako já. Hrozně to usnadňuje práci. A tím, že máte vlastní agenturu, tak vám tohle umožňuje. V momentě, kdy jste v zaměstnaneckém poměru, tak máte sice jistoty, ale nemůžete si dovolit ten luxus radosti práce s lidma, které máte rád.
0: Máte svou práci ráda?
1: Mám ji velice ráda. A věřím, že mi ještě bude dopřáno se jí nějakou dobu věnovat a ještě přinést naší společnosti možná nějaké hodnoty, možná něco, co cítím, že je hrozně důležité, o čem tady potřebujeme ještě mluvit.
0: Úspěšných Jihočechů je hodně. Mnozí opustili jižní Čechy a vydali se do Prahy, po republice, do světa. Táhne vás to zpátky na jih Čech?
1: No, mě to přitáhlo na jih Čech. Samozřejmě, já jsem v tom světě byla, vyzkoušela jsem si to, viděla jsem, jak je to jinde a s pokorou jsem se vrátila jednak do České republiky, jednak do jižních Čech, protože máme krásnou zem, máme se tady stále ještě velice dobře a jižní Čechy jsou místo, kde je hezké žít a nedokážu si představit, že bych zbytek života strávila někde jinde.
0: Předpokládám, že jako každý správný Jihočech a Jihočeška, kteří vystřelili za svými cíly, tady pořád máte nějaké kořínky, minimálně chalupu.
1: Určitě tady kořeny mám, už v 18 letech mi bylo jasné, že chci pokračovat v práci mých předků, takže samozřejmě zmiňovala jste chalupu, k té chalupě patří pole, patří k ním lesy a vlastně obrovská odpovědnost se o ten majetek starat a předat ho dalším generacím.
0: Daří se vám to?
1: Věřím, že ano a že díky tomu, že mám dceru, že už mám vnoučata, že vychováváme k tomu, že ten rodinný majetek je hrozně důležitý, takže budu pokračovat v té mojí práci.
0: Máte nějaké jihočeské místečko, kam chodíte nasát optimismus, atmosféru, anebo se tam třeba posadíte někde ve chvíli, kdy se vám nedaří a říkáte si, tak tady mám kořeny a tady odsud nasávám sílu?
1: Tak je to zmiňovaná chalupa, rozhraní Česko-Budějovicka, Třeboňska. Mám na srdci Český Krumlov, udělám si každý rok čas, abych tam strávila víkend. A těch míst tady v jižních Čechách je hrozně moc, ale samozřejmě utíkám si domů na chalupu a to je to místo, které mám ráda a kam se vždycky vracím a kde tu energii nabíjím.
0: Každá správná chalupářka musí mít u chalupy zahrádku. Máte?
1: No, to je víc než zahrádka. Je to nějaká moje přirozenost, kdy mi asi dělá největší radost, když si vypěstuju vlastní zeleninu, uvařím si polévku a dívám se, jak chutná dětem. A to je asi přirozené pro každou ženu. A jak vždycky tak vzpomínám, tak my jsme vlastně v dobách minulých pěstovali na zahrádkách ovoce a zeleninu, abychom ušetřili. Dneska to tak není, dneska pěstujeme, abychom byli zdraví. A myslím si, že to hrozně důležitý a že každý má tu možnost, byť má třeba jenom malý balkónek, ale já to trošku řeším ve velkém, někdy tomu vůbec nestačím, ale naplňuje mě to a hrozně si tam odpočinu.
0: Říká se, že největší brambory má sedlák, který tomu vůbec nerozumí. Jak je to u vás?
1: To je pravda a brambory jsou vždycky velká filozofická otázka. Každý rok srovnáváme se sousedy, kdo má větší, kdo má menší, jak pěstuje. To už je takový kolorit toho venkova, patří to k tomu. Je to úsměvné, ale zase hrozně roztomilé a máme vždycky radost, když ta úroda je velká.
0: Slova Lenky Vlachové jsou poselstvím pro vás všechny, kteří teď posloucháte. Nebojte se pustit třeba do pěstování brambor a pak je porovnávat se sousedy.

0: Lenka Vlachová je dnešním hostem pořadu Jihočeši a povídáme si nejen o jejím jihočešství a také o projektu Moda Fashion Days a mnoho podob krásy, projektu, který realizuje vlastně příští rok, to už bude 10 let, kdyby do toho, jak se říká, covid nehodil vidle. Ale Lenko, my jsme zmínili, že jste vysoká žena, předpokládám, že jste sportovala, takže basketbal, volejbal.
1: No to mě strašně míjelo. Všichni si mysleli, že díky své postavě jsem velký sportovec, ale v podstatě ke sportu mě přivedla až nutnost přes jiný sport, kdy jsem dostala nabídku vlastně reprezentovat Českou republiku v evropském šampionátu závodu traků. Ono to zní asi hrozně jako z úst ženy, ale díky genům asi mého tatínka nějaké jako lásce k motorismu, kdy jako s radostí říkám, že jsem měla dva nejkrásnější dny ve svém životě, kdy se mi narodila moje dcera a kdy jsem dostala řidičský průkaz. Takže jsem si šla splnit nějaký svůj sen. Byl to úplně odbočení z toho, co jsem do té doby dělala, nicméně tam přeskočila jiskra a měla jsem tu možnost opravdu odjet jeden evropský šampionát a zase na to hrozně ráda vzpomínám. Trakéři mi dodneska vyčítají, že jsem toho nechala. Samozřejmě tenhle ten sport je hodně o penězích a byl to vlastně jeden z důvodů, proč jsem trošku od toho odstoupila, ale říkám, ty vzpomínky jsou dneska krásné, i když v mém věku už úsměvné, protože v době ekologie a vlastně i nějakého mého posunu životního už mi to přijde jako, že bylo to, ale dneska už bych se tomu asi úplně takhle naplno nevěnovala jako tehdy.
0: Žena za volantem osobního automobilu je běžná věc, vídám v městské hromadné dopravě ženy za volantem autobusů, trolejbusů, ovšem v roce 2000 na mistrovství Evropy, tak to, myslím, musela být docela výjimka.
1: No ani jsem netušila, do čeho jsem vklouzla a měla jsem hroznou radost, že vlastně ty ženy na mě krásně reagovaly, protože mi volali, že bychom potom vytvořili tým, jeli jsme Paříž-Dakar. Já když jsem si představila, protože jsem docela pragmatický člověk, jak nás tam stojí 4 nebo 5 někde v poušti a máme si jako vyměňovat poškozenou nápravu, tak jsem řekla, tohle ne, holky, to už je opravdu moc. Ale vlastně nikdy mi tam nebylo naznačeno, že jsem žena v tom mužském světě. Naopak, a mám vlastně velkou radost, když jste zmínila jednu věc, že v roce 2000 byla úplně jiná doba. Potkat ženu v autě nebo v nějakém větší autě bylo naprosto nemyslitelné. Dneska, když se třeba kouknu z okýnka svého auta a vidím ten obrovský kamion a v tom sedí tak vlastně útlá holka nebo řidičky autobusu, tak mám z toho velkou radost, protože si myslím, že má každý dělat to, co ho těší. A dneska už je taková doba, že si to skutečně jako ženy můžeme dovolit a nikdo se nad tím nepozastavuje.
0: Tak kdyby vám někdo nabídl, abyste si to znovu vyzkoušela, nemyslím závodně, ale třeba projet si kamionem Evropu, tak šla byste do toho?
1: No určitě, to byl můj velký sen, odjet do Spojených států, do Ameriky, projet se tam v obrovském traku a podívat se na nějaký ranč a pobít tam nějakou dobu. Mně se to nenaplnilo, ale věřím, že třeba někdy ještě si ten sen splním.
0: Vy jste ale také žila v zahraničí, protože jste vlastně po vstupu do Evropské unie naší republiky působila v diplomatických službách pro Středočeský kraj. Na jaké pozici?
1: No to byl velký skok, protože jsem dostala nabídku právě odjet do Bruselu za Středočeský kraj a založit tam kancelář Středočeského kraje. Bylo to rok 2004. Mým úkolem bylo vytipovat prostory, založit kancelář a začít lobovat v rámci kohezních a strukturálních fondů a vlastně vybojovat peníze, hlavně na čističky. Byl to prvopočátek, nebylo to vůbec jednoduché, ale zase velká škola života. A takové trošku jsem otevřela oči, jak to vlastně funguje, protože jsem přicházela s velkou pokorou z České republiky a musím říct, že některé věci bych vůbec nechtěla k nám zavádět ani dneska, protože to byla trošku jiná doba. Třeba několik měsíců jsem bojovala za to, abychom se setkali s lidmi, kteří rozhodovali o penězích, které přijdu do České republiky. No a když se mi ty dveře otevřely, tam seděl úředník s brejličkama, takový útlý v červených ponožkách a my jsme ho potom vítali tady jako velkou delegaci v České republice, protože on rozhodoval o těch penězích. Tak mi z toho bylo trošku smutno. Dneska už je úplně jiná situace. Já myslím, že všechno funguje a pro mě to byly zase 2 roky života. V diplomatických službách naučila jsem se spoustu věcí.
0: Každopádně přestěhovat se na 2 roky někam v Evropě určitě nebylo jednoduché. Jak se žilo v Bruselu?
1: Nebylo to jednoduché v tom, že dcera chodila do školy, že jste najednou musela zbalit dceru, psa, uspůsobit rodinu tomu odjezdu. Jako nežilo se špatně, ale já jsem trošku přecitlivěla na jednu věc, když jsem ráno viděla, jak tam maminky tahají půletý roční děti do školek a v ruce mají ty boxy z McDonaldu, protože tam se ve školkách nevařilo, že jsme dostávali manuály, jak to tam vlastně vydržet, a abychom odjížděli o víkendu mimo Brusel, abychom neskončili na antidepresivech, že jsem čekala 2 měsíce na to, že mi někdo opraví pračku. Tak to byly takové absurdní věci, které jsem říkala, tohleto přece my u nás doma nechceme. A dneska se na to trošku vzpomenu, když tady něco nefunguje, ale si myslím, že my to nenecháme snad takhle dopustit až jako takovéhle absurdity. A byla jsem hrozně pyšná na to, že jsme vlastně Česká republika, že jsme v mnohem dál, ale samozřejmě taky cítím, že se ještě musíme spoustu věcí učit a že ten vstup do Evropské unie byl pro nás hrozně důležitý.
0: Možná, když jste viděla ty maminky, jak nesou ty boxy z těch nejrůznějších rychlých občerstvení, tak to vás také přimělo k tomu, abyste se pustila do dalšího vzdělávání v oboru zdravého životního stylu, nebo ne?
1: Určitě to souvisí i s tím mým polnohospodářstvím, protože samozřejmě to, co si doma vypěstujete, co si uvaříte, je to nejlepší, co můžete pro rodinu udělat. A já jsem si samozřejmě některé věci nastudovala, abych posléze zjistila, že vlastně člověk je taková individualita, že tady neexistují šablony. Že si každý musí vlastně k tomu zdravému stylu dojít sám, co je pro něj dobře, možná se podívat na to, co jedli jeho předci, co on předkládá vlastně rodině, jak může vlastně získat nějaké potraviny, o kterých třeba můžeme hovořit, že jsou bio, nebo si je vypěstovat. Takže bych řekla, že je to hodně individuální záležitost. Jsem to se snažila přednášet na školách, ale říkám s velkou pokorou, se vracím k té myšlence, že je potřeba, aby člověk uznával tu vlastní individualitu a hlavně, aby si sám našel cestu k tomu, co je pro něj nejlepší.
0: Mimochodem, co jíte vy?
1: Já asi čím jsem starší, tím jsem více skromnější, vařím jídla úplně jednoduchá, znova zmiňuji, že co si vypěstuju, co si uvařím. Taky si ráda dojdu do hezké restaurace, ale dneska mi opravdu dělá obrovskou radost to, že sama vidím rodinu, že si uvařím, že je mám pohromadě. To je asi tak moje filozofie.
0: Filozofie Lenky Vlachové, dnešního hosta v pořadu Jihočeši.

0: Potkávat se se správnými lidmi. Já si myslím, že Lenka Vlachová, náš dnešní host pořadu Jihočeši, takových lidí potkala spousty. Lenko, co choreograf Peter Varady? To je muž, který provází projekty Moda Fashion Days a mnoho podob krásy už řadu let. Tak potkat správné lidi ve správný čas, to je asi velmi důležité.
1: To je strašně krásně řečeno. Petr je v podstatě druhá polovina tohoto projektu. Já jsem ho potkala před 15 lety, kdy jsem byla angažovaná v Litoměřicích jako poradce pro kulturu. Trochu tam s kulturou pomoci, protože věděli, že jsem z Českého Krumlova, který tu kulturu vždycky dokázal a uměl. A protože mám ráda velké open air akce, hlavně vážné hudby, tak jsme tam vytvářeli nějaký systém, jak tam vlastně založit takovouhle tradici. No a mimo to jsem byla požádaná, abych vytvořila nějakou akci pro ženy a Petr byl součástí tohoto projektu a byla to taková láska na první pohled, protože si myslím, že jsme naprosto kompatibilní a že jsme schopni ve dvou vytvářet velké věci a myslím si, že máme ještě hodně velké rezervy, samozřejmě, které závisí na tom, abychom byli zdraví, abychom sehnali dost peněz a jemu patří obrovský dík za to, kam se dneska posunul projekt Mnoho podob krásy, protože to profesionál je ctěný nejen u nás, i na Slovensku, protože on je slovenský občan a jsem hrozně pyšná na to, že to se mnou těch 15 let vydržel.
0: Tak držím palce, aby to vydržel ještě dál. Konec konců, váš den má určitě víc než 24 hodin, což já s oblibou říkávám právě u žen, anebo ale i u mužů, kteří žijí život na maximum. V ruce držím útlou knížku, která se jmenuje Mě, ženství, emoce a víra. Prozraďte mi, co vás k napsání této knihy, která je zajímavá a mně se líbí moc citát. Všechno zásadní, co se nám v životě děje, vchází mnohdy skrze zamčené dveře. Možná něco ztrácíme, ale spoustu dalšího nám zůstává a ještě nás život štědře obdarovává malými velkými dary. Tak to prostě chodí. Takže kdy jste našla čas?
1: No, našla jsem čas v momentě, kdy jsem se trochu pozastavila. Najednou ten život už byl docela dlouhý na potkávání se s celou řadou lidí a osudů žen, nejen žen. A už jsem si taky dospěla k nějaké svojí asi osobní filozofii. Napsala jsem si pár věcí, které si přečetly moje spolužečky z pedagogické školy. Oni říkali, hele, ty jsi byla taková premiantka, vždycky si psala, tohle je úžasná věc, něco udělej. Já jsem se samozřejmě trošku styděla, protože každý autor tam vnese něco svého. V té době jsem si i nafotila pár věcí a potom říkám, no dobře, požádala jsem Institut Eduarda Pětišky v Praze, kde mám teda úžasnou paní redaktorku. Přinesla jsem jí ty věci a ona řekla, no já se na to podívám a je velice přísná a řekla, hele, spisovatel z tebe nebude, ale ty fotky jsou hezký, ale něco s tím uděláme. Byla na mě strašně přísná. Trošku jsem něco poskládala, přepsala, protože píšu jazykem, jakým mluvím a samozřejmě každá profese má své a já jsem nikdy nebyla spisovatelkou. Nicméně vzniklo něco, nějaké dílko, které mě těší a mám radost, že se v něm třeba nachází i nějaké ženy. Je to asi moje věc taková trošku intimní, kterou mám doma, ale rozhodně bych se chtěla ještě těmhle věcem někdy věnovat. Třeba až už nebudu mít sílu na takové projekty velké, jako je Mnoho podob krásy, tak si asi vlezu do kouta a budu psát a budu si fotit. A je to taková moje jako interní radost, intimní radost.
0: Jaké projekty k vám přišly skrze ty zavřené dveře?
1: No já jsem taky trošku fatalista, protože vždycky, když tlačím tu káru na sílu, tak ona nejede. A cokoliv přijde a přijde zvenčí a kolikrát ani nechci, ty dveře mám zavřené, tak najednou po letech zjistím, že to bylo to nejlepší, co mohlo být. A já už jsem to tady zmiňovala, že jsem strašně zavřela dveře předtím, že nechci z toho Krumlova, nechci do světa. To byly jedny zavřené dveře, další zavřené dveře se týkají třeba nějaké osobní záležitosti, že kolikrát potkáte lidi a říkáte ne, tak jako to v životě nechci a pak najednou zjistíte, že to tak je. Takže jsem velice osudový člověk a v ten osud do jisté míry věřím. Samozřejmě ho ovlivňujeme, ale opravdu ty zásadní věci, které nám do života přijdou, tak ty jsou nečekané, nezvané a jsou osudové. Tak to je můj názor, který nikomu nevnucuji. Nicméně ta kniha je v tom duchu napsaná. A vůbec ta otázka víry, to je věc, nad kterou se asi zamýšlí každý, kdo se dostane do určitého věku, protože ač se o nás hovoří, že jsme ateističtí, já si nemyslím, já si myslím, že u nás každý v něco věří, věří ve svou práci, věří ve své děti, má třeba i víru křesťanskou, jakoukoliv jinou, ale že je hrozně důležité věřit, protože ten život je potom jednodušší.
0: Krásná slova na závěr našeho povídání v dnešním pořadu Jihočeši. Máte ještě nějaký sen?
1: Já mám úplně jednoduché sny. Být zdravá, mít hodně síly, obklopovat se lidmi, kteří mají stejnou filozofii jako já a vlastně si tak nějak v tichosti užívat života. Tak to je můj velký sen.
0: Lenka Vlachová, žena, která z jihu Čech odešla do Prahy, do světa a dalo by se říct, že pokorně se vrátila ke svým předkům na svou chalupu. Jižní Čechy považuje stále za svůj velký domov. Na druhé straně právě z toho světa i z celé republiky přivádí sem projekty, které mohou obohatit nás všechny, Jihočešky i Jihočechy. Děkuji vám za návštěvu v našem pořadu Jihočeši a věřím, že všechny své sny a projekty dokážete ještě uskutečnit. Příjemný poslech vám všem přeje Mirka Nezvalová.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Koncertní ozvěny od tří lvů.
3: Velmi příjemný večer vám, přátelé, přeje na začátku koncertních ozvin od tří lvů z Českobudějovického rozhlasového studia Jiří Kasal. Letošní rok přináší jubileum opravdového mistra českého písničkového humoru a tvůrce legendární éry semaforu Jiřího Suchého. A jemným dotykem s mistrovstvím Jiřího Suchého bylo také vystoupení v rámci 24. ročníku několikadenní hudební přehlídky okolo Třeboně na Zámeckém nádvoří. Jiří Suchý si jako zpěvák přivezl z divadla Semafor pianistu Jiřího Svobodu, ale svoji doprovodnou kapelu výjimečně nechal doma. Přijal totiž nabídku ředitele festivalu Pavla Barnáše, že ho na pódiu doprovodí jihočeští muzikanti, kteří jeho písně nastudovali s úctou a pokorou. Jmenovitě šlo o banjistu a hráče na foukací harmoniku Vladimíra Šamalíka, dále Jiřího Macha, jenž obsluhoval kytaru a mandolínu, a baskytaristu Víta Zavadila. Celý koncert v skutku nestárnoucího Jiřího Suchého byl gejzírem vzpomínek, pohody a zážitků pro vícegenerační publikum. My jsme pro vás tento program zaznamenali a v koncertních ozvěnách si jej budete moci poslechnout. Ovšem moje slova jsou u konce, neboť na pódiu už stojí pan Jiří Suchý.
4: Tak jedeme, jo? Tak. Jeden. Všechno jsem opustil pro tebe, pro nic víc jsem nežil, než pro tebe. Co si teď jen počít mám, když jsem tady zůstal sám.

Děkuji, děkuji. Co bychom si střeli dál? Aha. Takže když jsme najeli takhle na ty dávné písničky a když mě bylo řečeno, že máme tady střihnout taky některý, který znáte, abyste si mohli třeba broukat s námi, tak zůstaneme chvíli u těch starodávných. Tohle je jedna z nich.

0: dost času.
1: Děkujem. A co si dáme dál? Aha, jo, tak to musím ohlásit extra. Ta další píseň, ta je z opery. My jsme s Jiřím Šlitrem za onoho času složili operu, jmenovala se Dobře placená procházka. A s tou operou jsme se nakonec posléze dostali až do Národního divadla. Já jsem zpíval v Národním divadle, víte? A režíroval to Miloš Forman, taky dobrý. Takže já jsem tam zpíval tuto árii, hrál jsem tam roli listonoše.

A co pak tam máme dál? Aha, jo, a je, teď jsme se domluvili, teď to povznesu na mezinárodní úroveň, tenhle ten festiválek. Zaspívám vám píseň I can give you anything but love.

0: hezky. No, to náhodou nebylo špatný.
1: Aha, ale jo, teď přijde takový smutnější kus. Je to blues, který jsem kdysi napsal, který jsem napsal v polovině minulého století, co vám budu vykládat. A je to blues napsané a složené ve stylu starých newyorkských blues. Je to blues na cestu poslední.

neboštíku, máš to ale kliku, za chvíli do temný hlíny budeš zakopán. Černej neboštíku, máš to ale kliku, za chvíli do temný hlíny budeš zakopán. A nás si nechal v bídě,

0: Blues na cestu poslední, předtím ještě zazněl jednotně upravený staříčký jazzový standard autorské dvojice Jimmy McHugh, Dorothy Fields, I Can Give You Anything But Love, Baby, a také další semaforské klenoty, nevyplacený blues, pramínek vlasů a blues pro tebe. Dnešní vzpomínku na velmi povedený koncert Jiřího Suchého v rámci festivalu Okolo Třeboně ze začátku léta roku 2015 završí další písničková klasika s jeho textem a hudbou Jiřího Šlitra Klokočí. Zpívajícího Jiřího Suchého doprovodili jeho čeští hudebníci, banjista Vladimír Šamalík, hráč na kytaru a mandolínu Jiří Mach a basista Vít Zavadil a semaforský pianista a kapelník Jiří Svoboda. A aby těch Jiří nebylo málo, loučí se s vámi na závěr dnešních koncertních ozvěn od Tří lvů autor pořadu Jiří Kasal, který vám děkuje za poslech a přeje přátelé i za mistra zvuku Romana Kambu mnoho hezkých chvilek.
1: Hned na začátku připomínal, že mě bylo připomínáno, že tady mají zaznít i písničky, které si můžete v duchu nebo polohlasně nebo i nahlas zaspívat s námi, tak možná, že zrovna tahle, ta, která bude následovat, by se vám hodila.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT 2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dajáninou oporou v nejtěžších chvílích právě ona. O zlé maceše princezny Dajány. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně Obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: O papírové oznámení o lednové valorizaci důchodu musí důchodci zažádat nejpozději do konce září. Památkově chráněný dům ve Svatošově ulici v Táboře dostane novou střechu a krovy. Vítkův hrádek na Lipensku bude kvůli úplňku dnes otevřený až do půlnoci. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Na podání žádosti o zaslání papírového oznámení o valorizaci důchodu od ledna zbývá už jen pár dní. Zájemci musí České správě sociálního zabezpečení doručit nejpozději do 30. září.
3: Žádosti můžou lidé posílat poštou nebo předat osobně na pobočkách správy. Nejjednodušší je to ale na e-portálu ČSSZ, říká Jakub Bejček ze správy sociálního zabezpečení.
4: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma.
3: Papírový doklad o valorizaci ovšem seniori prakticky k ničemu nepotřebují, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
3: Pokud už senior v minulosti o zasílání papírového oznámení žádal, nemusí to teď dělat znovu. Říká Bejček ze správy sociálního zabezpečení. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Vedení města Tábor podpořilo obnovu památkově chráněného domu ve Svatošově ulici. Zastupitelé schválili dofinancování první etapy rekonstrukce. V plánu je výměna krovů a pořízení nové střešní krytiny. Náklady se pohybují kolem 3 milionů korun. Ministerstvo kultury vyřizuje státní dotaci ve výši 500 000 korun, uvedl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
6: Město Tábor přispěje částkou 304 tisíc korun, tedy 10% celkových nákladů. Zbývajících zhruba 2,2 milionu korun uhradí vlastník nemovitosti. Zastupitelstvo zároveň schválilo uzavření dotační smlouvy a potřebné rozpočtové opatření. Městský příspěvek bude kryt z vyšších příjmů z úroků.
2: 250 tisíc korun dostane na svůj provoz fotbalový klub Slavoj Český Krumlov. Zastupitelé města o poskytnutí dotace rozhodli na svém posledním zasedání. Starosta Alexandr Nogrády z Hnutí ANO, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách, doplňuje.
7: Peníze pro fotbalový klub jdou hlavně na údržbu hřiště s umělým povrchem, kde je potřeba každoroční regenerace tohoto povrchu, tak aby byl bezpečný a kvalitní a naši sportovci na něj mohli dobře sportovat.
2: Vítkův hrádek na Českokrumlovsku bude dnes pro zájemce otevřený i po setmění. Měsíční úplněk bude možné pozorovat v nadmořské výšce 1035 metrů až do půlnoci. Akce je součástí bohatého zářijového programu na zřícenině. Ten nabídne 28. září ještě přednášku Václavové vládci českých zemí a zítra zahrají na Vítkově hrádku místní umělci k poslechu i tanci.
1: Sport.
2: Vodní slalomář Matyáš Novák skončil na mistrovství Evropy čtvrtý v časovce kajak krosu. O medaile ho dělilo 21 sekundy. Do nejlepší desítky se dostal také Jakub Krejčí, který obsadil 7. příčku. Vyhráli domácí Ital Giovanni De Gennaro a Britka Kimberly Woodsová.
1: Počasí.
2: Noční teploty klesnou na 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru až ke 2 nad nulou a místy se vyskytnou i přízemní mrazíky. V neděli očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, teploty pak mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne mírný jihovýchodní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě osobní auta se srazila v centru Husince na Prachaticku a nehoda motorkáře se vyšetřuje na silnici třetí třídy u Dobčic na Českobudějovicku směrem na Záboří. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A právě teď jsou na svém startu vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého vzkazu a pěkné písničky. A pokud potřebujete třeba jen zlepšit svou náladu oblíbenou písní, stačí napsat krátký e-mail na adresu mp@cb.rozhlas.cz a my vám rádi zahrajeme. Příjemný poslech a sobotní podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

Ladíte sobotní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a první dnešní přání obstará Karel Gott a písnička Být stále mlád. Ta bude hrát speciálně panu Štefanu Megovi, kterému přeje k jeho významnému životnímu jubileu mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti do dalších let jménem obce Chroboly, jeho starosta a samozřejmě i my z Českého rozhlasu České Budějovice.

Posloucháte Melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. Na tento týden připadá řada zajímavých hudebních výročí. V úterý 22. září oslavil 69. narozeniny jeden z mimořádných zpěváků alternativních umělců a frontman kapely The Bad Seeds. My si Australana Nicka Cavea připomeneme v duetu Where the Wild Roses Grow z roku 1995 se slavnou světovou a též australskou popovou divou Kylie Minogue.

0: Český rozhlas České Budějovice, Melodie podvečera. A já pro vás mám pozvánku k zítřejšímu poslechu. V nedělním Vltavínu navštívíme první a dosud jediné české kominické muzeum v České republice, které najdete v jeho české obci Záříčí u Dírné, nedaleko státního zámku Červená Lhota. Ono se vám to bude s nadcházející topnou sezonou určitě hodit. Zajímavostmi z historie i současnosti kominictví provedli redaktora Zdeňka Zajíčka, Josef Bažant a Eva Bažantová. Mimochodem právě Josef Bažant byl v roce 2019 oceněn Společenstvem kominíků České republiky s tuškou za věrnost druhého stupně a s tuškou za propagaci kominického řemesla v práci v komisích. A ten ke vzniku muzea řekl.
1: Vzhledem k tomu, že dlouhý léta sbírám vše o kominicích a vzhledem k tomu, že moje paní to dotáhla do naprosté dokonalosti už, protože já jsem jenom takový povrchní sběratel a ona je ten člověk, který opravdu jde až do toho, do těch kořenů. Tak se najednou nazbíral takového materiálu, tolik věcí, že nakonec jsme se s tím stali i docela jako populární a začali nás oslovovat. Prvotně bylo to, že jsme udělali výstavu v Sezimově Ústí, ale neměli jsme vlastně stálou základnu, takže jsme vystavovali různě v různých muzeích. Ale nakonec vždycky tam došlo k něčemu. Když jsme vystavovali kolem Vánoc v Písku, tak mi upadly vánoční figurky. A ono, když rozbijete figurku, která je z foukaného skla z nějakých 30. let, je to nenahraditelná škoda. Tak jsme říkali, než si rozbijet cestováním někde, tak si to budeme rozbíjet potom už ve vlastní expozici. Takže to byl takový ten impuls, kdy jsme vlastně řekli, ano, usadíme se a budeme fungovat. Takže my máme vlastně udělanou stálou základnu, ale máme zároveň připravenou panelovou výstavu, kdy jsme schopni prostě ji vzít a dojet kamkoliv a demonstrovat to kominické řemeslo kdekoliv v republice nebo mimo zahranicemi.
0: Slyšeli jste ucházku z nedělního Vltavínu. Celý pořad si poslechněte zítra po zprávách v 9.
2: V zelených světech se tentokrát vydáme do zahradnictví na Blatech. A není to jen tak obyčejné zahradnictví. Funguje jako velká školka, navíc na rašelinovém podloží. A právě proto se tu daří rostlinám, které si libují v kyselé půdě. Posvítíme si na rododendrony, azalky, jejich původ, nároky na pěstování a samozřejmě nezapomeneme ani na kanadské borůvky. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Těšíme se na vás.
3: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališa a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
4: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.

pokračují sobotní melodie pro večera na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice. Hezkou sobotu 26. září. Dnes má svátek Andrea. V Itálii to může být ženské i mužské jméno a jak vidíme na příkladu Andreji Bocelliho. Dnes bych si ho dala se Sarou Brightman v písni Time to say goodbye. Jsem aktuálně na Apeninském poloostrově, loučím se s Pisou a odjíždím do Benátek. Písničku bych ráda věnovala Andreám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům Silvie. Díky a buon viaggio, milá Silvie.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Stále posloucháte sobotní Melodie podvečera a my se ještě vrátíme k jednomu významnému oslavenci tohoto týdne. Ve středu 23. září oslavil 77. narozeniny legendární americký rockový zpěvák Bruce Springsteen, kterému se i přes jeho velmi skromnou a mírumilovnou povahu přezdívá The Boss. Pro mne je asi nejvíce ikonickou skladbou písen z roku 1984 Born in the USA, která shodou okolností neoslavuje Ameriku, jak by si člověk prvoplánově předpokládal, ale kritizuje osud vietnamských válečných veteránů. Tady je Bruce Springsteen.

18 hodin a 58 minut, takové byly dnešní melodie podvečera s datem 26. září. Od mikrofonu se loučí a příjemný podvečer při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Při vzájemných ukrajinských a ruských útocích zahynulo dnes nejméně 13 lidí. Vážným zraněním skončil odpoledne střet cyklistky s vlakem na Písecku. Šumavská obec Strážný si připomíná svou historii v nové publikaci. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Rusko provedlo další sérii útoků na ukrajinské cíle. Ukrajina útočila mimo jiné na ropnou rafinérii v Krasnodarském kraji. Na obou stranách zemřelo dohromady nejméně 13 civilistů.
2: Záběry tzv. Dalekonosných sankcí zveřejnil na svém telegramovém účtu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské síly podle něj opět zasáhly ilskou rafinérii v Krasnodarském kraji, vojenský podnik a raketový systém Pancíř v Rostovské oblasti. Moskva tyto útoky nekomentovala. Dopoledne Rusko ze vzduchu zaútočilo na 3 nákladní auta na silnici z Oděsy do Reny, která začala hořet. Odpoledne Rusko svrhlo letecké bomby na město Sumy. Podle tamních úřadů zahynuli 2 lidé a mezi několika zraněnými je i dítě. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Na železniční přejezd v Nové Vráži na Písecku vjela po 15. hodině cyklistka ročník 1982, která pravděpodobně nerespektovala výstražné světelné znamení. Projíždějící vlak zachytil zadní část jejího kola. Zraněnou ženu přepravil vrtulník do Českobudějovické nemocnice. Ve vlaku z Protivína do Březnice cestovalo 8 lidí, nikdo z nich nebyl zraněn. Alkohol u strojvedoucího nebyl zjištěn, informoval mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. Vychází nová kniha o Strážném na Prachaticku, sepsal ji 27-letý historik Luděk Němec. Těžištěm publikace jsou moderní dějiny a česko-německé soužití. Jak říká autor, ve svém bádání se snaží navracet historickou paměť narušeným místům.
3: Zpracování historie Strážného ve formě knihy je součástí mé dlouhodobé snahy připomínat minulost osad v šumavském pohraničí.
0: Počasí.
1: V noci klesnou teploty na 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru až ke 2 a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. V neděli očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20, vítr bude slabý proměnlivý, odpoledne mírný jihovýchodní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na Prachaticku počítejte nově s uzavírkou silnice 143 ve Smětči od křížení se silnicí 166 k hranici Českokrumlovského okresu. Objížďky jsou značeny.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu naší

plul především coby místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje, jako například v této.

V úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohem unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Vystrčilová, vedoucí souboru Zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda Volšavě netančila, ani nezpívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že Zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.
2: Tak.

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řediny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, strakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředěna je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto?
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje a je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače a na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že vy jste i excelentní tanečník, Patriku, tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně, protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme moc krát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

Ale na Babím létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrastu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: když jste chtěli vědět, co jsem.
1: Vojto, já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
1: muzikanti
2: odcházejí.
1: Muzikanti stále hrají, hlasivky odcházejí. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
2: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět. A je fajn vidět tady vánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. Známe to z Lužice a dobře chápeme, proč Lužičtí Srbové jezdí rádi na Jižní Moravu.
1: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
2: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
1: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
2: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
1: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, je to tu krásný.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a k folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlas se do zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovňanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec starají tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí od těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat. Také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, spátrání ve zpěvnicích. Ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
0: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a Zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let na viděnou.
1: Kéžby, děkuju moc, přeju to též všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt, musel...

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a jejíž šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobily tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Pod mikrofonu přeje příjemný poslech Goranka Voljača. Začínám citátem.
2: Jste pro nás opravdovým pokladem, naší moudrostí, naší historií a naší pamětí. Děkujeme vám za vaše laskavá srdce, za vaše životní zkušenosti, za úsměvy a za možnost být s vámi a darovat vám kousek své duše. Děkujeme vám, že prostě jste.
1: Tak se v těchto dnech na Facebooku psalo o našich hostitelkách, migrantkách ze skupiny Babi Léto. Důvodem byla oslava narozenin jedné z nich. Pogratulovat jí přišel celý folk band Slavjánočka.

0: Děkujeme za migrantky, seniorky z Babího léta. Je hezké začít pořad hudbou. Babí léto existuje už 16. rokem a celou dobu má zázemí ve spolku Inbáze v Praze. Pokaždé, kdy jsme se s dámami sešli, oplývali veselou náladou, kterou dávali sebevědomě najevo. Kromě sympatického názvu k ním patří stříbro ve vlasech, úsměv na tváři, hlasitý projev pospolitosti a také vtipné a úpřímné hlášení se ke svému věku. Odkud pocházejí současné členky Babího léta? Odpoví nám paní Eva Chlásná, díky které se znovu scházíme v Inbázi. Od roku 2010 se Babí léto jistě proměnilo a změnily se i podmínky, ve kterých působí.
1: Rusko, Ukrajina, Kazachstán,
2: ostrov Sachalin, Rusie. A Slováčka.
3: Dagestán.
1: Moldavie.
0: Slovensko.
4: Že jsem já ze Slovenska.
0: Vy občas říkáte, že jste samozvána vedoucí. Co to znamená?
1: Ano, protože Martinka odešla, no a tady nebyl nikdo. No tak, že já to tak nějak organizuju, jak se dá. Že tady, že jsou ženy velice zvídavé, nezvědavé, zvídavé. Já jsem v Čechách 60 let, díky nim jsem poznala třeba park Ztracenka a ještě umělecká zahrada. To oni vyňůrají všechno. No, no. Elvíra, ta je zase naše jakoby kulturní vedoucí, ta vždycky připravuje programy a připravuje povídání o spisovatelích nebo o umělcích.
0: Pani Elvíro, jak plánujete to?
5: Já měsíc smatruji internet i tam vše dáte.
1: Ona se vždycky dívá na internet, jaké jsou kulturní výstavy nějaké zajímavé a podle toho se domluvíme. A o Vánocích jsme byli v Betlémské kapli, výstava Betlému.
5: My například nedávno chodili na divoké šárku za kysilu.
1: Nedávno jsme byli v divoké šárce a tam roste dřín. Tak jsme tam nazbírali, to už málo kdo zná i z Čechů, co je to dřín.
5: Já zde už 18 let.
1: Pochází z Ruska, ale 48 let prožila na Ukrajině a co 18 let už je v Čechách, má tady dceru, která je vdaná za Čecha, má tady vnoučata.
0: Co jste byla po profesi?
5: Já zakončila Leningradský horní institut.
1: Vystudovala vysokou jako hornickou školu, Banská.
5: Jak já popala na Ukrajinu?
1: Potom pracovala na Ukrajinu a tam se seznámila s Ukrajincem, vdala se a zůstala tam.
0: To je krásná láska, velká.
1: Velká láska, že byl krásný prostě a rád chodil na trh a tam ochutnával ty produkty a potom poděkoval a ta prodávačka říká, že to je tvůj manžel.
5: Och, krásavec, och, krásný. Potom tak na mě posmarila, říká,
1: no, ty vlastně taky nejseš jako nejhorší.
0: Jak jste slyšeli, Eva Chlásná není jen vedoucí. Laskavě nám také pomáhá překládat a rozluštit příběhy v ruském a ukrajinském jazyce.
6: My a oni.
0: Dneska, a vzpomínám si i před několika lety, hlavně zazněla ta ruština a ukrajinština.
7: Eva Kolincová.
0: Přicházíte každý týden na Babí léto.
7: Ale přicházím každý týden. Tady hlavně kvůli Evě, protože tam je to překládá, že jo.
0: Paní Evo, během těch let, co se vám nejvíc líbilo tady?
7: No, že tady máme ty prostory, chodili jsme taky jinak, ale tam všude se platily velký peníze. Velice jsme rádi, že tady je to zdarma.
0: Co jste se tady možná naučila?
7: Nemůžu říct, co jsem se naučila. Kamarádku jsem si nenašla, že jo, žádnou ruskou, ale je dobrý, že se aspoň občas se setkáme všechny s Češky, no.
0: Kolik je tady Češek?
7: No, 4 Češky, tak jsme rádi, že se sejdeme. No.
0: Ženy z Ruska a Ukrajiny neumí česky vůbec?
7: Některý umějí trošku, no, ale většina neumí. Nemyslím si, že se tady našla některá českou kamarádku.
0: A já jsem myslela, že oni přicházejí na babí léto, aby byli s Češkami.
7: Ano, to je ano. Program babího léta, ano.
1: Nám vyčítají, že málo připravujeme české programy. A to je pravda. Například nedávno měl výročí Karel Čapek. Oni nám to připomněli.
0: Rusky?
1: Ano.
0: A Ukrajinky?
1: Ano.
0: Přemýšlíte o nějakém cvičení?
1: Bohužel, blíží se zima, padají děvčata, takže musíme si dávat pozor. Ale přišel pan smícholog a učil nás se smát, protože smích je zdarma a hodně pomůže.
0: A dá se tomu naučit?
1: Ano, bránit si a nějak vydávat to dýchání. Ha, ha, ha. To bychom měli zopakovat, to bylo dobrý. Co by se možná vedoucím líbil, že nejsme jenom nečinné. Třeba před Vánocem má nějaké dětské domovy navštívit, možná něco jim uháčkovat, uplést.
0: Mezi seniorkami jsou i válečné uprchlice z Ukrajiny, které různými způsoby našly cestu k babímu létu. Jedno ale všechny mají společné. Vděčnost. Eva Chlásná překládá.
1: Když přijeli po těch sere, byl velmi vystresovaný po těch neočekávaných záležitostech, takže byli vděční, že tady můžou žít.
0: Odkud přesně pocházíte?
3: Charkov, благодаря вашим людям.
0: Jak jste se dozvěděli, že tady je klub seniorek?
3: Slučajně poznakomili se.
1: Už si nepamatuje, kde s Lubou, která je taky běženkyně. No a že litovala, protože už je tady 2 roky, že ji nepotkala dřív. Zjistila, že jsou tady hodně lidé a s dobrým srdcem, že ji přijali.
3: U ní je velké dobré srdce.
0: To o vás říkala. Pani Nino, co se vám tady v babím létě nejvíce líbí?
3: Vše dobré, lepší nemůže být.
0: Jestli existuje něco, co jste se tady naučila?
3: Чему научилась? Чешского, к сожалению, я не выучила.
1: Když přišla, bohužel nezačala hned chodit na kurzy českého jazyka. Už se zase stýděla, že už byla pozadu, už by je nedohnala, takže teď toho lituje.
0: To znamená, že byste ráda tady učila česky.
3: Da.
0: Tak ano. Ano, i od paní Ljuby, která vzpomíná na příchodu z lékařského prostředí.
8: To, co mě zdělali v Ukrajině.
1: Že si zlomila nohu na Ukrajině a špatně jí to nějak spojili a ona nějak křivě chodila. Tady šla na operaci a má krásno a tancuje.
3: Já v Ukrajině účastovala v ansambli.
1: Když byla na Ukrajině, tak byla členkou nějakého souboru, takže ona zpívala, tancovala. A potom i s tou křivou nohou.
0: Odkud pocházíte přesně?
3: Já tylko na hranici Charkovské a Doněcké oblasti. Já blahodárna.
1: Ano, že je velice vděčná, že udělali to operaci na nohy. Dokonce i 2 oči operovali, takže jako vidíte velice dobře. A je taková přísloví, podobné v češtině, všechno zlé je na něco dobré.
6: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Sevou Chlásnou je hezké vzpomínat na minulé pořady o babím létě. Už jsme slyšeli, jak s nadhledem mluvila o sobě jako o samozvané vedoucí. Následující slova proto vycházejí z toho, jak svědomitě se své role ujala.
1: Nás je vždycky takhle moc, ale bohužel nás přestali dávat na Facebook ani na programy. Jestli na nás nedostávají granty, peníze jsou až na samém prvním místě. Asi jsme nevýdělečně činné, takže nikoho nezajímáme.
9: Vy jste nějak najednou anonymní. Jak se to stalo, protože vy v tomto roce máte 16 let.
1: Ano, ještě v roce 23 jsme byli na Facebooku, všude na programech, bylo babí léto, babí léto. Teď nikdy se neobjevujeme a přitom my nejsme uzavřená skupina, naopak chodí nové Ukrajinky, ale to se náhodou dozvědí na ulici. Nejdřív nám vzali čtvrtky, obtejden. Tak nám nabídli pátky. A nám je to jedno, jsme důchodci, jenom abychom mohli
0: se scházet, míní paní Eva Chlásná. Otázkou je, co k tomu říká ředitel spolku Inbáze Alexandr Zpěvák.
10: Já už jsem se zbavil z naší PR pracovnici, že to tam dáme, akorát prostě teďka toho hodně, tak se to ještě nepovedlo. To je všechno, nic zatím nehledejte.
9: Bylo mi líto, protože ty milé dámy vidí v tom překážku, aby více posluchaček, migrantek přicházelo sem. Faktem je, že jsem tam nenašla nikoho ze zaměstnanců, pracovníků, dobrovolníků z Inbáze.
10: Tak tam je to o tom, že na to úplně nemáme finanční prostředky, takže jsme domluveni s paní Hlásnou, že to vede a že se budeme snažit prostě jim zajistit aspoň ten prostor, když už nic jiného. No.
9: Jak vlastně vidíte tu jejich budoucnost? Jestli by do jejich programu nešlo například zařadit češtinu, ale češtinu pro seniorky.
10: To nevím, to jsme se o tom takhle ještě nebavili. Vždycky jsem se snažil, aby tady nějaký prostor měli. Není to vždycky jednoduchý, či těch programů tady máme hodně, ale...
9: Ale mělo by se nějak zařídit, aby někdo, možná z dobrovolníků, našel čas jim vysvětlit ty základy jazyka.
10: Tak můžeme to zkusit. Torce dobrovolníků můžu navrhnout, jestli by náhodou někoho takového neměla. Jo? Vždycky jim to místo nějaký tady zase nabídnem. Většinou tak třikrát za měsíc určitě máj.
9: Od vás zelená?
10: Jo, teď mě z babí léto zná, vždycky se s nima nějak dohodnout. Jo.
0: Zbývá poděkovat Inbázi za pochopení a podporu, kterou věnuje seniorské migrantské skupině. A také všem stříbrovlasým dámám děkuji za jejich otevřenost, pohostinnost a trpělivost. Všechno dobré do dalších pořadů Mi a oni přeje Goranka Oljača.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele, nový bude taky výpočet podpory na bydlení. V Praze na Vinohradech hořel byt, hasiči z domu zachránili 8 lidí. Zítra bude polojasno a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů. Právě a Žofie Nováčková, hezký večer. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
2: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
0: Hasiči zasahují u požáru bytu v Praze ve Francouzské ulici. Na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Provoz na silnici je kvůli tomu zastavený, a to i pro tramvaje. Úsek mezi náměstím Míru a Čechovým náměstím proto tramvaje objíždějí. 8 lidí hasiči evakuovali pomocí automobilových žebříků, říká mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rostšedl.
3: Z objektu bylo zachráněno i pomocí výškové techniky několik osob, které byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. V současné době stále probíhá průzkum budovy a zásahové práce.
0: Nový týdenní stacionář pro Centrum sociální péče Tereza vznikne v Benešově u Semil. Zázemí v něm najde 12 klientů se zdravotním nebo mentálním postižením. Novostavba naváže na už zahájenou rekonstrukci sousedního domu, kde bude denní stacionář, rehabilitace a kanceláře. Stávající objekt už nevyhovoval standardům pro poskytování sociální péče, říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Půjde zbourat a vystaví se nový bezbariérový dvoupodlažní objekt. Stavbu postaví firma První Podještěcká stavební za 66,5 milionů korun. Ještě v letošním roce dojde ke zbourání starého objektu a na jaře 2028 bychom mohli slavnostně otevřít. Sport.
0: Čtvrtfinále kajak krosu na mistrovství Evropy v italské Ivreji pojedou 4 české lodě. Mezi ženami vyhrála svou osmifinálovou rozjížďku Tereza Kneblová a postoupila taky Kateřina Beková. Z mužů jdou dál Jakub Krejčí a Matyáš Novák, který byl v individuální časovce čtvrtý o 21 setin od medaile. Boje o postup do semifinále začnou za 20 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, zpočátku ojediněle taky mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 z Prahy směrem do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Mýto na 52. a půltém kilometru stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu a prudce se vybočuje, na místě už je policie. Na Pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor, za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 16. kilometr. Tam se od 19. kilometru projíždí omezením pouze jedním pruhem. Celé je to asi na 30 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně do Prahy. Ve směru na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru, kolona se sune až na 16. kilometr a tam se přejíždí do protisměru, dál se jede pomaleji až na 19. kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pořad Rozhlas jede.
1: Rozhlas jede za vámi.
5: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi. Výjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, Muzeum RAF generála Emila Bočka. Zajďte se sem podívat, vy, kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte, hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
6: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
5: Pánové, je nám velkou ctí.
6: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
5: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
6: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
5: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
6: Tohle jo?
5: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
6: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
5: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
6: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu. Neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
5: No,
6: já jsem se učil totiž doma. Víš?
5: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
6: No měli jsme to říct.
5: No, no, to je v pořádku, to je v pořádku.
6: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
5: Já prozradím, prosím vás, téhle legendě, můžu to říct?
6: No.
5: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
6: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda, ne zítra. Takže slavíme 130.
5: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě

0: Já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš si, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel.
0: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
0: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu, jmenuje. Pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
2: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
2: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
1: Podívej, já si to
0: jenom
1: taky...
0: to ne.
2: No. A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
2: Dobře, a nebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.

0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
1: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
2: Prajzli, co nám říkáte.
1: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
2: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už, ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
2: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako... ty skoro jsi.
2: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, co mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
1: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
1: byla vidím. Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
1: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
1: jako
0: jasně.
1: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
2: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo, víš?
0: Jo,
2: hal.
0: Takhle.
2: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hájaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
1: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
1: zákruta,
0: ano.
1: Zákruta, myslím, ne, určitě.
2: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
1: To bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
1: ne.
0: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
2: Když do školy, tak to bylo tadadadam, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
1: Aha, ano, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
1: A samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
3: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
2: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
1: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus. Já bych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách
0: Českého rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněla. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut pak, když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. S stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích. A já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první. Vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné. Ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás. Takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě Daprádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potlesk pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavily jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, no,
9: to do bicí.
5: No za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no.
5: Za A.
9: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no
9: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou, ale s tím fagotem
9: ten jsem teda
5: faktu.
9: Taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak
6: můžu.
5: Honzo?
6: Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly a děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, tatka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roučou Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme, Ilona Čáková, na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: přesně 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů. Zvýšený hluk v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády má vliv na zdraví obyvatel. Zítra čekáme polojasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
3: Špagety s bazalkovým pestem.
4: Tamhle už je vaše parmezán. Kolegyně míchají, promíchá.
3: Ano.
4: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
3: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
2: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
5: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný.
2: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas. Měření hluku v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády ukázalo překročené noční limity. Jde o hlavní dopravní tepnu před Jabloncem ve směru od Liberce. Denně tam projede zhruba 20 000 aut. 24-hodinové měření zajišťovala krajská hygienická stanice spolu se Státním zdravotním ústavem loni v říjnu. Hluk v noci na silnici překračuje povolený limit o 1,5 decibelu. To má vliv na zdraví obyvatel, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
6: To znamená, lidé se nám probouzí a má to tím pádem i dopad potom na tu denní dobu, kdy jste nevyspalí, kdy vám to ovlivňuje následující den a pokud je to dlouhodobé, tak to ten vliv na zdraví má.
2: Silnice patří Libereckému kraji, který bude muset do roku 2030 silnici opravit a postavit podélní protihlukovou stěnu. Dva měsíce předtím, než se nové varhany v katedrále Božského spasitele v centru Ostravy naplno rozezní, hledají odborníci správné tóny pro každou z tisíců píšťal. Od začátku července varhanáři nástroj upravují pro potřeby největšího ostravského chrámu. Podle organologa ostravsko-opavské diecéze Jiřího Krátkého už je zřejmé, že zvuk bude mít velkolepý.
7: Ty varhany budou mít neuvěřitelnou dynamickou škálu vlastně od toho nejtiššího pianissima až po buracivé fortissimo, takže bude daleko větší než jsme byli zvyklí. My se těšíme určitě a každopádně to je jeden z nejzajímavějších projektů nejenom tady v kraji, ale vlastně i v celé republice. Sport.
2: Čeští fotbalisté v pražském Edenu rozehráli proti Chorvatsku elitní skupinu Ligy národů. Premiéru zažívá španělský trenér Santi Denia. Chorvatsko po mistrovství světa taky vyměnilo kouče. Zlatka Daliče, který vybojoval s národním týmem stříbro a bronz na světových šampionátech, nahradil Slaven Bilic.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojediněle čekáme mlhy. Během dne bude oblačnosti postupně ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu brzdí provoz zúžení mezi Ořechem a Barrandovem. Směrem z letiště popojíždí kolona od odbočky na Stodůlky, tedy mezi 21. a 19. kilometrem. Zdržení je asi na čtvrt hodiny. Ve sjezdu od D1 se zastavíte u sjezdu na Lohkov. Kolona má asi kilometr a je to asi na 5 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za odbočkou na Lysou nad Labem na 12. kilometru stojí porouchané osobní auto. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: magazín.
1: Poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se svou bohatou tě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš?
2: Tak takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. To ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho nepřesazoval, což ano. Je dobře.
3: Ano.

0: Úplně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba září nebo říjen, podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě se to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě tepleji, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít tak, a ona vykvete krásně.
1: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
0: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
1: tím se jim to líbí.
0: U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
2: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí. A to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají, a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prodotají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli?
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, no to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevěn a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze bohu.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v Újezdu nad Lesy. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. Zítra čekáme polojasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech přijalo desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci z místní školní jídelny. Některé už lékaři propustili a další se domů vrátí v následujících dnech.
3: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
4: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
3: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: V Česku podle dat odborníků kouří víc než pětina lidí nad 15 let. Podíl kuřáků klasických cigaret dlouhodobě klesá. Lidé užívají alternativní výrobky jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Tématem se zabývají plicní lékaři na svém kongresu v Brně. V cigaretovém kouři je asi 7 000 chemických látek, z toho kolem 70 prokazatelně rakovinotvorných. Pokračuje odborný garant kongresu Milan Sova z Fakultní nemocnice Brno.
5: Předpokládáme, že elektronické cigarety nebo třeba zahřívaný tabák bude mít těch chemikálí méně. Takže rozhodně nemůžeme doporučit, aby lidé kouřili tyto systémy. Na druhou stranu měli bychom se snažit minimalizovat rizika. Je menší riziko pro pacienty, když už teda nejsou schopni přestat kouřit úplně, aby kouřili něco, co je, řekněme, méně škodlivé.
2: Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
6: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt. Pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
2: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25% ceny.
0: Sport.
2: České tenistky čeká zítra zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojedinělé mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu počítejte se zdržením v obou směrech. Mezi Ořechem a odbočkou na Barandov se jezdí v každém směru jen jedním pruhem. Ve směru na letiště se brzdí za Lochkovským tunelem na 15. kilometru a přejíždí se do protisměru. Dál se jede pomalej až na 19. kilometr, tam se vrací zpět. Zavřený je také nájezd od ulice k Barandovu a omezení by mělo skončit zítra v dopoledních hodinách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
8: Nekecat a líbat!
7: No, tady. No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
8: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
7: No tak, ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
8: No, kde bych jako měla začít?
7: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
8: Pak?
7: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
8: Sžáš legraci bez hudby?
7: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám, mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svýmu tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ne, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity, Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taký slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.

0: V 90. letech i svítečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdal dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
1: Kde je Julie?
2: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
1: No, učil to, jasný.
2: A umíš to?
1: Co?
2: Umíš to?
1: Co?
2: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
1: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
2: Prosím tě.
1: Jo.
2: Tady jsem, prosím tě. To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
1: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
2: no, mě dobře,
1: jde.
2: Dobře, dobře.
1: Tak se, chlapče, braň, to mě jde.
2: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
1: Jo.
2: Ono to bude hezky navazovat, jo,
1: pojď. To je ono.
2: S příchodem, přijď mě.
1: Příchodem.
2: Přijď mi.
1: Ten mám dobrý příchod.
2: Přijď mi.
1: Nazdar, Julie!
2: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
1: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
2: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš si použít retardéry. To jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si nějaký retardéry?
1: 4 mám retardéry.
2: No tak.
1: To jsou mi věci. No to jsou mi věci.
2: To je zatím jeden.
1: To byly 2. Jsou mi věci, jsou mi věci 2.
2: Dobře. Tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
3: Kluci, co je? Já tam vzadu normálně umírám nudou.
2: No dobře.
3: Karle, co?
2: No.
3: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička jedu.
1: To jsou mi věci, ne takhle.
2: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady to slavné finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
3: No, jasně.
2: Jo?
3: Jo, ale mám text. Tady.
1: Tak.
3: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
2: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Cicmat Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
3: Tohle vážně musím líbat.
1: Jo! Bez toho se ta hra nedal, tak je to Shakespeare napsal.
3: Co neprskáš? Co neprská?
1: Prská, no doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
2: Klid,
3: a to nechá!
2: Klid.
1: Herci!
2: Prosím vás, ne, klid, nehádejte se, připravte se, já myslím, že jsme připravení tu scénu odehrát, jo?
3: Pojďte, jdi si
2: lehnout, připravte se mi, já to ohlásím.
1: Shakespeare, kdy to viděl?
3: Lehni!
1: Tudle!
2: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.

0: měl by si nosit rovnátka.
1: Hele, neměla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá, je?
2: Prosím vás, klid, prosím vás.
0: Dobře,
2: dobře, nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
0: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
1: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum, když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
2: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře, tahle hra je pro mládež.
1: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
2: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
1: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to, včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrknul flašku rumu. Blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě mi bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
2: Ty jsi měl včera narozeniny?
1: Ano, narozeniny jsem měl.
2: To ani nevím. A kolik ti bylo?
1: No to já nevím, ale
0: mě nějakého. Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Co? Důležitý je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralu a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
1: Ano.
2: Ne.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let. Třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, ne, bojíš.
3: Je to dobrý.
2: Teďka mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, ne, bojíš. Opatrý. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, Ježíšmarja, nech po mě se chčíčíš, nebo co?
3: Napij.
2: No, na to je Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, to. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježíšmarja, ale já jsem hňup. Ježíšmarja, jsem zapomněl gatě. Ježíš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: Já jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posle říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny, podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry, znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, tady vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tady. Nemluvit, dobře. A teď najde takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
4: bup! Znám nejde, ona Alžběta.
3: Jsi opravdu, ale přísám, životě opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musíš ho Lučo, když tak nějak zvednout, ale nic, teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí a on jen začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod, ty nejíš, ty jsi vrná Luce, jdeš do tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože byla státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnaní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoštaka dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Neptala se tě, jestli měl dědeček bígly nebo foxhoundy? No,
3: já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal. Ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek Pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna. Muzi!

0: teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
1: A mám strašně ráda takový ty, jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí. Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, velko, muž, mě okradli, co jsem tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty si koupil slepý koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vejdi, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný.
2: Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že jo, v hospodě, a ten jeden začne dělat bez žíle, jo.
1: Co děláš, vlastně? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tak ty tašce nosit, to je dobrý čeč. Ten druhý za chlubu začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázen v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chlubu začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
3: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si také postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, která hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit, říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda, přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem teda byla ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych neči spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, takže já šla vyndat tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic hodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma. Oni to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, fuj, to byla hrozná příjem. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do světa.
4: Jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom tričko a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Že on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela vlastně na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
6: Franto! Kde seš?
7: Co je zase?
6: Že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
7: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
6: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
7: Teďka právě, jo.
6: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral, tady o naši domácnost,
7: ale
6: co?
7: Ale teď jako nemůžu.
6: On je normální, tohle co?
7: Přátelé. Vidím, že než se začne pomalučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
6: Ale základ máme. To nejdůležitější. Víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty to slavíme. Já to teda taky
7: slavíme, jasně.
6: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
7: Jo. A o to jde.
6: Ale otevři, někdo klepe.
7: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
6: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
7: Dále.

0: přicházím z dalekého království.
1: No a co zleš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdravstvuj a neřvi.
0: Já nejsem z Ruska.
1: Ale zveš. Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého
3: na, na furt, já vím.
2: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako, to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že si neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce Vánoc, ještě nebyli, ty teprve budou.
2: Já už z toho byl.
1: Já nevím, jestli jsem slyšel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: To byl asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš.
2: Jidáš.
1: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak onejs, ať se sebe, já fakt nemám tady.
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano!
1: Ty pořád jedáš,
2: mně se to líbilo, hodil se to
1: k tomu. Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O ne, děku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, čeče, on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že králem nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teď, už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskat z něho bude. No. Tak pěkně tohle světě. Víš? Práska z něho bude.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Tadyhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta. Před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X. A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: Je to, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten stek, jaký by se ke mně hodil. Ten, no, ten to utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já no, jsem... to byste asi nedokázali.
3: No, ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde. Au dom... Ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale... To vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu no. nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný... Ale keď jste boli malá, tak jste boli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nemali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla jsem jí hlavu.
4: No to ale, jste... ale a zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
4: V krku?
3: Nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hned takto ale... a trepat ano, nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem půjde.
5: To je... Děte,
3: já to by měl přeci vytáhnout.
5: To je, to je panice. To je... Tam išlo o život,
3: je
5: to bylo v panice.
3: Pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už bych se hádala.
4: No ale,
3: ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Hodina před půlnocí, je sobota 26. září, vysílá Karlínská budova Českého rozhlasu a v ní konečně tváří v tvář počase ten, která má větší prsa než já, a to je Petr Kubala. Malá, velká, žádná, to je téma dnešního vysílání a chápu, že dnešní téma může být pro některého anebo některou z vás dost bolestivé, tak já jsem na to připraven a doufám, že posluchači také. A vy, kteří jste netušili, o čem že se tu budeme bavit, tak budu rád, když se zaposloucháte a budete-li mít co říct k dnešnímu tématu, připojíte se. Jak, řekneme za chvíli.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Schováváte svoje tělo, vadí vám cizí pohledy, řešili jste někdy prsa, trápil vás vlastní hrudník, byla poznámka silnější než sebevědomí, nebo smál se vám někdo ve škole, zíral někdo moc dlouho nebo komentoval vás někdo bez dovolení. Tématem budou prsa a hrudník tak, jak se o nich často nemluví dohromady. Malá, velká, žádná. Pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, a pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. 731 800 900 můžete volat, psát můžete také na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy zdraví Honza Macon, Petr Kubala a doufám, že i někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Neostýchejte se, nebojte se, Praha nekouše a navíc je to téma, které jste si vybrali vy sami a dokonce jsem ho dostal několikrát ještě na vyžádání, když už konečně toto téma dáme, protože je to téma, o kterém jste prý nezavadili v rámci vysílání, tak to pojďme napravit. Zkusíme třeba vás. Tady je Honza, hezký večer, kdo volá do Českého rozhlasu? Kdo je na druhé straně, kdo nám volá? Mlčok Antonín? Ne. Zkusíme to ještě jinak. Telefonní číslo 731 800 900. A co vy?
2: Dobrý večer, Honzíku, tady Ludmila z Brna.
0: Zdravím do Brna. Ludmilo, téma malá, velká, žádná. Jak to vypadá u vás? Jak jste zžita za svůj život?
2: No, tak velká.
0: Velká, extrémně velká.
2: Ne, ale velká. Můžu vám říct, že jako od mládí, když jsem chodila do 6. třídy, tak jsem měla první podprsenku. Měla jsem, a to jsem byla chudérka, protože kluci mě z toho pořád tahali zadu za gumu.
0: Ano, to jsme dělávali a nejedné. Ale ta, která byla první, jestli vy jste byla první, tak to asi pravděpodobně jste byla tou, která učila i ty ostatní o tom, že to tělo taky se nějak vyvíjí.
2: No, tak já jsem je vždycky mlátila, protože... A můžu vám říct, že teď, když se sejdeme, jako, že teďka bude mě sledat příští sobotu. Máme 74 roku a já jim to každý rok nadávám za to. A říkám, pozor, já si to dobře pamatuju.
0: Takže takhle, no... Ale to znamená, že to se ve vás ale teda v tom případě, nebo do vás opravdu hodně vrylo, jako ta vzpomínka, že vám to takhle zůstalo?
2: No jo, to jo. No a potom teda, jako jsem se vdala to a můžu vám říct, a to mě začalo potom vadit, protože měla jsem problémy s páteří.
0: Ano.
2: A šla jsem do rentgen a představte si, že všichni ti rentgenologové, co tam stáli, se šli podívat.
0: No, tak...
2: A tak to jsem byla teda rozčílená.
0: Ano.
2: A to jsem měla, já nevím, 40. To jsem měla 40. A tak jsem tam udělala ostudu, já jsem říkala, no nestydíte se, není vám to trapný, se tady na mě chodí dívat. Vy jste neviděli prsa, nebo co?
0: A nebyly to nějaké žákyňky, nějací ti?
2: Ne, to byly normální chlapy.
0: Jo, takhle. No tak je jasné, že člověk potřebuje trochu soukromí a vůbec ono to někdy přeteče, ten hrnec.
2: A ty normálně při vyšetření. No. Tak. A teď se ještě tam pochychtávali, jo? Hmm. Ale já nemám takový prsa, jak třeba Halina Loska, to ne. Mm-hmm. A potom jsem byla jako ve spojení trampu, kde nás bylo 30, jo, jako kluky, chlapy, holky, jako v Dani už jsme byli.
0: Ano.
2: No a já vždycky jsem říkala, Ježišmarja, já musím zubnout, to není možný. A oni, Ježíš, ale prostě jenom ne nahoře.
0: Mm.
2: Tak vidíte, někdo je vrchní, někdo má horní část, někdo spodní. Takže já jsem chlapa vždycky, když měli asi to vrchní.
0: Ano.
2: A do dneška, můžu říct, teda, musím se pochlubit teda, že nemám žádný nějaký psí uši.
0: Jež, to si znamenám, psí uši, dobře. Jsem rád, že to berete takhle prsně sportovně, jsem zvědav.
2: Jo, tak co jiného?
0: No jasně,
2: co
0: jasně. Tak zase na druhou stranu, byla jste obecně za život spokojená s tím, co máte, co vám pán Bůh nadělil?
2: Ano, byla.
0: A to je důležité.
2: Opravdu byla. Jako,
0: to je důležité a to myslím, že asi líp pozitivnější otevření nočního vysílání tady nemohlo být, takže já vám moc děkuju a dobrna zdravím.
2: Děkuji vám.
0: Ať se vám daří, nashledanou.
2: Já musím něco říct. Já se vždycky dovolám na takové tyto věci, jo?
0: Ano.
2: Jako rozvody a to. Ale abyste mě to vzali, že si říkají, ta ženská snad je jenom tady, žije tady tímto. Ale já mám zájmy taky o jiné věci a to se nikdy nedovolám.
0: Zajímavý, ale já děkuju, mě to sedlo, doufám, že to sedlo i ostatním. Tak ještě jednou děkuju, zdravím a ať se daří, ať nezlobí.
2: Já taky děkuji.
0: Naschledanou.
2: Jsem sama zvědavá, jak to bude pokračovat.
0: Já myslím, že vážnější a citlivější pohled na vlastní tělo a vlastně poměry je přijetí. Výborná volba je i písnička Evy Farné.

Sobotní noční linka, malá, velká, žádná, žádný bulvár, ale život. Schováváte svoje tělo, dáváte tělo tak jako s lehkostí vaší a je úplně jedno, jak vypadá na obdiv dalším, kteří jsou v okolí, nebo nuda pláže a vaše tělo. Dokážete si představit, že byste šli na nuda pláž? Vy, kteří tam chodíte pravidelně, asi k tomu budete mít nějaký zásadní důvod. Zároveň asi budete smíření s tím, jak vaše tělo bylo narostlé, jak to pán Bůh chtěl. Třeba na prsou je zvláštní, jak rychle se z části těla stane veřejné téma. Reklama ukazuje, společnost hodnotí, okolí komentuje. Partneři někdy mlčí a lékař může jednou větou změnit celý život. Stejná část těla může znamenat přitažlivost, mateřství, kojení, stud, bolest, rakovinu, operaci, ztrátu i návratu k sobě. U žen se o tom mluví víc, ale ne vždy citlivě. U mužů se o tom často nemluví skoro vůbec, protože stud se u nich balí do ticha a vtipu. A obecná pravidla je nepříjemná. Obecná pravda je nepříjemná. Cizí tělo umíme soudit během vteřiny, ale vlastní nejistoty nosíme roky a nikdy nejvíc nebolí diagnóza ani pohled do zrcadla, ale poznámka, kterou druhý vypustil jen tak mimochodem. Na základní škole jsem byla hodně hubená a vyvíjela jsem se později než ostatní holky. Dodnes si pamatuju jednu poznámku ze šatny. Spolužačka se smála, že podprsenku nosím asi jen proto, aby mi nebyla zima. Byla to hloupá věta, která se mi zavrtala do hlavy na celé roky. Začala jsem se hrbit, nosila jsem volné svetry a na koupališti jsem se převlékala tak, aby mě nikdo neviděl. Dospělí často říkají, že děti jsou kruté, jenže horší je, že některé dětské věty v člověku zůstanou i ve chvíli, kdy už je dávno dospělý. Dnes mám svoje tělo radši, ale trvalo mi to skoro půlku života. Simona, 46 let. A středočeská Simona ještě navíc. Pište, volejte, těším se na vás.

0: Teď jsem si tu dal obnovit vaše příspěvky, které posíláte prostřednictvím vlastně komentářů pod internetovou pozvánku na stránkách rozhlas.cz/linka. První, co tady na mě vyskočilo, anonym, posluchačka z Moravy. To je téma pro starší věk, to snad nemyslíte vážně. No to myslím zcela vážně, protože to je téma, které se týká každého z nás. A ať už v dobrém, či ve zlém, téma zajímavé, hluboké a téma, o kterém se nemluví a u nás se o něm nikdy nemluvilo, tak prosím, zaposlouchejte se, zkuste se třeba i zapojit i jiným než anonymním způsobem, bude to fajn. Třeba Jana napsala, zdravím všechny linkaře, dnešní téma prsa a tolik otázek. Řeknu vám, pane Honzo, že tato část těla se řeší podle věku. Ano, ve 14 jsem koukala, že pár spolužaček bylo už vyvinutějších než já, ale popravdě po 10 letech jsme se setkali na školním srazu a už jsem viděla, že pán Bůh jim nadělil větší prsa, ale ubral na rozumu. Nemusí to platit všeobecně, ale dnes po mnoha letech jsem ráda za to, co mám. Dcera je po babičce z druhé strany a její obří prsa bych tady nechtěla. Chlapi, nemyslete si, že velká prsa nepřinášejí problémy, raději citronky než obry. Hlavně zdraví a toho si važme, jsem zvědavá, co tady naši skalní posluchači vymyslí. Jana, Jano, děkuju. A ještě přidávám od Bedřicha třeba dobrý večer. Mně se smáli, že mě bolí záda. Já jsem si z toho nic nedělal. Naopak, já jsem chodil na rehabilitace a záda můžou bolet každého z nás. Je fakt, že i tohle téma se týká pánů. A když se řekne velká prsa, tak si vzpomenu já na svoje školní léta, když jsem chodil ještě co by učeň do hotelu Olympic, do Gárny hotelu, který je vlastně hned naproti, ale spadá pod jednu společnost. A tam byla v čajové kuchyni jedna paní, která měla opravdu gigantická prsa. A já jsem se osmělil, jednou jsem se jí zeptal a první, co ze mě vypadlo, a otázka, která samozřejmě nevím, jestli byla taktní, ale mě zkrátka fascinovalo to, jak se ta paní vůbec mohla hýbat, protože bylo na pohled jasné, že její předklon vlastně znamená, že si odlehčuje tělo nějakým způsobem, aby jí ta záda nebolela. A ona mi tenkrát řekla na tu moji otázku, že zaplať pánbu jsem se rozhoupala k tomu jít na operaci si nechat zmenšit prsa. Ale potom zmenšení už jsme se nepotkali, to už skončil nějak školní rok, ale každopádně takhle jsem se já setkal s velkými prsy a můžu vám říct, že spíš to bylo podle paní trápení než radost. Záda jsou záda, ono, co je pro jednoho hezké, pro druhého to může být dosti bolavé.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá, kdo se chce dovolat, má tu možnost, třeba vás. Halo, halo, Honzo u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Krásnou noc, krásný večer a příjemnou pohodičku.
0: Děkujeme, kdo je tam? Dana, Dano. Dana. Téma prsa, malá, velká, žádná, tak odkud to vememe?
2: No tak já se přiznám teda k tomu, že k paní Lidce a k těm velkoprsím mám daleko, to ano. I když jsem teda už v nějakých 11 letech začala ty prsa mít, ale pak jsem odkojila 3 děti a ty prsa mi zůstala a ta prsa mi zůstala a jsem šťastná, že nemám velká prsa teda. Mm-hmm. Já osobně jsem ráda, že nemám velká prsa.
0: Za svůj život jste vypozorovala, že je lepší mít větší nebo menší ve smyslu...
2: Určitě menší, protože ano. Nemám problémy s páteří, to rozvičím, i když jsem ráno třeba zatuhla. Je mi už plus 70 a nemám problém si v létě vzít ilko nebo nějaký šatičky a nemusím nosit ani podprsenku, protože mám pořád takové příjemná ňadírka. A jako nezávidím, opravdu nezávidím těm velkoprsím a co nesnáším teda vyloženě, tomuto tématu chci říct. Mm-hmm. Já nesnáším zvětšování. Zmenšování bych ještě pochopila, když to překáží. Ale zvětšování prsou a silikony, prostě to nesnáším.
0: Já vám to neberu, ale zase na druhou stranu bych se snažil vnitřně pochopit zase třeba tu ženu, která se cítí...
2: A která je tak rovná jako chlap, no, tak to jako...
0: No, je tam, když... Uznejte sama, že zase, když ano. Člověk má v hlavě nějaký minrák, to tak můžeme nazvat, že... Takže člověk potřebuje pomoct s tím, že zkrátka ona chtěla mít, ne? Jako, že viděla v televizi, ale že chtěla mít a že se necítí dobře být ženou, tak jak vypadá, tak asi proč ne?
2: No, já mluvím za sebe a takže říkám, že jsem šťastná, protože já jsem měla velice dobrou kamarádku. Ona už teda nežije nějakých 15 roků a bylo jí 58, když zemřela. A to bylo vyloženě prsatá ženská. A ona měla velký problémy, když jsme třeba chodili cvičit spolu, tak jenom poběhnout, jo. A ona ji věčně, ona si vždycky musela pak lehnout a odpočívat, aby prostě ty prsa jí tížily. Vyloženě ona měla o nějaký čísla větší velikost.
0: Já vůbec vlastně nevím, co znamená číslování, nebo jak funguje číslování.
2: Číslování, jediný... no tak jednička to není skoro nic, že jo. Dvojka to je takový průměr.
0: Ano.
2: Takový ženský průměr, dvojka až trojka, no a to ostatní to už je nadměrnost.
0: No, co si pamatuju, tak když jsem začínal v rozhlasu nebo v rádiu obecně, tak na jedné soukromé stanici, tak jsme vysílali s Bárou Štěpánovou. A to byly...
2: A to je prsata.
0: Ta právě chci říct, že vždycky, když přišla do studia, tak vlastně nejdřív přišla prsa, pak dlouho nic, pak teprve ona.
2: A vlastně,
0: dejme tomu před pár lety, možná třeba ještě teď to tak má, ale pamatuju si, že jsem... někde viděl odstavené auto, na kterém bylo napsané, tímto autem jezdí Bára Štěpánová, velikost prsou 37C, ale co to jako znamenalo, to už nevím.
2: 37C to vůbec, jo, ono C je vlastně objem potom, jo, to Ačko, Bčko, Cčko, no, 37C, to vůbec nechápu.
0: Ale to já už vůbec jako ne, ale taky tak nějak...
2: Ale to nebudem řešit. Víte co, Honzíku, já zaplať pámu jsem ráda za to, že nemám nadměrná prsa a že netrpím při žádným pohybu, tak jako spíš už nohy občas mě trošku zloběj, ale a i ty mám tak jako v rámci svých možností pořád to slouží.
0: Moc děkuju za zavolání. Díky.
2: Krásně, moc vás zdravím.
0: Taky, dobrou noc, díky.
2: Dobrou noc.

0: Noční linka z Prahy dnes s Honzou Macounem a s vámi. Téma, které jste si vybrali vy, posluchači, které jste navrhli, také několikrát připomněli. Týká se každého z nás. Třeba moje tchyně, ta má, vlastně ta nemá. Ta nemá. Už nemá, měla a nemá. Když dorazila taková ta fuj nemoc, tak naštěstí musím říct, že zvládá ten stav, kdy nemá, myslím, docela dobře, i když samozřejmě člověk nevidí úplně do té skuliny, ale je to celoživotně usměvavá ženská, která vlastně si dokázala z těch prsů nejenom udělat přednost, ve smyslu, že než šla tenkrát na operaci, a tenkrát to je třeba 5 let zpátky, tak jako fotografka vystudovaná si s mužem udělala nádhernou fotku před a aby šla proti případným neduhům v mysli i fotku ve stejném místě, se stejným chlapem, se stejným pozadím i po. A udělala si z toho takový obrázek, aby to měla na očích neustále, aby to připomínalo dobu, kdy měla nejen krásná prsa, ale že i ženská bez prsou nestratí tu ženskost, i když je nemá. Snad jsem to řekl dobře. Snad jsem to řekl tak, jak to vnímá i ona, ale je fakt, že zaplať pámbu, že je to celé všechno pryč. A když to bylo pro zdraví, radši pro jistotu, tak stejně nezbývalo nic jiného. Takže zžít se s tím, anebo se duševně utrápit, tak to se nás naštěstí netýkalo. Ale věřím, že tohle se může týkat, to trápení, třeba doživotní trápení v mysli i třeba kohokoliv jiného, protože tohle je teda velké téma, které není možné podceňovat a hlavně všechno začíná prevencí. Takže je třeba se podívat do svého nějakého lékařského záznamu nebo kalendáře a kouknout, zjistit, byli jste na kontrole, byli jste na mamografu a kdo má výmluvy k tomu, že ne, protože a jelikož, pak ještě přijde takové upozornění od zdravotní pojišťovny, aspoň tedy mně přišlo, ne na téma prsa, ale prostata, tím už jsem definitivně zjistil, že už jsem starý člověk. Na druhou stranu je fajn být radši připraven a radši zkontrolován, než ukončit žití a bytí na zemi dřív, než by bylo nutné. Volejte právě teď a volá nám kdo?
1: Dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zírková.
0: Ano, zdravím, Jano. Jano, Jana má obě?
1: Ano, a já volám ohledně toho, že jste teď připomínal to vyšetření, tak já bych tomu chtěla říct, že letos na jaře jsem zažívala takové opravdu krušné chvilky, protože se mě udělal na levém prsu zánět prsu a samozřejmě měla jsem strach, takže jsem googlila a našla jsem taky, že by to mohla být zánětlivá rakovina prsu, takže jsem měla opravdu velké obavy a tak jsem tady zašla za svojí gynekoložkou a ta mě poslala teda na ultrazvuk a naštěstí se potvrdilo jenom, že to byl zánět prsu, no, který byl dobře léčitelný, ale
0: a
1: ten strach jako...
0: Cože ten strach, který jste měla, že jste potřebovala tak nějak jako vyřešit a poradit se s internetem?
1: No, já jsem takový typ, no, že než vlastně samozřejmě zajdu k tomu doktorovi, ale hledám si takové ty informace na tom Google, no, jsem musím přiznat.
0: A to ubližuje přece, ty duši to musí hrozně ubližovat, já jako chápu,
1: jo, to máte pravdu,
0: ale to
1: no.
0: Se musíte hrozně trápit, protože tam najdete všechno od toho, že máte určitě i nějakou možnou zánětlivou nemoc z jiného světadíla, nevím, teď to musí být hrozné pro tu duši.
1: To je pravda, no, ano, ale jako našla jsem si tam třeba takové dobré babské typy, no, to jako musím
0: počkejte,
1: být,
0: to co se zastavme, jaké babské typy, nebo co čím jste se uklidňovala?
1: No, babské typy ohledně vlastně toho zánětu, když už jsem měla pak potvrzený, tak jsem si našla, že na to dobré třeba zelí přiložit na to prso, anebo tvaroh, no, že to vytahuje ten zánět. Tak to myslím, že bylo tak jako k užitku, no.
0: Vy už jste ve věku, kdy máte možnost chodit pravidelně na kontrolu prsou v rámci
1: prevence? Ne.
0: Ještě ne.
1: Mě za 4 roky teprve čeká 40, takže jsem poměrně ještě mladým věku, no. Takže
0: to jenom ještě teď, že se vrátím k tomu příspěvku tady od posluchačky z Moravy. Tohle je téma pro starší věk, no to nemyslíte vážně. Myslím, to je i pro starší, pro mladší, protože to se týká každého z nás.
1: Pro různé ročníky, myslím, že by se paní nemusela pohoršovat, tak na tomhle tématu nic není.
0: Co prsa, celoživotně jinak spokojená, nebo byste něco poupravila, nebo akorát, nebo máte nějaká prsa, musím... která vám přijdou fakt krásná, když si to dokážeme představit i my?
1: Já musím říct, že moje, třeba co se týče moje tělesná váha, tak to mám jako na houpačce. To třeba, když mě bylo tak kolem 15 roků, tak jsem byla opravdu extrémně hubená. To jsem měla 45 kg při vejšce 172 cm a to si mě to si teda mojí mamku zavolala třídní učitelka do školy a bála se, že mám anorexii i doslova, no, že opravdu jsem si jí dostala strašně moc hubena. No a postupně, jak šly ty léta a došla jsem tady k tomu mýmu věku, tak jsem se pěkně zakulatila a musím říct teda, že ještě před pár lety mě to docela štvalo, ale teď už musím říct, že si na to už tak nějak jsem si zvykla.
0: A nebo, co zbývá taky, co taky může
1: taky,
0: být.
1: No. A tak samozřejmě můžete držet dietu, že jo, no, ale tak jako není to jednoduché.
0: Ale tak to zase znáte, Halinu, ne, nejlepší dieta je nežrat, no, tak se na to budeme povídat. Každopádně je fakt, že u těch ženských, když jsou hubenější, a tak prsa jdou povětšinou dolů, že? To je,
1: no,
0: to tak
1: to je.
0: Je
1: pravda, ano.
0: A naopak, na druhou stranu, máte jako žena, nebo dokážete ohodnotit jako žena jinou ženu v tom, že má hezká prsa?
1: Jo, tak já bych řekla, že ano, samozřejmě líbí se mně přirozená prsa, jak už zmiňovala paní Dana z Blatný, tak taky nemám ráda plastické úpravy, protože jednak mě to připadá takový nevkusný a myslím si, že i snad i nebezpečný pro to ženské tělo.
0: Dá se to vůbec poznat na pohled, že jsou upravena?
1: No, tak někdy to poznáte, když mají takové jako balóny, třeba jak měla Pamela Anderson, tak to poznáte,
0: jo, tak
1: no, někdy.
0: To i slepý by asi pravděpodobně pobral, no. To je fakt. Jsou v něčem prsa strašákem ještě?
1: Tak určitě v té nemoci asi, no, si myslím... Rakoviny prstů jsou jako je velký strašák, no.
0: Jako ženský povídáte si mezi sebou o tom, co je tenhle ten strašák zač, anebo je to téma tabu mezi ženami?
1: Tak u nás v rodině tam si o tom povídáme, no.
0: Takže no. Není to věc, která by byla úplně stydlivá, že jsou věci, které se neříkají.
1: A jinak, no, není to strašák a ještě tak jako postupem věku třeba, když ta prsa klesají dolů, tak třeba některé ženy se na to stydí, ale tak já si myslím, že to k tomu věku patří, no.
0: Tak já znám třeba jednu konkrétní ženu, která říká, no holky, padáme. A bere to v tomhle směru, takže u ní je to tak
1: já. Dobrý.
0: Holky, padáme, jdeme spát. Tak já to vidím takhle. Děkuju moc za zavolání.
1: Tak já taky
0: děkuju. Ať se
1: dobrou
0: daří.
1: Noc, pane Honzo.
0: Děkuju.
1: Tam taky naslyšenou.
0: Naslyšenou, ať nás prsa nikoho, protože téma prsou se netýká jen žen, i nás muže, ať nás netrápí.

0: 731 800 900.
1: Ty, kdo mě uslyší,
0: ano, buďte vítáni v rámci noční linky z Prahy dnes na téma malá, velká, žádná. Je to směřováno k tématu, které se týká sice žen asi nejvíce, ale i nás mužů. Ono by se řeklo, že třeba taková rakovina prsou se týká žen, jen žen, není to pravda. I muži mají s tímto problémy, ale skoro vůbec se o tom nemluví. Budu rád, když samozřejmě přispějete do našeho vysílání, buď telefonem nebo písemně, linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Takže jakákoliv jiná témata rozebíraná na webu nebudu zobrazovat, aby se to nemíchalo, ale píšete vkusně a to jsem za to moc rád a voláte zajímavě. Tak zkusíme třeba vás do vysílání. Tady je Honza, pěkný večer. Kdo nám volá teď?
2: Dobrý večer. Tak Jan.
0: Zdravím, Jane. Povídejte, jak se vás dnešní téma týká.
2: No, tak budu dva měsíce možná. Jsem byl v jedné vinárnici, tam došla paní, kem holku, zašátkovaná, po operaci rakovina. Oba dva implantáty.
0: Ano.
2: Tak se tam potom tři ženské ošahávali. Ta to uměla prodat, že to má jaké teplu a nesí co si, že si můžu šáhnout a já, ale byl to přesto, šáhal. A když vzpomenu další prodávání těch větších, tak si vzpomenu na 81. rok vojnu, kdy jsme jeli, viděl si Janko, 1,5 tuny a tata válník 10,5. Teta, ty tady velíte. Tak jsem jel. Zastavil jsem na pravé straně, byl trávník. To bylo štěstí pro příslušníka SMB. Protože v momentě, když si znám předpisy a už je, jelikož příslušníci na nás na vojáky neměli, já jsem byl ještě lopaťák, silnější stavební, tak jsem mu ukázal jenom jízdní rozkaz, ani nestalo okénko. Třikrát jsem mu zopakoval, že jsou na vojně a poslouchám rozkaze. Jestli uměl číst, to nevím, ale obešel auto. Paní civilu v sukni, 55 roku nejak. Tam inteligentně stála okénko, začala na něho, abych se nespeřil třema jazykama, východňářský, maďarský, co jsem ještě zapomněl, východňářský, maďarský, jo.
0: Pojďme k tématu, prosím, máme dneska téma.
2: Ano, prsa.
0: A tak dostaňme se k věci.
2: No, však právě. To bude za teřinku. Nemohli se domluvit, takže teta, teď jsme neřekli náš jak teta, otevřela dveře a s týma. Nevím, jak je to číslování, jak se to počítá, ale my jsme to dohodovali 5-6. Na těch 100 kilo. Ale ne, že by byla bachrata, úplně krásná ženská. Udělaná, celka. Tak vypadla a na to příslušníka SMB, kromě jiného byl ještě zedavý, spadla a ty má nadama na krk, a trénovala klíky. A vždycky se jí podlomily ruky, nevím proč. Až už to měla moc a příslušník byl fialový, tak vyskočila klaňka, pravačkovou levačku chytla a prepáčte, větě ani nemůžem na noj, úplně spisovná slovenčina, promyslovačka byla. Domlát jednu jedinou ranu bych nechtěl.
0: Děkuju za příspěvek. Pojďme se vrátit k tématu malá, velká, žádná. Někdo je má k obdivu, někdo je má k průšvihu, někdo není spokojený s tím, jak vypadá nebo jak vypadají a někdo si pomohl třeba nějakou operací, ať už zdravotní zmenšit, zvětšit, i o tom je dnešní téma Malá, velká, žádná.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: I tady píše Ludmila z Brna. Honzíku, já jsem chtěla ještě dodat, že mám prsa číslo 5 a nemyslím, že jsou obří a nikdy mě nepřekážely. Mám tady příspěvek třeba, už to tady vidím, od Ivety. Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, tohle je moje vzpomínka na školní léta. Křivky ženského těla se u mne začaly prosazovat poměrně brzy a tak jsem docela záhy nosila podprsenku. Dříve narozené dámy si jistě budou pamatovat, že se nosívaly podprsenky, kde se na zádech křížily široké gumy, které obepínaly celý hrudník. Dodnes pamatuji, že při hodině zeměpisů se spolužák naklonil přes lavici, chytil přes halenku tyhle gumy, natáhl je jako prak a střelil mě do zad. Já na nic nečekala, otočila se a taky střelila spolužákovi facku. Učitelka jen zdvihla oči a ukazováčkem naznačila, abychom přišli ke katedře, což doplnila slovy žákovskou oba. V jedné žákovce se objevila poznámka fackuje spolužáky při vyučování a ve druhé střílí spolužačky v hodině. Jenže co doma? První, co mě napadlo, zeptat se mamky, co by udělala, kdyby se jí něco takového stalo a ona slušně odpověděla, že by taky střelila facku. Já sáhla pro žákovskou a podala jí mámě, ta si přečetla obsah a ta s kamenou tváří, ale třesoucími se rameny, skrývajícím smíchem beze slova poznámku podepsala dobrou noc.

0: Další volající, muž, žena, pěkný večer, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pušumaví.
0: Já vás zdravím.
1: Mě zaujalo to téma a směju se celou tu dobu. Já bych řekla takhle, každý musí být rád, že teda, nebo musí být spokojený s tím, nebo každá žena musí být spokojená s tím, jaká prsa jí narostla, hlavně, že je zdravá. Ale chci říct, že si děláme se sousedkou legraci, já říkám, že mám po strejdovi z Plzně a ono říká, že po tatínkovi.
0: Počkejte, a strejda z Plzně je má jaká?
1: No ten už bohužel nežije, tak jako takhle obrazně nebo tedy přirovnání takový, že strejda z Plzně byl, neměl prsa prostě tak vyvinutý, jak jo. By si asi muži představovali, tak. A ještě jednu příhodu, možná, že se to někomu bude zdát zahranou, ale při jednom našem firemním večírku, kdy si bývalý jeden kolega, který byl mimochodem velmi oblíbený, protože dovedl udělat opravdu zábavu a nikdy neskazil žádnou legraci, tak už měl tedy něco upito, jak se řekne, ale nikdo se nikdy na něj nemohl pro nic zlobit. Tak mě povídal, kde pak si nechala ko? A já říkám, ale tále na věšáku, kdo pa by se s tím tahal? A my všichni jsme se rozesmáli kolem dokola a neurazila jsem se, ani nikdo prostě to nebral jako nějakou vulgaritu, ale jenom prostě zpestření toho, té zábavy, jo. No, takže takhle to chci říct.
0: No jo, řekněte mi ještě, paní Hano, když říkáte, že žena by měla být spokojená s tím, co jí teda pán Bůh nadělil, tak ale přece jenom...
1: Musí.
0: Ona třeba zažije nějaké ve škole nebo i normálně v životě. Já jsem třeba nevěděl, a třeba mi to potvrdíte, třeba vyvrátíte, kamarádka mi říká, píš moje prsa, když jsem se ptal, že jakou velikost podprsenky, což se nepamatuju, jaké číslo potom řekla nebo písmeno, si kupuje, tak ona říká, no podívej se na mě, to je vždycky těžký sehnat podprsenku, protože jedno prsa mám větší a druhý menší. Je to fakt?
1: No tak může to být anomálie přírody, samozřejmě.
0: A já myslím, jestli je to normální, nebo jestli jsou symetrická. Normálně.
1: No já si myslím, že teda příroda, to je prostě příroda, takže může samozřejmě, i znám případy, kdy jedno prso bylo menší a jedno trochu větší, ale ne tak, aby to bylo tak markantní. Ano.
0: Pozná to ta žena, no. Ale jako ten protějšek to asi nemá možnost poznat.
1: A ještě chci říct, určitě, já jsem tedy už starší, ale určitě tedy dnes je k dostání velice kvalitní a pěkné prádlo, takže i ten, kdo prostě nemá ty vnady takové, jaké by si přál, takže to prádlo dovede lecos prostě poopravit.
0: Ano.
1: Ale já si pamatuju dobu třeba u mojí maminky, kdy tenkrát se nosily, a určitě starší posluchačky mi to potvrdí, takové ty podprsenky s těmi gumami křížem. To bylo něco strašného.
0: Jo, to jsem říkal, ano.
1: Silnější, tak mu vystoupily ty faldy přes ty pole, teda vyznačený těma gumama. No, to bylo něco hrozného. Jako,
0: no, je fakt, že já jsem...
1: Zaplať pánbu, že ty doby jsou pryč a můžeme si dopřát prádlo takový, který nám vyhovuje.
0: Bohužel si nepamatuju jméno té paní, ale je to paní, která prodává spodní prádlo pro ženy a je čas od času vidět v televizi a ona, když se s ní...
1: Já vím, kterou myslíte, tu paní. Ona šikovná.
0: Často říká, teď vy, holky, vůbec, vy nevíte, jaký velikosti podprsenek máte nosit, teď vy si vybíráte špatné velikosti.
1: Takže... Ale k ní jezdí především ženy, které jsou teda vybaveny opravdu jako příroda, které příroda obdařila, tak chci říct.
0: Děkuju, děkuju pěkně, zdravím, bavte se dál,
1: já
0: doufám, že to bude.
1: Já zdravím, přeju hlavně hodně zdraví a všechno
0: a tak,
1: dobrý.
0: Taky, dobrou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Koukám na hodiny, za 3:30 dáme si odpočinek, pak přivítáme nový den a vstoupíme do druhé hodiny povídání na téma malá, velká, žádná.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes ze studia z Prahy zdraví Honza Macon. Probíráme téma, které jste se vybrali vy do noční linky, případně přidávejte i témata další měsíc se blíží. Je nás tady dost, témata originální anebo úplně obyčejná, ale dlouho třeba nebyla, tak je zkusíme pojmout zase jinak. Tohle téma jste si opravdu vybrali vy a já jsem za to rád, že vnímáte naše vysílání a že si troufnete i na takové téma, jako máme dnes. Já ho teda označil tak, aby to bylo jasně zřetelné, co se bude probírat, ale zase jsem nechtěl, aby to bylo takové lechtivé úplně, aby to nesvádělo jenom k jednomu pohledu, protože když se řekne prsa, tak jsou to taky ňadra a taky jsou to ty, co mě zničili život.
1: Noční linka.
0: Máme nový den, vítáme neděli 27. září 2026. Pojďme popřát všem těm, kteří mají dneska svátek. Kdo to tady má svátek? Dal jsi mi tam správnou stránku, viď? A ještě na to nevidím. Jonáš. Jonášům vše nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, úsměv a bezproblémová prsa. Stejně tak to přeju i vám, co máte příjmení Tesař, Tesařová. Ať se daří klid, pohodu, úsměv a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že když se řekne ňadra nebo prsa, tak většinou v tom člověk hned vidí a vnímá, cítí takové vrnění, vzrušení, napětí. No, je ho dost, když si ho dáte takhle filmově vedle sebe.
2: Sedni si. Posaď se.
3: Dívej se na cestu, a nezakopneš.
4: Bez starosti.
3: Teď se jadí.
2: Tak, a teď. Pravožnička. Jako třešnička.
5: Vy jste museli aspoň dvakrát.
2: To je vzrušovit.
6: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Růženko, mě na tom strašně záleží. No. Nemohli bychom spolu, myslím někde tady, jako milenci. Rozumíte mi?
8: Sama voda, přihořívá.
5: Nejradši mám takový, co nonose, prsenky.
9: Vem si pod prsenku.
10: No jsem v práci, ne? To víš, ty bys si to dovolit nemohla, za to bys možná došla.
9: No pojďte rozepnout ten zip.
7: Přejete si.
6: Bože, takový vlahý večer.
11: Chtěla bych nějaký milostný román.
7: Prožít nebo přečíst.
6: Jsem daná.
7: Trochu masochistka, že?
12: Všim si, kolik těch našich holek chodí bez podprsenky. Téska modely.
7: Zasni.
12: Mě to tak rozrušující jsem. Už lidi to nezažil.
6: Co ty na to? Máme nový prsa. Jsou senzační.
13: Hambáska jedna neví, jak by se před těma chlapama předváděla.
14: Pojď. A že si tomu stoupne.
15: Pomena, signora. Kosi.
16: Jo, kosi. Asi tam.
17: Velebrosti.

0: Až do posledních tónů, ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví, ale doví, když bude poslouchat noční vysílání Českého rozhlasu i dnes na takové téma, které může leckoho provokovat. A já bych byl rád, aby neprovokovalo, aby pomohlo třeba i ostatním posluchačům, posluchačkám především, protože téma ňadra. No pánové, vy je nenosíte v takových velikostech, jako třeba některé ženy, které je trápí, sice třeba jsou krásná na pohled, ale to, co se za nimi skrývá za bolest, to už třeba si nedokážete ani představit. Sice jsem chlap, ale nedokážu vlastně ani pochopit, jak se správně vybírá podprsenka, protože ne, každá podprsenka padne na správné, na správná prsa, nebo košíčky, nebo různá zajímavá synonyma v rámci toho, co ženy nosí. Fakt v tomhle to mám skoro samou vodu, takže budu rád, když mi vy připomenete, nebo odhalíte, jak třeba svým prsům říkáte, nebo jak se vaše drahé polovičky k vám chovají a jak vyjadřují radost, či možná tužby o tom, že by se možná mohlo něco změnit, protože třeba tabu, tohle slovo je taky důležité v rámci některých vztahů, a nebo některé ženy vůbec nechtějí probírat prsa, ale to se snad nebude týkat té druhé hodiny dnešního vysílání Malá, velká, moje. Telefon do studia víme, známe, nevíme, rádi připomeneme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Hezkou noc i vám, pane Honzo.
0: Dobrý den, nebo dobrý večer. Kdo jste? Představte se nám, prosím.
2: Hynek z Vysočiny.
0: Hynku, povězte, malá, velká, moje. Tak kde to vezmeme?
2: No, já bych řekl, že začnu od začátku mého dospívání, když jsme si z toho dělali jako malí kluci legraci a říkali jsme hlavně bacha, aby si nezazděl křížku.
0: Ano.
2: A nebo aby náhodou prostě nebyly ti prsa v záporných číslech uvedené.
0: A to taky, to tak bývalo, ano, to si i já pamatuju ze školy tohle.
2: To bylo mládí nerozumné.
0: Ano, a pak přišlo prozření, pak přišla puberta, tam to bylo možná nejhorší, ne?
2: No pak přišlo takové to očumování, osahávání a podobně, ale já dneska o tom můžu mluvit z plna hrdel, už je mi to jedno, je mi 70 let, takže už něco málo jsem zažil.
0: A viděl?
2: A musím říct, že jsem, nebo patřím, ještě pořád patřím do skupiny, kdy, když člověk pohledem sjede ženskou postavu, tak se nejraději zastavím tak 20 cm pod bradičkou.
0: To znamená, že moc daleko nedojdete.
2: No, asi tak. Ale chci tady toto. Poznal jsem různé typy prsou a neměl jsem problém s vystřídáním partnerek a potom, až potom jsem jednou narazil na jednu, která mě zaujala a zaujala mě natolik, že jsem u ní zůstal.
0: Ano.
2: A stala se mojí ženou a byla od Pána Boha obdarovaná dobře. A neměla s tím vůbec žádný problém, akorát možná někdy v soukromí říkala, že se jí to nelíbí, ale já povídám, prosím tě, hlavní je to, že se to líbí mně.
0: Tak trochu sobec, ale.
2: No, ale to jako, já jsem ji uklidnil tady tím, prostě já jsem říkal, že kdybych napsal poem Mácha máj, smetana mou vlast, ale žádnej z nich nepřekonal krásu ženského těla a jejich prsou.
0: Co ona řešila někdy, vaše prsa třeba? Nebo vaše tělo?
2: Já jsem nebyl žádnej hubenior taky.
0: Ano.
2: Takže jako my jsme si neměli co vyčítat navzájem, takže tady k tomu nedocházelo.
0: Mm-hmm. Takže celoživotně ale spokojen.
2: Já jsem byl celoživotně spokojen. Bohužel už musím mluvit v době minulé, protože už je to 4 roky, co mě opustila a odešla do nenávratna. A je to tak a musím už žít jenom ze vzpomínek.
0: Děkuji vám taky. Děkuji za zavolání, za milé vzpomínání a o vaši spokojenosti s ženským tělem, které jste si vybral a které bylo neupravené.
2: Neupravené, určitě. Mm. Určitě.
0: Děkuji. Děkuji.
2: Já jako upravuji jako maximálně ze zdravotních důvodů, tu uznávám, ale jako úpravu prsou neuznávám. Vůbec jako z estetického hlediska já si myslím, že ne.
0: Hinko, děkuju.

0: narozeniny. Proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny, na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na jar, milu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych, soudruhu, tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Malá, velká moje, takové téma dnešního vysílání Noční linky. Mám tady od Michala příspěvek, už se na něj dívám. Po kratší odmlce zdravím posluchače a vás, pane moderátore. Mě na ženách, zvlášť těch slovanských, líbí velká prsa. Ale přirozeně velká, ne uměle upravovaná, jako měla třeba Lolo Ferrari. Mám jednu kamarádku a tu příroda bohatě obdařila. Opravdová žena. Zdravě vypadající bujné poprsí je pro mě znakem plodnosti, symbolem přirozené ženskosti. Jako muž vizuální typ jsem v tomhle poněkud živočišný, ale atraktivitu nedělá jenom velikost poprsí. Mám v počítači uloženou fotku jedné vysoké štíhlé korejky, která má prsa malá a přesto je neobyčejně přitažlivá. A je-li žena přitažlivá nejen tělesně, ale také intelektuálně, pak je to pro mě ideální kombinace. Žena s touto výbavou je anděl. Taková třeba byla moje Veronika a protože byla anděl, nemohl ji Bůh nechat žít mezi námi. Teď je vhodný čas zvednout telefonní sluchátko, tedy jestli ještě ve vaší domácnosti linka zůstala, ta pevná, nebo mobil, a ťukat 731 800 900, malá, velká, moje. Tak třeba koho vzít? Haló, Honza u telefonu, kdo nám volá?
2: Haló, haló, tady je Lidka od Vizovic.
1: Zdravím, Lidko, vypnout rádio a můžeme povídat.
2: Ano, už to bude vydržet.
1: Tak, hotovo 20, malá, velká, dobrý. Moje, jak je Ludmila na tom?
2: Prosím. Halo?
1: Ano, já vás poslouchám, všichni vás posloucháme.
2: No, já vlastně poslouchám, to já nevím, odkud pokázal Teogare, já dcerka z Valašska, kde se narodila v Karolínce, kde je hrozně pěkné, aspoň mi se tam vždycky líbilo. To není daleko od Vizovice. No a to ještě prsám, no. To když jsem byla mladší, podstatně mladší, přes mám víc jak 70, tak mě mamka vždycky říkala, když jsem bývala hubená, bože, dcerko, děs, když jsi jak opuchlání. No a potom, když jsem se vdala, přibrala jsem, a když bychom měli děti, no ale přibrala jsem, při maminka měla metrák, tatínek, jak bychom, protože můžu být hubená, že brácha tady jak týčka a nikdy klusti nebude. To je takový typ člověka, jo, někdo nepřibere, kdyby snědl, já nevím co, a někdo, já přiberu jenom, přejdu okolo cukrárny a co okolo těch.
1: Chápu.
2: Prostě se. To jsem se asi smířila a potom, jak jsem přibrala, to mě říkala, bože, dcerko, už nežer, už je jak dýně.
1: No ale jinak životně spokojená s velikostí poprsí.
2: Ale jo, já úplně, já jsem spokojená ze vším. Říkám, člověk musí brát ten život tak, jak jde. No.
1: Dobře, děkuji vám, moc děkuji, Ludmila.

No, ať se daří, pěknou dobrou noc, nashledanou. Jinak já se dívám tady taky do vlastně takových příspěvků ohledně prsou. Kdyby náhodou třeba někdo chtěl doplnit své znalosti, což já na tohle téma, jo, protože zajímám se. A dneska pro dnešní noc obzvlášť. O prsou se hodně mluví, ale některé jejich vlastnosti mohou překvapit. Třeba velikost sama o sobě neurčuje, kolik mléka dokáže žena vytvořit. Malá prsa tedy automaticky neznamenají problém s kojením a velká nejsou zárukou větší zásoby. Prstvo tvoří především žlázová tkáň, tuk a vazivo. Prsní svaly leží až pod ním, takže cvičením posilujeme hlavně podklad, nikoli v samotnou prsní žlázu. Ani pravý, ani levý prs nemusí být stejné. Mírný rozdíl ve velikosti či tvaru je běžný. Pozornost si zaslouží především nová změna a drobné hrbolky na prsním dvorci. Mohou to být přirozeně žlázy, které vytvářejí masný sekret a pomáhají chránit bradavku před vysycháním a třením. Zajímavé je také propojení kojení s mozkem. U kojící ženy může uvolňování mléka spustit nejen sání dítěte, ale i jeho pláč, pohled na něj nebo pouhá myšlenka. A podílí se na tom hormon oxytocin. Prsa tak nejsou jen otázkou vzhledu a velikosti, ale i ukázkou toho, jak spolu v těle spolupracují žlázy, nervy a hormony. Oxytocin do těla.

0: Tématem jsou prsa a hrudník, tak jak se o nich často nemluví dohromady. Malá, velká, žádná, pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. A tady opravdu nejde jen o ženy. Muži se dívají na ženy se dívají na ženy, komentují, porovnávají, závidí, posuzují a někde se tváří, že mají na cizí tělo nárok. Jenže i muži mají svoje trápení s hrudníkem. Přibrali, zhubli, stárnou, řeší mužská prsa, hormony, nemoc, posměch. Taky šatno, intimitu i pocit, že jejich tělo není dost mužské. Taková bulka v prsu nemusí znamenat nutně rakovinu. Příčinou mohou být také cysty, tedy dutinky naplněné tekutinou, nezhoubné útvary nebo zánět pohmatem doma, ale nelze spolehlivě určit, o co jde. Novou bulku či jinou neobvyklou změnu proto patří ukázat lékaři a to platí taky pro muže, protože i oni mají prsní tkáň a může v ní vzniknout zhoubný nádor, byť u nich rakovina prsu vzácná. Pozornost si zaslouží nejen zatvrdnutí v prsu nebo v podpaží, ale také nově založená bradavka, vztažená bradavka, krvavý výtok, změna tvaru prsu či dolíčky v kůži. Není dobré čekat, až se přidá bolest. Rakovina prsu totiž může probíhat i bez ní a zpočátku nemusí mít žádné zjevné příznaky. Právě proto mají význam preventivní vyšetření. V Česku mají ženy od 45 nárok na screeningovou mamografii, hrazenou zdravotní pojišťovnou jednou za 2 roky. Pokud se ale objeví potíže, na další preventivní termín se nečeká. Žena ani muž by neměli novou změnu přehlížet jen proto, že nebolí, že rakovina se v rodině dosud nevyskytla. To je ten největší problém. Zkrátka neodkládat a myslet si, že...
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, budu moc rád, když se připojíte, třeba jako vy. Pěknou noc přeji, kdo nám volá.
2: Já vám přeji také krásnou noc, tady je Milada od Olomouce.
0: Zdravím vás, Milado. Dnešní téma malá, velká, žádná, možná bych dodal i třeba někdy problematická. Jak to máte vy?
2: Já bych to řekla tak nějak od mého dětství. Když mi bylo takových těch 13 let, chodila jsem do 7. třídy, no, tak už jsem tak nějak, dá se říct, že už jsem měla prsa poženaně větší a musím říct, že jsem se styděla, že jsem se tak nějak, vždycky maminka mě bouchala dozad, že se hrbím, protože mi to bylo trapné a byla jsem jediná ze třídy, která opravdu jako jsem už byla tak nějak jako s většími prsy. Takže byla jsem taková vůbec holka, dá se říct, krev a mlíko, jako sestra moje, která byla o 5 let starší. No, tak byla, dá se říct, taková hubenější a měla i prsa menší jako já.
0: Tak to, někdo to v té třídě musel odstartovat, evidentně jste, ano, to byla vy.
2: Ano, no, takže jsem trpěla i od kluku, měla jsem takovou přezdívku Moucha cece. Bohužel, no, takže jsem se někdy necítila, že zrovna tak nějak fajn. Ale dá se říct, že když mi bylo 18 let a nastoupila jsem do vojenské školy, tak jsem zhubla 12 kilo, takže se ze mě stala šťouplenka.
0: Ano.
2: No, takže i ubyly prsa. Takže jsem byla opravdu, a takhle mi to vydrželo až do mých 75 let.
0: Ano.
2: Když jsem byla opravdu štíhlá, no a měla jsem ty dvojky, takže to bylo takový vlastně přirozený všechno.
0: Jak moc vás to trápilo, když jste byla vlastně ta holčina, která teprve se dostávala do té ženskosti?
2: No, byla jsem se taková méněcená prostě, vadilo.
0: Jiná, to jako, že... jiná, na odstřel, na posměch.
2: Cítila jsem se, ano, určitě, protože ostatní děvčata, že, a navíc i když byl tělocvik nebo takhle, že, tak jako jsme byli v tričkách nebo tak, tak opravdu jako to nebylo příjemné v tom dětství.
0: A povídali jste si o tom třeba jako v vlastně spolužačky? Asi ne, tak tam to bylo asi tabu. Tak chodila jste někam pro rady, maminka pomáhala nebo?
2: No tak maminka, jo, maminka byla hrozně taková fajn kamarádka, takže maminka, jo. Mm-hmm. Maminka tam vždycky říkala, ty z toho nic nedělám, že jsem pěkná holka, jako.
0: A co jste říkala třeba svým dětem, jestli jste měla dceru, nebo máte dceru?
2: Mám dvě dcery, mám, ano, jo. A ty právě zajímavé je, že dcery ani jedna
0: neměly problém.
2: Že zase neměly tak naděleno, jako jo.
0: A tak jsem jim to chtěla říct a zrovna to nevyšlo takhle.
2: Ano, ano, ano, jo.
0: Ale říkala jste jim ty věci, co se to jste jim říkala, předpokládám, co se dělo vám ve škole.
2: No tak já jsem jim o tom vyprávěla, jako jo, že aby si z toho nic nedělali a holky měly pěkný postavy a vlastně ty prsa byly k těm postavám, bych řekla, akorátní, tak nějak.
0: Jak moc jako jsou těžká prsa, tak jako všeobecně, ano. Myšleno tím, ano. Pro vaše tělo nebo pro tělo ženy, je to tak velká zátěž, že si to my chlapi neumíme představit, jak bolí prsa?
2: Řekla bych, že jo, že ty větší prsa jako jsou určitě zátěží určitou, jako není to takovej komfort pro ženu, řekla bych, že když jsem měla tak nějak ty dvojky, takže to bylo takový fajn.
0: Měla jste problémy třeba s tím nakupovat správné spodní oblečení nebo svrchní oblečení?
2: Ne, nemám. Já jsem vlastně do 75 let byla opravdu štíhlonka, já jsem cvičila denně a teď už mám, dá se říct, přes 80, ale přesto všechno jsem spokojená sama se sebou, protože nemám pořád nadváhu, jako jsem tam si zacvičím a řekla bych, že opravdu je to i o tom, aby žena trošku o sebe dbala, ať je v jakýmkoliv věku.
0: Aby nespustla a nerezignovala.
2: Ano,
0: protože
2: ano,
0: znám spoustu.
2: Pořád si říkala, že tak nějak by měla o sebe trošku dbát a pečovat.
0: Je pravda, že to musím teda jako tak nějak, jako jsem vypozoroval u jedné, nebo u dvou sousedek z našeho velkého panelového domu, které jsem znal už v době, když se zamilovali do svých drahých poloviček, pak když splodili děti, a mám pocit, že tím, jak porodili děti, tak zrezignovali na sebe, mi tak přijde.
2: A to je chyba právě, ano, ano, to je chyba. Já jsem i hned po porodu začala cvičit prostě a musí žena tak nějak to dělat i sama pro sebe, pro takovej svůj pocit, aby vypadala trošku dobře. A je mi 86 a pořád tak nějak o sebe dbám.
0: Děkuju vám, že o sebe dbáte, že jste byla taky schopná zavolat a povyprávět nám svůj příběh na téma prsa. A děkuju.
2: Ano, děkuji vám a přeji vám hodně zdraví. Naslyšenou.

0: Kdyby náhodou se stalo, že se nedovoláte, to prosím vás tím, že vás volám moc, tak se omlouvám, že třeba na vás nepřijde řada. A navíc ani v mých prstech to není, to tady kolega Kubala se zmáčkne a udělá hop a je tam někdo. Dobrý večer, pěknou noc, kdo
1: dobrý
0: nám
1: večer.
0: Volá?
1: Tady je Zdena od Brna.
0: Od Brna, zdravím od Brna. Zdena, s jakým poprsím?
1: No, já bych chtěla hlavně připomenout, že opravdu je potřeba ta preventivní prohlídka. Mě před 16 rokama zjistili, že mám nádor.
0: Ano.
1: A udělali mě biopsii. První mě postrašili, že mě vezmou celý prso, ale pak řekli, že mám velký prso, takže ty nádorky byly tam dva, že je odstraní. Tak mě to odstranili, už je to 16 roků. A můžu říct ale, že mě to prso se tak zmenšilo, že já můžu do kní kuriozit, že mám jedno prso menší a jedno velký.
0: No a tak to se ale potom nějak vyspává, nebo ne?
1: No tak oni už teďka, opravdu to prádlo se dělá takový, teď jsem si koupila, takže to není vůbec poznat.
0: Ano, ano, ano.
1: Pravdu je to.
0: Jak moc vás to tenkrát zasáhlo? Jako, to jste si našla sama tu bulku?
1: No, spíš mě to paní doktorka našla na gynekologii a poslala mě na vyšetření a bylo to opravdu v začátku. A to mě opravdu řekli doktori, že je to malý a v začátku je se dá vyléčit. Naše zdravotnictví je na dobré úrovni a už se teď vyléčí tolik věcí, že je to...
0: No, ale musíme chtít.
1: A jít a zavčas.
0: Takže takhle to dopadlo, aspoň tady v dobrém. Jak to byla vlastně dlouhá doba, jak to období, než to všechno od zjištění?
1: To šlo tak rychle, že když mě to řekli někdy v listopadu, mě řekli, že je to zhoubný, že je to rakovina, mě řekli rovnou. Já jsem spadla, šla jsem po Brně, volala jsem domů dcerám a nechtěli mě věřit, co si to vymyslíš, a říkám, jo. No a to potom hned mě volali, hned mě operovali. Myslím, ale za měsíc.
0: No.
1: V lednu už je to operovali.
0: No teď se vlastně uvědomuju, vlastně tchýně to měla taky velmi rychle, že vlastně si sama přišla na bulku a vlastně to bylo skouka během 3-4 měsíců už bylo dávno po, možná. No a teďka takže... se cítíte jak? Chodíte dál na kontroly, jak se má, no, nebo jste sledovaná?
1: Já jsem byla sledovaná 10 roků, po 10 let každý rok jsem chodila na kontroly a potom mě řekli, že už nemusím, že jednou za 2 roky. Teď jsem nebyla už 3 roky, protože já jsem měla jiný problémy se srdcem a takový jsem byla na operaci a už by taky měla jít na to, ale cítím jako dobře, akorát je v tom, že i když to jsem měla velký prsa, takže to prso není malý, ale to je podle toho druhého je malý. Menší.
0: Vnímáte ten rozdíl, jo, že tam je zkrátka, tak když s nima chodíte celý život?
1: Hlavně, když by tam nic nebylo, je to v pořádku, to je lepší, takže to se dá.
0: Řekněte ještě, v kolika letech vás to vlastně postihlo?
1: V kolika těch letech mě to postihlo? 60...
0: Takže bylo to, už to bylo s tím nárokem, jako kdy člověk by měl chodit na ty preventivy.
1: Hned já mám dvě dcery a oni ještě neměli nárok na ty preventivní prohlídky, že to je teďka až od kolikati roku. Ale mě zase lékaři uklidnili, že to, když je to v tam pozdějším věku, že to není dědičný, že to nebude dědičný, jo? Že teda nemusí mít strach, že by měli taky to, že by se to zdědilo.
0: Zkrátka chodící, vy jste takovým chodícím příkladem od Brna, že by se člověk měl o sebe starat a že by měl vnímat svoje tělo.
1: Opravdu a u mě se teďka starají, já jsem měla odstraněnou ledvinu, a dokonce jeden známý vína, já chodím budovat víno po Jižní Moravě, takže já mám takový známosti, nebo to, a tak oni mě to říkali, to se musí odstranit, to musí pryč, to, ta ledvina, a mám štěstí, že je to párový, to je dobře, že tady tyto věci jsou párový, horší, když teda to dostane, tady ta rakovina, něco jiného, že. A tak mě odstraní ledvinu a tak jako
0: žijete si. Žijete. Jo, no to je důležité.
1: Jo. Jsem se právě ptala svého lékaře, já říkám, co mám dělat, aby si uchránila tu zdravou ledvinu. A on říká, nenachladit se, nepřisolovat, a to je tam jedna taková moje chyba od malinka, a vypít denně litra půl. A mořka ale nevína. To mi se vynaří jako spolu. Takže mě to tak jako... Ale říkám to, já jsem se měla opravdu, když máte takového lékaře, on je jednak mladý, šikovný a ještě k tomu je teda odborník. On to dělá tolik let dlouhodobou urologii a on je opravdu řekl, on přišel na vizitu, to je taky takové, že to přišel na první vizitu a říká mě tak, jsme udělali, co jsme chtěli a už můžeme jít bodovat víno, už můžeme jít odhodnotit víno.
0: Děkuju.
1: Takže to dává takovou... Jo, mě, takže já mám dost štěstí na ty lékaře, teď jsem měla srdce, jsem byl srdcem, i když mě teda nerozřezávali, dělali mě to slabinama nebo to číslama, takže to bylo dobrý a byla jsem v lázni Poděbradech v celý květen, takže jsem si tak jako užívala. To, no, a tak tady, co se týká tady toho, tak opravdu je potřeba k těm lékařům chodit.
0: A věřit jim a nepřipouštět si.
1: Ano. A říkám, naše zdravotnictví je na úrovni. Ať se týká kardiologie, na všechny tady ty, jsme na úrovni.
0: Souhlas, ten, kdo tomu nevěří, prosím vás, věřte. Evidentně jste nikde nebyli v zahraničí, abyste mohli úplně posoudit zdravotnictví. Netvrdím, že já jsem odborníkem, ale já budu vždycky chválit české zdravotnictví.
1: Ano, tam by teda nějaký lemplí nebo něco ti lékaři, ale když to jsou ti odborníci, opravdu zachrání, teď udělají tolik věcí, že zachrání ten život.
0: Děkuju vám za zavolání, ať se daří, zdraví, ať vás prsa nezlobí. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
0: Daniela z Prahy píše, možná je více veselých příhod a to je dobře. Před 10 lety mi lékaři diagnostikovali to nejhorší a vzhledem k věku už mi paní doktorka doporučila jediné řešení. Kdo to nezažil, netuší, co se v člověku v tu chvíli honí hlavou. Zdaleka už nejde o krásu, ale doslova o život. Psychicky jsem to nesla velmi špatně, byť mě chirurgině ujišťovala, že se ještě za 5 let budeme potkávat na chodbách nemocnice. Psychicky mi hodně pomohlo společenství pacientek s rakovinou prsu. Je to parta žen, které prošly nelehkou životní situací, ale společně dnes nejen edukují, ale i se dovedou zasmát na výletech a podobně. S paní doktorkou se potkávám i dnes a zvenku to na mě nikdo nepozná, protože protetické pomůcky jsou dnes k dosažení. Přeju všem pevné zdraví a neztrácet naději. Daniela.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu, taky noční linky. Dnes malá, velká, žádná, to je téma, které probíráme v rámci vysílání. Asi pravděpodobně čas pro posledního volajícího nebo volající a bude to kdo? Halo, halo.
1: Ano.
0: Ano, posloucháme.
1: Už mám dost dlouho a neberete telefon.
0: Je, no to mě nadává tolik lidí, že neberu telefon a vidíte to a vás jsem zvedl. Nebo tady kolega.
1: No.
0: Povídejte. Kdo jste? Představte se nám jenom křestním jménem.
1: Jmenuji se Marie, jsem z Plzeňska.
0: Ano, a máte puštěné rádio, proto nás to ruší. A kdybyste ho vypla, bylo by to lepší.
1: No, já mám to přes televizi.
0: Jo, takhle. Dobře.
1: Tak to já jdu kousek dál.
0: Dobře, dobře, dobře. Už je to dobrý. Maruško, jak se zapojit do dnešního tématu?
1: Jak se zapojím? Myslela jsem, že je to všeho chuť. Malá, velká.
0: A nebo žádná.
1: Nebo žádná. A ono se tady hovoří jenom o prsou, nic jiného neslyším. Já mám bolavá záda.
0: Ano.
1: Páteř po mamince, to mám zvědělý.
0: Mhm.
1: A mám velkou bolest, někdy hodně velkou, někdy menší. A byla jsem u paní doktorky, která mě léčila hodně dlouho a v 90. letech mě poslala na vyšetření do Prahy. A tam mě sdělili výchozí závěr byl buď operace a nebo bolest. Přišla jsem s tím k paní doktorce, která to vyčetla a řekla, no tak tady operace, nedoporučuji. Šla jsem na rehabilitaci a paní doktorka mě povídá, nemluvila s vámi paní doktorka o operaci? A já povídám, mluvila, ale řekla, nedoporučuji. A paní doktorka druhá řekla, taky nedoporučuji. A je mě 80+.
0: Ano.
1: A teplím od takových 58 let, možná ještě dřív. No, někdy bolí víc, někdy míň. Je to moje bolest, nikdo mi ji neveme, nikdo mi nepřidá. Vezmu si prášek nebo si nevezmu nic a trpím.
0: No, však jsem říkal, že prsa dokážou nebo záda dokážou bolet. Je to od prsou nebo je to, od čeho vlastně ta bolest je?
1: Ne. De facto, to je páteř, tři obratle páteře, to způsobují a způsobují to takovou měrou, že to jde přes kyčel, oba kyčle, do kolenou až do kotníků.
0: Hmm.
1: No,
0: chápu.
1: Někdy chodím dobře, někdy chodím. Pořídila jsem si chodítko na kolečka, ven nemůžu, protože i špatně vidím. Tak nikam nechodím, jenom doma jsem, ale mám kolem sebe dobrý lidi, takže nestrádám. I ve svých starých letech a nestěžuju si a na prsa, na ty jsem si nestěžovala nikdy.
0: No tak. Tak já vám děkuju.
1: Já jsem měla linku, když jsem to slyšela, tak jsem si myslela, malá, velká, ale moje. Takže to je všechno možné, ale já poslouchám a ono je to jenom prsa.
0: Ano.
1: Zabývají se s tím ženy i muži. Tak já jsem byla jednou v obchodě. Byla jsem si koupit podprsenku taky. A přišel tam pán a taky chtěl podprsenku pro manželku. A prodavačka mu povídá, a jak velkou chcete? No, on sundal klobouk a řekl, akorát do klobouku.
0: A děkuju, děkuju pěkně vám za zavolání a docela milou tečku, vtipnou tečku.
1: No jo, to byl pěkný závěr, akorát do klobouku.
0: No, v tom klobouku teďka už máme akorát závěr a rozloučení. Já vám děkuju, mějte se hezky, dobrou noc. A posíláme ještě závěrečnou písničku, než se rozloučíme. Budeme zvázat do dalšího vysílání Noční linky. Tak do Plzně.

0: Tak můžeme ještě použít možná náš gong, který tady máme ještě v rychlosti. Jeden posluchač, vidím, že volá, nebo posluchačka. Kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady Josef Vyšlapaní.
0: Zdravím vás, Josefe, jsme úplně na konci dnešního vysílání. Zkusíme stručně k tématu.
1: No, já bych měl k tomu asi tolik, že s prvním manželství mě moje žena opustila po 25 letech, z toho jako trpěla, nebo v poslední 4 roky ji provedli ablace mami pravé, čili odoperovali prso, měla tam prostě rakovinu. A chci říct, jako u kterých žen se to více projevuje. Že se to projevuje u žen, které mají přebytek jako mužských hormonů. A to jsou ženy, které prostě trpí větším ochlupením nohou, nebo prostě knírek pod bradou, teda pod nosem se jim měla, měla tetičku v Liberci, která se dokonce holila. Takže to bych chtěl říct, jako proč a u kterých žen je to více náchylné. No. A jinak děvčata už ve věku 4 let se jako očkují proti rakovině děložního čípu. To je moje znalost o tom, říkám, takže já jsem to poznal prakticky. No, moje žena potom opustila po 33 letech, byla nádor na mozku. No.
0: Končíme nevesele. I tak děkuju. Poslední příspěvek na tohle téma. Ať se daří, klid, pohodu a držte se. Děkuju.
1: No, rád vás poslouchám každý večer a někdy k tomu mám připomínky, někdy ne.
0: Dnes jo. Tak si děkuju a vážím si toho.
1: Všechny posluchače taky. Dobrou noc.
0: Taky přejeme dobrou noc. Téma máme za sebou probrané. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste se připojili k dnešnímu vysílání a bylo to téma, které vlastně jste si vybrali vy. Stejně tak jste si vybrali i téma to další, které bude už vlastně dneska hodinu před půlnocí. Kdy můžu říct, uslyšíme se zas z Prahy, tady ze studia historické Karlínské budovy Českého rozhlasu a budeme tady i opět v tandemu, jeden mluvící, druhý mačkající a to je Petr Kubala. Hodinu před půlnocí začneme téma Už zase vy. Jste někde inventářem nebo poznají vás dřív, než promluvíte, máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, zkrátka notoři. Jestli víte, jestli se považujete za člověka, který je někde častým hostem, který má už svoje místo, budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Stammgast, taky Stammgast. Těch je dost, ne? Tak dobrou noc, ať se daří, ať vás nikdo nezlobí a hlavně, ať jsou prsa zdravá, ale říkám pevná, ale hlavně zdravá. Ona bude potom zdravá i naše duše. Tak dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
2: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
1: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
2: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
1: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
2: A hned na začátku chci se zeptat,
1: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
2: Výborně.
1: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
2: Zajisté.
1: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
2: Smrti, brácha, prosím.
1: Ale vy nás máte rozesmát.
2: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
1: Ale já myslel, že jste komediant.
2: Smrti hlav, teda smrti brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přečichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A tomu říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, když naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec, na klavír, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po 3 dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, vročil jsem všema 3 kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
3: Promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane režisére.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
5: Tak dobře.
3: Šefe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že 2 bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
3: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, copak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
3: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
3: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Víte, co to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat 3 různé dramatické postavy?
5: Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů najednou, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
3: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
6: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
3: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, seděli, tak se povídal, mě rád vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhleto. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Evitářský a takový bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to. Ne.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a foto ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: No to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že? No a teď jsme tam přijeli do Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádné jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou francouzsku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, je, hej. Jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, člověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu.

0: Když se převlíká baba, pojď se podívat.
1: Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme. Vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí a Čmaňa říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa, lup tam nohu, jo? A ona přibu, teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, říká, Čmaňa, co ona říká? A říkám, ona volá policii, pane, měli bychom jít. A říká, ne, já jí chcu, hrozně jí chcu. Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Ústí nad Labem. Tam jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak bude hrát pro nějaký blbečky, tak někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval v muzikálu. Pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Lučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazár a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kratane! Ty vole, jestli vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chybne, tyva. Vole, policajt. Jseš v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kreten, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Ty vole, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když jsi
4: no,
5: v šoku
4: ještě. No to víš, že si dám, ještě. To víš, já si musím postavit na nohy, víš, to bude šok jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, a to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Odkud máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás? Aha. No, výborná, ježiš, to je výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: Tak jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Už zase pokutu.
4: Dej si pokutu, jasně.
5: Vždyť ty ve už...
4: Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trestní body, díky, no. Tak. Tak. Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: No, jako ty by nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, pojď, tak třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Že jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbroják chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: No to jo, na čí jméno by to bylo?
5: Tyhle konečně jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká
4: no.
5: Nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, že jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, čověče.
4: No,
5: ale ještě co? Počkej, něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves, chudák milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já
4: to
5: ves
4: je?
5: Na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, čověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, to ne. Tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu, jo, hej koštnu. Je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je kapky zase?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá, jen si ne. To chechtá normálně, ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo?
5: Jasně.
4: Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten váš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, aby nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tajle konzumace psychotropních látek, le. A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ahoj, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe.
4: To.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
4: Máme tady nový koště a to nám dobře máte. To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí. Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
4: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
4: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
4: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
4: No práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
4: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Hergot. Vás jsem poslal samo nebe.
4: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
4: Uh-huh.
3: A kde?
4: Uh-huh.
3: Neuděláme si o tom schůzi.
4: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
4: no,
3: no tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
4: No cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
4: No ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
4: Pane Simota, no. Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza. Houby pizzu. Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
4: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
6: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
7: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
8: No, proč by byli v koncích?
6: No,
7: to je přece jasný, člověče. Copak se tady někdo může ztratit? Copak jsme na divokým západě?
8: Ztratit se můžete raz, dva.
7: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
8: No, třeba půjdete na houby.
6: 26.
8: Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
7: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
4: Ale no tak, dědo.
6: Náš děda je pěkně ostrý.
8: A proč hovadinku?
7: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
8: Sedláčka, dědo, sedláčka.
7: A já říkám chalupníčka pořád.
8: A můžete být jistý, že jste tady někdy očumavý, tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
7: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
9: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte v cíproud.
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou Dagmar Veškrnovou.
5: Stejně to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. S tím Rudlou Fárou.
10: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
5: Nic, je svobodnej. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat, ty s ním to nechápu.
10: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
11: Mami, když o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
5: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rin ze břehu. V Turecku je zemětřesení. Pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
10: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, sezíznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Alo.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval. Takže ten říkal,
2: toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, mm-hmm. Jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou, nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čo, vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštně, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic, no. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Náhoda. Ne, vím, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku. Ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helbo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku.
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.

0: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
1: Jmenuje se to Bez předsudků. Teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili. Máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se někdo zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo někdy, tak si panu kalendáře řekl, no jo, mám orgasmus v Brně třeba. Tak.
2: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
3: A když bych se počurala.
2: Ale ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
3: Protože už bylo pozdě.
4: Julka?
2: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
4: Co se stalo? Zakourali?
2: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
3: No je to moje vina, Julie, moje vina.
2: No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
3: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
4: Leono, cože se vyspíte?
3: Počkej, já ti řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
4: Jak to, že se ztratila klíč?
3: No, já jsem blbá, no.
4: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
3: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
4: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
3: Cože? Jo, takhle.
4: Hele, čau, dej mi Oskara.
3: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě, čau.
2: Co ti řekla?
3: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
4: Halo, Oskare? Oskare?
2: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
4: V jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
4: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
3: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
3: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
2: A nedají se spojit.
4: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
3: Tak ti řekni pravdu, dej si dověř, že to máš lepší. Já neumím lhát, řekni.
2: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod, tak mami, já ti dám Leonku. No tak,
3: no, cože?
4: Tak jak jsou ty postele?
3: No, postele?
4: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
3: No jistě, jsou tady, ano.
4: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
3: Holka, ty nespojíš.
4: Proč nespojíš?
3: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to pandy, že jo?
4: Jo, pandy. V Motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
3: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdí vlakem, že jo. To není jako ty vaše z práce, co se postrávali ještě ve třetí.
4: Cože? Jaký z práce?
3: Ježiš, co to mělo. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo,
2: takový kraviny.
3: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
4: Jo, tak ty jsi spokojený, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
3: No, to já taky, utahaná.
4: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
3: No já sotva pletu nohama.
2: Jo, to ona sotva fakt, to je pravda.
3: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
4: Oskare.
2: Julie, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodobro, čau, ahoj.
0: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, že mi uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhařený očiska v hledišti a pak stanou tleskají a že mi uděláš 2 hodiny radosti, že zapomínu ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.